0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasné barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu. A potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius, a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhle tu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo učení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhle tu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: 21 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá. Většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníků bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalíval jsem to, co mě poradili, zalíval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Pak takže už jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: To je ovčí rouno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
3: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo ty hledáš nebo tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, které tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátkem rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba?
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Prémiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak

0: Jsme na tom.
1: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
0: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
1: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
2: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Rybářský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno, po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky a čokčů nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy, jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a konce měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petuniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pí a co pí, a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala jí Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského Big Bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolia, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a klid, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a klid 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mowgli.

Flying Ganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody, Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

vesmír, co tě ladí,

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cestu vlakem v úseku Chlumec Ostroměř komplikuje výluka. O složení delegace na summit NATO bude jasno v červnu. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na světovém poháru finále kilometru. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka potrvá do 15. května v úseku Chlumec-Ostroměř. Dopravce zajistil náhradní autobusy. Důvodem je údržba trati. Školní zahradu v Lužanech na Jičínsku čeká proměna. Obec získala dotaci, která pokryje část nákladů. Nezávislý starosta Martin Mittlener je odhaduje na 1 000 000 korun.
2: Zahradu chceme teď soutěžit a chtěli bychom v září začít realizovat s tím, že chceme ji trošku přenést blíž k přírodě, aby děti měly prostor pro vzdělávání venku, aby věděli, že jabka rostou na jabloních a rybíz roste na keřích. A chceme tam nechat nějakou květnoutou louku.
0: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Včera se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
0: Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Na něm je olympijským vítězem. V maďarském Segedu vyhrál rozjížďku i semifinále. Své soupeře ale neřeší.
6: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
0: Další

0: i olympijský šampion kajakář Josef Dostál pojede na kilometru jen v finále B. Kromě Martina Fuxy čeká boj o medaile ještě kanoistu Antonína Hrabala na 200-metrové trati.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, jsou 4 minuty po 5. Od mikrofonu vás zdraví a nový den s vámi ráda nastartuje Pavla Kindernajová. Co nás v těch příštích minutách čeká? Prolistujeme dnešní noviny, budeme sledovat postupně rostoucí ranní teploty a samozřejmě nebude chybět ani kompletní zpravodajský servis, abyste byli v obraze. Mimochodem kalendář hlásí, že svůj svátek dnes slaví Ctibor. A máme pro vás jedno téma na tělo, trápí vás neustále nebo škrábání v krku. Pokud jste alergici, pak tento scénář znáte až příliš dobře, ale pozor, i když jste zatím bez obtíží vyhráno, určitě nemáte, protože alergie si nevybírá a může se přihlásit o slovo kdykoliv během života. Podrobnosti o tom, jak se bránit, i aktuální vývoj letošní pilové sezóny probereme už za malou chvíli. Ať se hezky vstává.

0: sobota 9. května. Rozptylové podmínky, se dívám, mírně nepříznivé až nepříznivé budou pro ten dnešní den na sobotu, co se týče těch nočních hodin, ale mělo by se nám to překlopit na ty dobré. Pokud jste alergici, asi sledujete. Pilovou alergii v Česku podle odhadu alergologů zhruba trpí čtvrtina obyvatel. A jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit, protože duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky dešti v posledních dnech se ale alergikům mohlo trochu ulevit, ale i tak může tento neduch člověkem pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo nalé.

0: taky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
1: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
0: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
0: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
2: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
0: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 17 minut po 5. hodině teploty se na východě Čech pohybují v plusových hodnotách od plus 1 do plus 7 stupňů Celsia. 7 stupňů Celsia ukazují teploměry v Hradci Králové, v Jičíně. Rychnov má 6 na teploměru, Náchod také a v Trutnově aktuálně 5 stupňů nad nulou.
1: Počasí.
0: Teploty budou stoupat vzhůru na příjemných 20 stupňů Celsia v těch maximech. Na východě Čech v Královéhradeckém kraji by mělo být polujasno až oblačno, k večeru ubývání té oblačnosti. Maxima od 17 do 20, na horách by se měly držet kolem 9 a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Společnost SpaceX chce investovat 55 miliard dolarů do společné výroby čipů s Teslou. Na jižní polokouli bude příštích 14 dní k vidění kometa, která se vrátí za 170 tisíc let. Při ražbě metra v Praze našel sběratel fosílií neznámého členovce z Prvohor. Vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit, která čistí a chrání před záněty. Každé páté klíště na Moravě přenáší podle vědecké studie patogeny. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: To byla kapela Jelen, jejich píseň Všude zdejší. Pokud máte pocit, že ji slyšíte poprvé, je to možné, protože to je jedna z horkých novinek této kapely a určitě potvrzuje, že tato parta prostě zraje jako víno a nabízí muziku, která nás i po ránu nebo po cestě v autě příjemně nakopává, aniž bychom museli hned šlapat na plyn. U aut teď chvíli zůstaneme, i když v trošku jiném tónu. Dnes se v našem spotřebitelském servisu ptáte, jak řešit závadu na ojetém autě. No a s postupem vám v našem servisu poradí Josef Černý.
1: Pan Karel koupil auto z druhé ruky, na kterém se během týdne vyskytla větší vada. S původním majitelem se nechce dohadovat a proto se ptá, jestli si může auto nechat opravit servisu a původnímu majiteli jenom poslat fakturu k proplacení. Pane posluchači, tak to bych určitě nepostupoval. I když se vám na toho nechce, musíte reklamaci uplatnit u původního majitele a počkat na jeho stanovisko. Pokud se jedná o vadu, na kterou se stahuje odpovědnost původního majitele, potom by měl její odstranění zajistit sám, ale samozřejmě může i souhlasit s vámi navrhovaným postupem. Bez předchozího souhlasu se ale do opravy nepouštějte.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Klíšťata jsou v těchto dnech velmi aktivní. Vyplývá to z mapy na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Parazitům svědčí teplejší počasí. Vhodné je při cestě do přírody použít repelent a po návratu se vždy prohlédnout. Ve Stěžrách na Hradecku otevřeli v týdnu lůžkový hospic s odlehčovací službou. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Provoz zahájí v červnu. Nabídne 20 lůžek. Na Jičínsku pokračuje příprava stavby obchvatu Úlibic, oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Důležitá část dálnice D35 by měla být otevřená společně s úsekem Úlibice-Hořice v březnu 2029. V Maďarsku dnes poprvé zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho vystřídá lídr strany TISA Péter Maďar. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaj v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem má dnes jubileum. Tématu se věnují všechny dnešní noviny. Určitě ještě o oslavách a historii mnohé v průběhu dnešního dne uslyšíme, ale v této hodině nám k tématu řeknou víc i děti. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Přejeme hezké sobotní ráno.

0: Denní tisk.
1: Sobota 9. května, jdeme se podívat, co píší dnešní noviny. A máme tady například Mladou frontu Dnes, která zve na otevřené kostely. 8 barokních kostelů se dnes mimořádně otevře. Organizátoři chtějí před hlavní sezónou přivést do regionu víc návštěvníků, takže od 9 do 12 se otevřou kostely svaté Markéty v Šonově, svaté Máří Magdalény v Božanově, svaté Barbory v Otovicích a kostel svatého Jiří a Martina v Martíkovicích. Od 14 do 17 pak následují kostely svatého Václava v Broumově, svatého Michaela Archanděla ve Vernéřovicích, svatého Jakuba Většího v Ruprechticích a všech svatých v Heřmanovicích, ve Heřmánkovicích. Vstupné je dobrovolné, můžeme připomenout, a čím více lidí přijde, tím větší je šance, že se podaří získat peníze na opravy, slibuje si tedy broumovský farář Martin Langi. Tak možná jeden z typů víkendových. Další téma už vybírám z jičínského deníku. Jičínský deník se ohlíží za vzpomínkovými akcemi. Hrdinové, kteří bojovali za svobodu, Jičín jim věnoval pamětní desku. Ve čtvrtek 7. května proběhla v Jičíně trojitá připomínka dne vítězství. Pietní akty začaly ráno u pomníku sovětských vojáků na Čeřovce a pokračovaly u památníku kapitána Josefa Šimka v Popovicích. Vyvrcholením celého dne byla slavnostní odhalení pamětní desky na budově základní školy 17. listopadu v ulici Smiřických. Nová deska připomíná 10 členů československé odbojové organizace Obrana národa, kteří byli během nacistické okupace zavražděni. Tak a ještě jedno téma, máme tady i dnešní deník Právo, které nás zve do Lapidária. Dětská galerie Lapidárium v Broumově pokračuje druhou výstavou v letošním výstavním cyklu Vlastní cestou. Zaměřený je na autory hledající osobitý přístup k tvorbě mimo zavedené postupy. Výstava Všechny ruce pravé vizuální umělkyně Lucie Nováčkové vychází z principu snování, takzvaného snování. Dílčí fáze textilní technologie působí zde co by autonomní metoda práce, takže můžete vyzkoušet něco nového. Součástí projektu je i doprovodný program. Pro děti vznikly pracovní listy, výtvarné karty, které prostřednictvím prošívání nebo obetkávání umožní zkoumat možnosti osnovy. Otevírací doba galerie je od úterý do neděle od 12 do 17 hodin.

0: 5 hodin 46 minut, slunce už je nad obzorem, slunce vychází, je před námi den, který přinese až 20-stupňové hodnoty na teploměru. Ulice jsou teď v krajském městě před 6 hodinou sice ještě lidu prázdné, ale víkend ten má nabídnout spoustu příležitostí někam vyrazit, pokochat se rozkvetlou přírodou, takže nejen na nábřeží bude určitě živo.
1: Počasí.
0: Obloha v Královéhradeckém kraji by měla být v průběhu dne polojasná až oblačná, k večeru by oblačnosti mělo ještě ubývat. Teplotní maxima se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů Celsia, na horách kolem 9 stupňů. Rozptylové podmínky během dne dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady, CZ.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Kapela Opěta Radeček v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospívala, no a v našem vysílání se teď pomyslně vydáme do zoo. Tu ve dvoře Králové poprvé otevřeli 9. května roku 1946. Jezevce, lišky nebo sovy mohli milovníci přírody obdivovat v nemnoha klecích a taky voliérách z brusu nového zookoutku. Zvířatele rychle přibývalo a tak brzy vznikl i pavilon exotické zvěře s opicemi nebo lvem jménem Rémus. Tak se teď s dětmi do zoo pomyslně tedy vypravíme, no a vypravíme se tam také s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je zoo?
2: Zoo, že tam jsou všude zvířata, my se na ně koukáme.
3: A já jsem byla jsou tam
2: pandy.
1: A u nás máme pandy v zoo někde?
4: Máme je v lese.
5: Ne, asi nemáme, ale já mám pandí na lámek a pandí na hrdelník.
1: Kolik těch zvířat tak v zoo může vlastně být?
5: Asi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: A které zvíře je tam tak jako nejvíc nebezpečné třeba?
5: Já vím, třeba lis. Lev, tygr a leopard.
1: Chtěli byste pracovat v zoo?
5: Ne, protože to je otáva, protože musíš furt krmit zvířata a musíš je furt hlídat.
6: Jo, nebo třeba za zoo si je musí platit.
7: Já bych chtěla hlídat žirafy a malý žirafátka a pandy.
8: Nebo třeba nějaká malá pandátka.
9: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové vzniká další parkovací dům. V Česku ubývají lokální kina. Běžkyně Tereza Hrochová získala 22. titul mistryně republiky. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. V Hradci Králové na Slezském předměstí začala v těchto dnech stavba parkovacího domu Rožberk. Nabídne víc než 280 míst. Lidé z tamní lokality můžou teď dočasně parkovat u nákupního centra Orlice Park, informuje radnice. Město Jičín zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení nevhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Jičína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: V Česku ubývají lokální kina, naopak multikin a letních kin přibývá. Počet těch klasických s pravidelným provozem klesl za posledních 25 let zhruba na 1/6, říká tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.
3: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, které přešly na digitální technologie.
0: Ve skanzenu v Krňovicích na břehu Orlice jsou na dnešek připravené mimořádné prohlídky dvou historických mlýnů. Otevřený bude větrný mlýn německého typu a taky vodní mlýn z nedaleké Bělče, říká spolumajitelka pod orlického skanzenu Irena Zárubová.
4: V rámci této akce budou probíhat v obou mlýnech prohlídky s odborným výkladem. Vodní mlýn bude v provozu a větrný také, pokud nám příroda nadělí trochu větru. Akce bude probíhat do 17 hodin. Sport.
0: Běžkyně Tereza Hrochová získala 22. titul mistryně republiky. V Poděbradech ovládla silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní 20. zlato vybojovala další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která byla nejrychlejší na 1 míli. Mezi muži vyhrál Štěpán Kavan na kratší a Jan Vita na další trati.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihlny a Hořenice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 6. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. V našem seriálu Hradecké minuty se za chvíli vypravíme hluboko do 18. století. Budeme vyprávět příběh měšťana Hronka, tedy muže, který sice díky krádežím pohádkově zbohatnul, ale jak už to tak bývá, nakonec na svou chamtivost ošklivě doplatil. A kromě historie se vás před 6:30 pokusíme i pobavit, trošku rozesmát další historkou z našeho archivu. Spousta lidí sní o tom, že si zahraje ve filmu, ale ne vždycky to je výhra. Jana Hlaváčová bude vyprávět o muži, který se k natáčení připletl víceméně omylem. Tak si to nenechte ujít a zůstaňte s námi.
0: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: Dalším dílem pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a ta nám dnes bude vyprávět příběh bohatého hradeckého měšťana Jana Hronka, jak ho zachytil historik František Švenda. Hronek na dnešním Velkém náměstí vlastnil hostinec u Zlatého lva a postupem času i další nemovitosti. Na své nekalé aktivity ale doplatil.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V roce 1701 se ztratilo z radnice větší množství peněz a podezření padlo na Hronka, který však byl nakonec odvolacím soudem osvobozen. V dalších letech se množily stížnosti na praktiky v jeho hostinci, kde docházelo k okrádání hostů. V roce 1708 si proto rada Hronka předvolala a požadovala, aby živnost prodal či pronajal. O 5 let později ho dokonce žádala, aby se už z města vystěhoval. Problémy neustávaly. V roce 1718 došlo na radnici k další precizně provedené loupeži, kdy byly odcizeny vedle téměř 4000 zlatých za prodaný obecní dvůr i účetní materiály. Pachatel zkrátka opět věděl, že je v městské pokladně větší množství peněz. I přes obvinění se Hronkovi nepodařilo nic prokázat. V roce 1722 se měl dokonce dopustit okradení mrtvého, což mu opět nikdo nedokázal. Protože se poté rada obávala, že Hronek vyloupí městskou pokladnu znovu, sešlo se tam 2000 zlatých na zakoupení dvora, nechala místnost s penězi střežit. Hronek, oblečený do černého přiléhavého oděvu s černou kápí na hlavě, přesto loupež rozjel. Byl však náhodou přistižen, když byl schován v kamnech, vybaven nástroji, potravinami a svíčkami. Došlo i hned k jeho uvěznění, ale tvrdě zapíral a vymýšlel si. Nepomohlo ani mučení a soudní řízení se protahovalo. V listopadu 1723 se Hronek ve vězení oběsil. Nebo mu snad někdo pomohl? Kdo ví. Kat poté jeho tělo zahrabal pod šibenici. Majetek zůstal manželce. Z téměř 5000 zlatých, jež byly stanoveny jako odškodnění za způsobené ztráty, dostali radní nakonec jen 400 zlatých. A to na pokrytí výloh spojených s případem, který se táhl více než 2 desetiletí.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte? Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Stáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, je sobota 9. května, pokud hledáte ještě nějaký program, budeme přidávat tipy v průběhu celého dnešního rána, souhrn nabídneme po 8. hodině, ale teď jedna drobnost, kdo má rád lokálku, seriál letních koncertů dnes v 19.19 otevře Hradecká restaurace U Letců právě s lokálkou. Hosty budou Lída Heligerová a Miloš Dvořáček.
1: Počasí.
0: Počasí bude přát venkovním aktivitám, teploty by měly stoupat až ke 20 stupňům Celsia, ráno jasno, polojasno, na horách oblačno, zataženo. Přes den bude polojasno až oblačno, k večeru začne oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Na horách, zejména v Krkonoších, se ojediněle mohou ale vyskytnout slabé přehánky. Máme aktualizovanou předpověď počasí od meteorologa Tomáše Popelky, se kterým se určitě dnes ráno ještě spojíme. Maxima tedy 17 až 20, na horách se budou držet kolem 10, vítr bude foukat pouze slabý severovýchodní, rozptylové podmínky bychom měli být během dne dobré a biozátěž na jedničce.
1: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
2: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
3: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
4: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
5: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
6: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
7: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
8: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
9: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
10: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
11: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
10: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 6:30, máme pro vás slíbené humorné vyprávění z našeho archivu. Manželé v životě, kolegové v práci. Jana Hlaváčová a Luděk Munzar se potkávali také před kamerou a možná si je společně vybavíte i v televizní povídce, na kterou před lety přišla řeč právě v našem zábavném pořadu. Když Jana Hlaváčová vyprávěla veselé historky z natáčení, vzpomněla si na jednu neobvyklou situaci.
1: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety, s Luďkem jsem to zrovna točila a tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci. No a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotovo a šlo se domů vyspat. Že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzu. To jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, u pokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řad, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým, až je měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zíral. Tupě před sebe. A ten asistent povídal, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme, buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe zase s tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluchý nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza a pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako? Teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinů s Iwo Jimmy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Čtvrtina obyvatel Česka má podle odhadu alergologů alergii na pil. Letos je může kvůli suchému jaru trápit mnohem víc. Podrobnosti ve zprávách v 7. Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka potrvá do 15. května v úseku Chlumec-Ostroměř. Dopravce zajistil náhradní autobusy. Město Hronov plánuje navýšit počet strážníků, shodli se na tom zastupitelé. Radnice počítá i s vybudováním kamerového systému. Kromě centra města by kamery sledovaly nádraží, dětská hřiště a park. Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do pondělí. Součástí bude výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Cyklistické Giro d'Italia začalo vítězstvím Francouze Paula Maniera. V bulharském Burgasu ovládl úvodní etapu, kterou ovlivnil hromadný pád nedaleko cíle. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je tam veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hradec Králové bude mít hokejovou posilu. Detaily nabídneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové před 7 hodinou. Teď ale Helena Vondráčková a za chvíli i další pohled do dnešních novin.

0: Denní tisk.
1: Ano, jdeme se opět podívat do dnešních novin se sobotním datem 9. května. Mladá fronta dnes se věnuje například vlkům. Vlci z GPS obojky se lidem vyhýbají. Je tady velký titulek. Dva vlci z Broumovska z GPS obojky vykazují běžné chování. Pohybují se na rozsáhlém území a nevyhledávají blízkost lidí. Ochranáři jim v reakci na oznámení blízké setkání vlka s člověkem v obci Hinčice letos dali telemetrické obojky. První měsíc sledování obou vlků nepřinesl ale žádné znepokojivé informace, řekl expert na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal, odborný garant projektu Hnutí duha šelmy. Ochranáři nasadili vlkům obojky, můžeme připomenout poté, co zpráva chráněné krajinné oblasti Broumovsko dostala hlášení o březnovém setkání s vlkem u obytného domu, ale předběžné vyhodnocení tedy ukázalo, že se vlci spíše lidem vyhýbají. Další zpráva už z krkonošského deníku. Ten zmiňuje, že vodohospodáři vypouštějí Labskou přehradu. Chystá se těžba sedimentů. Hladina Labské přehrady klesá. Vodohospodáři ji řízeně vypouštějí, aby se dostali k nánosům po povodních. Ze dna chtějí odtěžit desítky tisíc kubíků sedimentů a vrátit nádrži plnou funkci. Vodní nádrž na horním toku řeky Labe u Špindlerova mlýna začali pracovníci státního podniku Povodí Labe vypouštět na začátku května. Důvodem zásahu je tedy postupné zanášení nádrže, které ohrožuje její funkčnost. Hotovo by mělo být do konce září se všemi pracemi. A teď ještě do třetice. Už jsem dnes zmiňovala zoo ve dvoře Králové nad Labem, které slaví 80 let. Všechny dnešní noviny se tomuto krásnému výročí věnují. Zoo se stále rozrůstá, jak víte i od nás, protože přinášíme pravidelné informace. No je to právě 80 let, co se 9. května roku 1946 poprvé otevřela návštěvníkům zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem. Na počátku to byl malý regionální zookoutek v parku s kopií renesančního zámku. Dnes jde o respektovanou kapacitu podílející se na celosvětových aktivitách záchrany afrických zvířat. Daří se jí zejména v chovu žiraf, nosorožců, zeber, hyen nebo hrochů, jak zmiňuje i dnešní deník Právo.

0: Sobota 9. května, 129. den roku 2026 nám začíná, do konce roku zbývá 236 dní a když se podíváme na minima a maxima, tak ten dnešní den k ním určitě směřovat nebude, protože nejnižší teplota byla zaznamenána roku 1941, kdy bylo 0 stupňů, mrzlo poměrně, nebo mrzlo 0 zkrátka, no. A maximum v roce 1834, kdy teploměry ukazovaly 29 stupňů nad nulou.
1: Počasí.
0: Na letní hodnoty se dnes v Královéhradeckém kraji nedostaneme, ale řekněme, bude příjemných až 20 stupňů Celsia, takže pokud cokoliv plánujete, tak počasí by k těm venkovním teplotám nebo aktivitám mělo určitě přát. Bude jasno až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti až do úplného vyjasnění. Teplotní maxima se budou pohybovat od 17 do 20 stupňů, na horách by se teploty měly držet kolem 9 a biozátěž dnes na jedničce.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Páteční Habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva víš.

0: Sport.
1: Na hokej teď v dobrém ránu zaostříme. Možná jste už slyšeli, nejnovější posilou extraligových hokejistů z Hradce Králové je útočník Robert Kousal. 35-letý trojnásobný český šampion před pár dny slavil zisk dalšího titulu v pardubickém dresu, aby se o pár hodin později hlásil v kabině velkého rivala. Podle generálního manažera klubu Aleše Kmuníčka se vzájemná dohoda chystala delší dobu.
2: Já bych neřekl, že to bylo nějak významně těžké, spíš nastala doba, kdy Robert měl velký zájem hrát v Hradci. My jsme spolu byli v kontaktu několik let, ale teprve teďka nastala hodná situace k tomu, abychom začali znovu jednat o jeho příchodu do Hradce. Takže já bych řekl, že to bylo velmi pohodové a rychlé rozhodnutí a rychlá dohoda.
3: Co v jeho případě do Hradce Králové do kabiny na ledovou plochu přichází?
2: Především bych řekl, že přichází obrovská zkušenost, která si myslím, že zejména třeba letos playoff nám hodně chyběla. Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Já se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlédnutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč. A doufám, že i produktivita, doufám, že přichází i body.
3: Produktivita byla o něco slabší v té poslední sezóně, ale právě to oživení může zase toho hráče nastartovat. Možná by mohl jít ve stopách Lukáše Radila. V jehož případě se to před rokem ve všech směrech povedlo.
2: Já si myslím, že to bude něco podobného. Asi nelze úplně se dívat na poslední sezónu. To se nedalo ani v případě Lukáše Radila. Já si myslím, že ten prostor, který dostane v Hradci Králové a tu roli, tak bude naprosto rozdílná. A myslím si, že určitý refresh zaznamená i Roberta. Pevně věřím, že nám výrazně pomůže.
3: Začala letní příprava, asi bude ve stejném duchu jako v těch minulých letech. To znamená, určitá část bude mít tu společnou, určitá část především ti zkušení a zahraniční hokejisté individuální.
2: Je to přesně tak. 4.5. začala příprava zhruba poloviny našeho kádru. Plus jsme k tomu přivzali některé hráče z Kolína a z juniorky. A kompletně tým na druhou fázi letní přípravy na let by se měl sejít kolem 21.7. Tam už budou všichni hráči, včetně zahraničních hráčů a včetně všech posil.
3: Říká generální manažer hokejistů Hradce Králové Aleš Kmuníček na začátku letní přípravy před nadcházející extraligovou sezonou. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Čeká nás Arras.
1: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
2: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
1: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Pilovou sezónu zhoršuje sucho. V Lázních Bělohrad opravují školní kuchyni. České hokejisty čeká předposlední zápas před mistrovstvím světa. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Pilová sezóna začala v závěru února. Podle meteorologů zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho. Pilovou alergií v Česku trpí podle odhadu asi čtvrtina obyvatel.
5: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
6: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
7: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
6: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
6: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: V Lázních Bělohrad začala v těchto dnech oprava školní kuchyně. Práce zahrnují kromě gastrozařízení i novou vzduchotechniku. Radnice dětem zajistila náhradní stravování, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
9: Chtěli bychom do 1. října mít hotovo. S tím, že jsme pro děti stravování zajistili tak, že vaří lázně, vozí se obědy do vedlejšího gastroučiliště, tam ty obědy vydávají. Město přispívá 1 milion korun, tak aby nemuseli doplácet rodiče.
3: Cyklisté v Žacléři dnes zahajují novou sezónu. Sraz k první společné výjížďce je na Rýchorském náměstí před budovou pošty. Trasa bude dlouhá 40 kilometrů a zúčastnit se může kdokoliv. Cíl je na fotbalovém hřišti, kde bude připravená odměna. Jaké další akce dnes nabídne náš region, upřesníme po 8. hodině.
4: Sport.
3: České hokejisty čeká předposlední zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad domácí reprezentací nastoupí na švédských hrách v Ängelholmu v poledne proti Finsku.
4: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno až oblačno v Krkonoších, ojedinělé přehánky, večer ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Je sobota 9. května, dobré ráno i vám, kteří jste teď vstali, přidali se k nám. Druhá květnová sobota je po celém světě dnem pro takzvané fair trade, neboli spravedlivý obchod. My máme pro vás pozvání na férovou snídani do Vrchlabí a v Bleskovce vás pozveme i na další snídani do místa, které mnozí velmi dobře znáte. Jak dobře to budete moci dokázat.

0: Zahrajeme si o klukoviny od Uršuly Klukové. Hezky se s námi do nového dne probuďte.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: 10 minut po 7 hodině míříme do Vrchlabí, protože právě tam v komunitní zahradě Českobratrské církve evangelické se dnes snídá férově. Na více než stovce míst České republiky dobrovolníci pořádají snídaňové happeningy nejen na podporu farmářů a pěstitelů z rozvojových zemí, ale i zemědělců regionálních a lokálních. A právě tak je tomu i ve Vrchlabí.
1: Fairtrade snídaně je mnohem hlubší myšlenka, než si jenom dát kávu v trávě. Luboš Jiřiště, pořadatel té letošní férové snídaně. V tom fair je i spravedlivost třeba k pěstitelům.
2: Určitě a nemusíme se bavit jenom o pěstitelích ve světě, káva, kakao a podobně, ale i o zdejších, aby ta jejich práce byla spravedlivě zaplacena.
1: Obejít řetězce, překupníky, nakoupit opravdu za tu cenu, kterou si ten pěstitel určí. To je vlastně i otázka jejich plánování a udržitelnosti jisté.
3: Každým nákupem, každým rozhodnutím před regálem v prodejně spolutvoříme to, jak ten svět bude vypadat. Jestli dostanou všichni spravedlivě zaplaceno, to je součást toho, jaký svět vlastně dáváme společně dohromady.
1: Jakub Kašpar, člen staršovstva Českobratrské církve evangelické, na její komunitní otevřené zahradě právě sedíme a tady se bude konat férová snídaně. Je tam i myšlenka společenství, i sousedské komunity.
3: Lidé mohou přinést jídlo, které připravili i z domácích výpěstků a výrobků regionálních farmářů. A sama ta forma, že se sejdeme a sdílíme jídlo, vede k tomu, že jsme i v tu chvíli to společenství.
1: Vy máte už vymyšleno, co přinesete?
3: Mám doma pytel skvělé fairtradeové rýže, tak rýžovo-pohankové lívance s domácí marmeládou.
1: Co Luboš?
2: No koláč, je to takový překvapení, fairtradeové kakao a podobně. A mám v plánu navštívit několik obchodů, kde vím, že fairtradeové výrobky mají, aby to byl takový jako švédský stůl, ochutnávka od každého trošku.
1: Co takový guláš třeba z fairtrade surovin?
3: Tady dostat dobré farmářské hovězí není žádný problém, to je skvělá věc.
2: Takže můžeme pozvat otevřená farní zahrada, sobota 9. května, kdy je Mezinárodní den fairtradeu. V 9 hodin už tady bude určitě stůl plný dobrot.
1: Kromě toho bude ještě domácí květí.
2: Většina květin, které zakoupíme běžně v květinářství, cestují tisíce kilometrů a zátěž z té jejich produkce je opravdu obrovská, takže květí produkt férový od místní farmářky.
1: No a hledíky, srdíčka, velké růžové pivoňky v květinářstvích nedostanete. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi, že nový den začínáte s námi. Svátek dnes slaví Ctibor, což je české jméno, které se vykládá jako bojují za čest nebo čestný boj, čestně bojující. A narozeniny má například módní návrhářka Klára Nademlínská, herec Marek Taclík nebo fotbalista Marek Jankulovsky.
1: Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji dnes bude poměrně slunečno, ráno jasno až polojasno, na horách oblačno až zataženo, přes den ale polojasno, oblačno, k večeru začne oblačnosti opět ubývat až do úplného vyjasnění. Na horách, zejména v Krkonoších, se ojediněle dnes mohou vyskytnout slabé přehánky. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů, vítr k tomu pouze slabý severovýchodní a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, přes den už by měly být dobré. Biozátěž tedy zůstává na jedničce. Za hodinu přidá detaily samozřejmě meteorolog Tomáš Popelka. No a za chvíli se v našem vysílání těšte na bleskovku.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: signál.
1: Bleskovka. Jdeme si hrát, máme pro vás knižní novinku z radioservisu Klukoviny od Uršuly Klukové. Kniha plná humoru, optimismu, což se k dnešnímu dni, myslím, náhramně hodí. Dnes je totiž výjimečný den. V Ratibořicích se chystá sousedské setkání, které voní jarem, domácími dobrotami. A otázka zní, v zahradě kterého mlýna v Ratibořicích se dnes od 10 hodin koná férová snídaně pod širým nebem. Už jsme vás zazvali do Vrchla, tak teď jsou to ty Ratibořice, tak kdo ví, jak se jmenuje tamní mlýn, může nám zavolat.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
1: Tady Bleskovka, krásné ráno sobotní, kdo je s námi? Teď nám to vypadlo, no tak zkusíme dalšího, příležitost aktuálně pro vás. Vítejte v Bleskovce, dobrý den, teď už tam někdo bude, pravděpodobně, kdo je s námi? Prosím, utíkejte od rádia, nepříjemně nám to píská a možná někdo volá, ani neví, že volá. Ne, tak to asi nezvládneme, tak do třetice, snad už to vyjde, dobrý den.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, kdo je tam?
3: Ivana, u telefonu, dobré ráno. Všem.
1: Dobré ráno, paní Ivano. Tak povídejte, jak se jmenuje mlýn v Ratibořicích?
3: Rudolf mlýn.
1: Ještě jednou to řekněte.
3: Rudolf mlýn.
1: Rudolf mlýn, je to Rudolf mlýn, je to tak. Gratulujeme. Právě dnes v 10 hodin se tam otevírá kouzelná zahrada za tím Rudrovým mlýnem, která je jinak veřejnosti nepřístupná. Byla jste se tam někdy podívat, paní Ivano, znáte to místo?
3: Jo, jezdíme tam pravidelně, máme to 12 kilometrů, takže projížďka na kole je vždycky do Ratibořic.
1: No, tak a dnes to bude i s těmi dobrotami. Chystá se tam tedy férová snídaně, žádný spěch, žádný stres, jen deky v trávě a jídlo s příběhem. Prý nemusíme nic složitě nakupovat, stačí, když do košíku přibalíme babičinu marmeládu, domácí koláč nebo vajíčka, zkrátka cokoliv dobrého, lokálního. Tak chystáte se i dnes na kole, že...
3: Četla jsem to a říkala jsem si, když nebude pršet, včera tady pršelo, to asi všude, že jo, pojedeme, určitě, určitě.
1: No, tak si to užijte a dejte vědět, jak to tam třeba vypadalo. Gratulujeme samozřejmě ale i k dnešní výhře Klukoviny, ať se dobře čtou. Mějte se moc hezky a hezký víkend, paní Ivano.
3: Mějte vám taky všem, nashledanou.
1: Nashledanou. Hezký.

0: Společnost SpaceX chce investovat 55 miliard dolarů do společné výroby čipů s Teslou. Na jižní polokouli bude příštích 14 dní k vidění kometa, která se vrátí za 170 tisíc let. Při ražbě metra v Praze našel sběratel fosílií neznámého členovce z Prvohor. Vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit, která čistí a chrání před záněty. Každé páté klíště na Moravě přenáší podle vědecké studie patogeny. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Klíšťata jsou v těchto dnech velmi aktivní. Vyplývá to z mapy na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Parazitům svědčí teplejší počasí. Vhodné je při cestě do přírody použít repelent a po návratu se vždy prohlédnout. Ve Stěžrách na Hradecku otevřeli v týdnu lůžkový hospic s odlehčovací službou. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Provoz zahájí nejpozději v červnu, nabídne 20 lůžek. Na Jičínsku pokračuje příprava stavby obchvatu Úlibic, oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Důležitá část dálnice D35 by měla být otevřená společně s úsekem Úlibice-Hořice v březnu 2029. V Maďarsku dnes poprvé zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho vystřídá lídr strany TISA Peter Maďar. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaji v Římě do třetího kola. Proti Rumunce Kristianové odvrátila 3 matchboly a zvítězila ve 3 setech. Uspěli taky Jiří Lehečka a Nikola Bartuňková. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, večer ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Co v učebnicích nebylo, tak se jmenuje naše nová rubrika, kterou nabízíme ve vysílání. Dozvídáte se v ní zajímavosti z různých oborů a dnes prozkoumáme největší lidský orgán. Teď nám ale ráno sobotní zpříjemní divokej byl a za chvíli se opět podíváme i do dnešních novin.

0: Denní tisk.
1: Dnes naposledy otevíráme sobotní noviny s datem 9. května. Náchodský deník, ten tady mám jako první a ten píše o medvědím z mrtvých vstání v Náchodě. Jak už i od nás víte, preparovaný Ludvík střeží poklad s jednou tlapou na vyvýšeném schůdku a s hlavou zvídavě natočenou doleva. Skleněné oči jsou jako živé, srst čistá, vyčesaná. Takovou podobu získal více než 450 dní po své smrti někdejší miláček návštěvníků Náchodského zámku a obyvatel Náchoda medvěd Ludvík. Ten se ve středu 6. května vrátil na Náchodský zámek v podobě dermoplastického exponátu. Informace o tom, že Ludvík se posmrtně vrátil na zámek, někteří odsoudili na sociálních sítích. Z komentářů je patrné, že pro řadu lidí může být tato forma připomínky citlivá. Město ale své rozhodnutí obhajuje a vysvětluje, že chápe, že každý může vnímat vhodnost takového řešení jinak. Rozhodnutí ale nevzniklo s cílem vytvářet atrakci, ale jako snaha důstojně uchovat část novodobé historie Náchodského zámku. Tak můžete posoudit sami, až zámek navštívíte. Další téma už z Mladé fronty dnes, která se věnuje festivalu Jičín městu pohádky, který představil nové logo, které vychází z 36 let starého obrázku a ty reakce, ty jsou smíšené. Po 13 letech změnil oblíbený festival Jičín město pohádky logo, tvoří ho tedy tři červené prvky vycházející z původního obrázku, který přehlídku reprezentoval v letech 1990 až 2013. Novinka vyvolala rozporuplné reakce s tím, že někteří logo přirovnávají k dopravním kuželům. Logo pro vaši představu se skládá ze tří částí. Znázorňují střechu, průjezd ikonické valdické brány, spodní prvek představuje skořápku ořechu. Střecha zároveň připomíná Rumcajzův klobouk, skořápka zase loupežníkův plnovous. Organizátoři si myslí, že nové logo reflektuje moderní dobu a směřování festivalu s tím, že v jednoduchosti je síla. Každý opět bude moci posoudit, v polovině září se bude konat 36. ročník největšího pohádkového festivalu u nás, které připomene výročí spisovatele Václava Čtvrtka. Teď ale ještě krátce. Do třetice Právo například zmiňuje hledání rukopisu Králové dvorského. Turisté si mohou zpestřit pobyt ve dvoře Králové nad Labem venkovní únikovou hrou s názvem Záhada rukopisu Králové dvorského. Trasa vede centrem města, zabere asi 2 hodiny. Zájemci si za poplatek mohou vyzvednout v městském informačním centru i brašnu s úkoly a mohou vyrazit. Hra začíná každý všední den nejdéle ve 14 hodin.

0: Tak to byla Tina Turner v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové s jejím hitem I Don't Wanna Lose You. Možná jste netušili, že tuto píseň Tina původně v plánu vůbec neměla. Skladbu ji přinesli, když už měla hotové album, ale Tina se do té písničky na první poslech zamilovala, protože z ní slyšela velký potenciál a určitě měla pravdu, protože se z ní stala nakonec jedna z nejikoničtějších balad. Ale teď už k tomu, co nás čeká venku v Královéhradeckém kraji, protože se zdá, že nás čeká jeden z těch příjemnějších jarních dnů.
1: Počasí.
0: Na východě Čech v našem regionu bychom dnes měli mít polojasno až oblačno, v Krkonoších ojediněle s přeháňkami, večer by oblačnosti mělo ubývat. Teplotní maxima budou stoupat k 17 až 20 stupňům, na horách by se měly držet kolem 11. Biozátěž zůstává na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že největším orgánem lidského těla je kůže? Kdo z vás zvažoval játra nebo mozek, netrefil se. U dospělého člověka tvoří právě kůže přibližně 7% celkové hmotnosti a pokud by se rozložila, pokrývala by plochu od 1,5 do 2 metrů čtverečních. Její tloušťka se liší podle místa na těle. Na očních víčkách je například tenká pouhé 4 desetiny milimetru. Naproti tomu nejsilnější, dalo by se říct až hroší kůži, máme na patách. 4 milimetry. Kůže není jen pouhý obal, ale skutečně funguje jako orgán. Je důležitá třeba pro termoregulaci. V extrémních teplotách dokáže za hodinu vypotit až 1 litr tekutin a tělo tak efektivně ochlazovat. Má také silnou regenerační schopnost. Každých 30 až 40 dní se na povrchu zcela obnoví. Lidská kůže funguje také jako originální podpis každého jedince. Papilární linie na prstech, dlaních a chodidlech jsou totiž neopakovatelné. Otisky prstů se zabývá daktyloskopie, která od konce 19. století usvědčila už miliony zločinců. Pokožka umí také dýchat. Zatímco nižší živočichové, třeba žáby, to dovedou velmi obstojně, člověk tuto schopnost téměř ztratil a pokožkou přijímá pouze 1% kyslíku.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

nikdo nepřekládal, ublížím, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší, finajmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hucou zkýší finajmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucou zkýší finajmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: szepną, trzeba zejdra. To moje powszechno, że jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správnej místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíší ty najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: V Abide někdo zpíval, ještě nás čekají skladby od Smoky a také Ivony Přenosilové. 8. hodina se blíží, za 6 minut už přijde do studia Radek Půlkrábek a nabídne čerstvé zprávy. Buďte dál s námi.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako dobrou

0: Když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Firma Havelka Panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Obec Dobré na Rychnovsku zakázala napouštět bazény. Kyjev a Moskva potvrdili dohodu o příměří. Kanoistu Martina Fuchsu čeká na světovém poháru v finále kilometru. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlknábek. Hezké ráno. Vedení obce Dobré na Rychnovsku zakázalo v těchto dnech zalévání zahrad a napouštění bazénů. Obec se potýká se suchem. Situace se opakuje téměř každý rok. Centrální část obce je zásobovaná povrchovou vodou z Kamenického potoka, který vysychá. Město Jičín zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich vliv na podobu města.
5: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení nevhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Jičína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Kyjev a Moskva potvrdili dohodu o příměří. Potrvá ode dneška do pondělí. Součástí má být výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomene 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční přehlídka na Rudém náměstí bude ale bez vojenské techniky.
6: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
4: Kanoistu Martina Fuchsu čeká na prvním světovém poháru sezóny finále kilometru. Je na něm aktuálně olympijským vítězem. V maďarském Segedu vyhrál rozjížďku i semifinále. Své soupeře neřeší.
7: Nezajímá mě to vůbec. Já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima. To by byl nejideálnější scénář.
4: Dalším olympijský šampion kajakář Josef Dostál pojede na kilometru jen v finále B. Kromě Martina Fuchsy čeká boj o medaile ještě kanoistu Antonína Hrabala na 200-metrové trati. Počasí. Bude polojasno až oblačno, v Krkonoších ojedinělé přehánky, večer ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech od 17 do 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4 minuty po 8 hodině zdravíme vás do všech koutů našeho kraje, ať už se probouzíte s kávou v ruce v Hradci, nebo třeba sledujete východ slunce v Krkonoších. Máme před sebou druhý květnový prodloužený víkend. První volný den sice včera utekl jako voda, ale to nejlepší nás pořád, řekněme, čeká. Dva další dny volna jsou stále před námi, tak pokud

0: ještě váháte, co s načatou sobotou nebo nedělí, zůstaňte s námi, máme pro vás připravenou nálož našich tradičních typů, které vám s plánováním mohou pomoci. No a protože plány často závisí na tom, co se děje tam nahoře, budeme se věnovat i obloze. Meteorolog Tomáš Popelka přidá detaily k očekávanému dešti, takže se dozvíme, kde přesně budou přehánky a kde budou potřeba deštníky. Nenechte si ujít další vysílání, jsme tady pro vás a přejeme hezké sobotní ráno.
1: Dobré ráno a Pavla Kindernajová.

0: prodlouženého víkendu stále ještě zbývají dva volné dny, ve kterých se toho dá stihnout hodně. Nabídka po celém Královéhradeckém kraji je pestrá a tak redaktorka Jana Házová připravila pro snadnější výběr své tradiční sobotní typy.
1: 9. květen je dnem otevřených mlýnů. Připojují se k němu například v Potohlickém skanzenu Krňovice. Tam můžou lidé nahlédnout do obou mlýnů, které stojí v areálu. Jde o větrný mlýn německého typu a historický vodní mlýn. Podrobnosti doplňuje správcová Irena Zárubová.
2: Zveme návštěvníky na možnost prohlédnout si oba mlýny. Vodní, který je do skanzenu přenesen z Bělče nad Orlicí, i větrný, který je kopií toho, co stával v Libranticích. Věřím, že si od nás návštěvníci odnesou nové poznatky, o kterých dosud neměli ani tušení.
1: Dalším mlýnem v Královéhradeckém kraji je třeba Rudrův mlýn v Babičině údolí. I ten si můžete prohlédnout vlastně v sezóně každý den. No a když už jsme v Ratibořicích, poprosila jsem kastelána Ivana Češku o pozvání na zámek, kde mají na dnešek připravenou mimořádnou a oblíbenou prohlídku s názvem Soaré u vévodkyně za světu svící.
3: Srdečně zvu posluchače na mimořádné večerní prohlídky, které mají jedinečnou atmosféru díky archaickému způsobu osvětlení pouze svícemi, jako tomu bylo v dobách před zavedením elektřiny.
1: Kdo rád navštěvuje zámky, stihne ještě rozkvetlý Hrádek. První okruh zámku Hrádek u Nechanic je do neděle vyzdobený květinovými aranžmá speciálně vytvořenými pro tuto příležitost. Romantiky potěší nejenom květinová výstava na Hrádku, ale třeba také zítřejší koncert v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Neratově. Zazní na něm písně v originálních aranžích za doprovodu předního českého kvarteta. Atmosféru mimo unikátní zpěvy umocní skotské dudy, bubny a další klasické nástroje. Koncert začne zítra v 19 hodin. Poslední dnešní pozvání se bude týkat 160. výročí prusko-rakouské války na Sobotecku. V místním Almáriu začíná totiž výstava, která ukazuje dopady války na každodenní život místních, pohyb vojsk i tehdejší atmosféru nejistoty. Výstava bude přístupná v Almáriu do září tohoto roku. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je sobota 9. května na a pohled z rozhlasového okna naznačuje, že bude i velký vodácký den. Je to opravdu velký den pro vodáky, kdy se koná spousta akcí. V 9.30 už tady začnou na Labi závody. Kdo by měl chuť podpořit vodáky, tak bude příležitost. Ale teď je otázkou, jestli nezmokneme.
1: Počasí.
0: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Krásné ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
0: Jak to bude dnes s těmi přeháňkami, teplotami? Pojďme na podrobnosti.
2: Tak, počasí u nás bude dneska ještě ovlivňovat slábnoucí výběh vyššího tlaku vzduchu, takže víceméně v severní polovině našeho kraje, tam je oblačno zataženo, v té nejjižnější, tam je oblačno až polojasno, ale během dne přece jenom se takové to oblačné až polojasné počasí bude na většině území. To se týká přeháněk, tak ty by se měly vyskytnout pouze na našich horách a hlavně v Krkonoších. Takže tady v těch nejnižších polohách by se neměla objevit ani kapka. Teploty by se pohybovaly dneska většinou mezi 17 až 20 stupni a vítr bude foukat slabý severovýchodní až severní do 4 metrů. V noci tam bude hodně málo oblačnosti a zase projeví zejména na zítřejších ranních teplotách, ty budou mezi 7 až 4 stupni a furt kolem jednoho a můžou se objevit i přízemní mrazíky a v noci bude foukat vítr slabonky východní do 4 metrů. Srážky se vyskytovat nebudou, no a zítra začneme zase ráno jasné nebo skoro jasné a během dnešního západu přibývat vysoká oblačnost, ale ta by měla být víceméně ještě taková průsvitná, takže nám to sluníčko nějak neovlivní. Teploty zítra 19 až 23 stupňů a vítr bude foukat od východu, jihovýchodu 2 až 5 metrů.
0: Takže o 3 stupně Celsia zítra víc, už 23 stupňů Celsia dnes do těch 20. Lidé volali a říkali, že se chystají na výlety, tak že jsou zvědaví, jestli budou přeháňky, nebudou, tak v Ratibořicích, jak jste předeslal, nebudou, protože jsou férové snídaně venku, mlýny jsou otevřené, takže výletům bude přát a do Krkonoš zkrátka na vaše informace přibalíme ty pláštěnky a deštníky. Pane Popelko, děkujeme za předpověď a i vám krásný víkend.
2: Díky, hezký den.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
3: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo ke korunovačním klenotům. Koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
2: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
4: Moribundus, páni kolegové.
2: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

0: Dreamin' Live Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na regionální železnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem nejezdí vlaky. Výluka potrvá do 15. května v úseku Chlumec-Ostroměř. Dopravce zajistil náhradní autobusy. Město Hronov plánuje navýšit počet strážníků, shodli se na tom zastupitelé. Radnice počítá i s vybudováním kamerového systému. Kromě centra města by kamery sledovaly nádraží, dětská hřiště a park. Severokorejský vůdce Kim Jong-un označil vztahy s Ruskem za nejvyšší prioritu. Oznámil to v poselství ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ke dni vítězství, kterým si Moskva připomíná konec druhé světové války. Hasiči na Žďársku se dnes pokusí o rekord v přepravě vody hadicemi na co nejdelší vzdálenost. Chtějí překonat 64 kilometrů. Zapojí se zhruba 2500 dobrovolných hasičů. Cyklistické Giro d'Italia začalo vítězstvím Francouze Paula Maniera. V bulharském Burgasu ovládl úvodní etapu, kterou ovlivnil hromadný pád nedaleko cíle. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty na východě Čech do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Půl deváté za námi, zprávy přečtené, ale my s vámi v Českém rozhlase Hradec Králové zůstáváme a za malou chvíli pro vás otevřeme magazín Techno. Pokud rádi sledujete hvězdnou oblohu, určitě zbystřete, protože budeme mluvit o mimořádné kometě. Ta bude sice v příštích 14 dnech v plné kráse k vidění hlavně na jižní polokouli, ale my vám prozradíme, proč o ní mluví celý vědecký svět a jestli z ní aspoň kousek nezahlédneme i u nás.

0: Hezký den, právě začíná další květnové vydání magazínu Techno, pořad, který vám týden co týden přináší zajímavosti ze světa vědy a techniky. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Vesmírné projekty, lékařské objevy, příroda, ekologie, technologické novinky. To všechno jsou naše témata a tady je přehled zajímavostí, které jsme pro vás připravili. Společnost SpaceX chce investovat 55 miliard dolarů do společné výroby čipů s Teslou. Na jižní polokouli bude příštích 14 dní k vidění kometa, která se vrátí za 170 tisíc let. Při ražbě metra v Praze našel sběratel fosílií neznámého členovce z Prvohor. Vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit, která čistí a chrání před záněty. Každé páté klíště na Moravě přenáší podle vědecké studie patogeny, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska plánuje investovat 55 miliard dolarů do společné výstavby komplexu Terafab na výrobu čipů pro umělou inteligenci s další Muskovou společností, a to Tesla. Součástí projektu budou podle dřívějších informací dvě moderní továrny na výrobu čipů, z nichž jedna se zaměří na automobily a humanoidní roboty a druhá na datová centra ve vesmíru. Podle původních odhadů měl projekt stát asi 20 miliard dolarů. Projekt Terafab by zahrnoval vícefázový komplex na výrobu čipů a pokročilé výpočetní techniky zaměřený na posílení domácí výroby polovodičů ve Spojených státech. SpaceX odhaduje, že celková investice by mohla vzrůst na 119 miliard dolarů, pokud budou dokončeny další fáze. Oblohu na jižní polokouli bude v příštích 14 dnech zdobit kometa známá jako C2025 R3 Pan-STARRS. Pro pozorovatele to bude vzácná příležitost, protože se znovu příště objeví až za dalších 170 tisíc let. Kometa podle astronomů putovala severní polokoulí, obletěla ale Slunce a nyní je viditelná na jižní polokouli. Je poměrně jasná, ale lidé budou k jejímu pozorování potřebovat dalekohled, teleskop nebo fotoaparát. Není až tak jasná, aby byla vidět pouhým okem, bude ale poměrně jednoduché ji vyfotografovat. Kometa bude v průběhu příštích dvou týdnů postupně ztrácet na jasu a proto by ji lidé na Novém Zélandu, v Austrálii, Jižní Africe a Tichomoří měli zachytit co nejdříve. Při ražbě pražského metra D našel sběratel z kamenělin Radek Labuťa fosílii doposud neznámého druhu členovce z období Prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Podle Lukáše Leibla z Geologického ústavu Akademie věd jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nález je o to vzácnější, jelikož to byl živočich bez tvrdé schránky. 2centimetrovou fosílii našel na haldě kamení, vytěženého při ražbě metra. Na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita. Ukázalo se, že jde o dosud neznámý druh, blízce příbuzný právě trilobitům. Na rozdíl od nich však měl jen měkký krunýř.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet zánětlivé parodontitidě. Používáním ani podobou se nová nanoniť přitom téměř neliší od běžné zubní nitě, natáčel Marek Hensel.
2: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
3: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
2: Říká Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
4: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
2: Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit.
3: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
2: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
3: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
2: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku.

0: technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Aby vznikl nový lék nebo materiál pro medicínu, je potřeba nejenom vědecká práce, ale také dovednosti z biznisu. Spojit oba světy se snaží Evropská konference BioEquity, která se konala v Praze poprvé ve střední Evropě. Více v příspěvku Martina Srba.
2: Takhle, jak se to stalo v těch 90. letech u Antonína Holého, už se to dneska stát nemůže.
3: Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, připomíná příběh průlomového objevu léků proti HIV. Vznikla o něm i divadelní hra, která příběh ukazuje v jiném světle, než je obvyklé.
2: A hlavní hrdinou ovšem je John Martin, podnikatel, který dotáhl ty myšlenky Antonína Holého až k léku, který dneska léčí miliony po celém světě.
3: Klíčové tehdy bylo, že si Holého objevu v pravý čas všimli další lidé. Jenže v dnešní době se na to podle Jana Konvalinky už nedá moc spoléhat.
2: Už nestačí být Antonín Holý, musíte být taky trochu Johnem Martinem nebo Stevem Jobsem, získat investory.
3: Většina pokusů končí neúspěšně. Investoři by přesto měli zariskovat, protože se jim to může mnohem víc vyplatit, říká výzkumník a zároveň zakladatel biotechnologické firmy Radek Špíšek.
4: Šance na to, že když má někdo nějakou látku, která v laboratoři například výborně léčí, že se z té látky jednoho dne stane lék, je někde mezi 2-5%. Je potřeba proto natchnout soukromé investory.
3: Základem všeho je ovšem základní výzkum. Nápady, které stojí za to převést do praxe, se totiž rodí uprostřed dlouhodobého bádání a objevování naprosto neznámých věcí, připomíná Jan Konvalinka.
2: Antonín Holý nevyvíjel lék proti AIDS, protože AIDS nebyl znám v době, kdy on dělal na těch svých molekulách. Co je těžký, je poznat ten nápad nebo odhadnout ten nápad, který je nejenom skvělá věda, ale ze které by šlo opravdu něco udělat praktického, co by změnil svět.
3: Podle Jana Konvalinky se postupně proměňuje i myšlení. Nová generace studentů i výzkumníků už trochu jinak smýšlí o penězích.
2: My slibujeme v Karolínu, že budeme pracovat proto, aby se šířila pravda a ne pro mrzký zisk. To tam opravdu je v tom akademickém slibu. A dneska je doba, kdy, a já s tím souhlasím, zisk není mrzký, pokud tím cílem je lék, který bude zachraňovat lidský životy.
3: Vědec ovšem dodává, že je čím dál těžší rozhodovat, jakou část výzkumných výsledků zveřejnit, aby se tím podpořil pokrok a spolupráce, a jakou část si nechat jako chráněné duševní vlastnictví.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Přibližně každé páté klíště na Moravě přenáší některý z nebezpečných patogenů. Nejde jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale také o další infekce, které mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli také vědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci proto upozorňují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat. Tým odborníků analyzoval stovky klíšťat z 6 lokalit na Moravě, mimo jiné z okolí Chomutova u Olomouce a Tovačova na Přerovsku. Zaměřil se především na nymfy klíštěte obecného, které už měly za sebou první sání na hostiteli a představují významný článek v přenosu infekcí na člověka. Ze scénáře Techna je to všechno. S dalšími vědecko-technickými zajímavostmi se vám přihlásíme opět za týden. Náš pořad si můžete poslechnout i zpětně na webových stránkách můjrozhlas.cz nebo v aplikaci. Od mikrofonu vám hezké nadcházející dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.

Blíží se 9. hodina, za 4 minuty bude 9. Ráno se nám překlopí do dopoledne. Někteří vodáci na Labi v Hradci Králové už proto zanořili kanoe do řeky, aby změřili své síly, ať v dětských nebo seniorských kategoriích. Můžete se přijít podívat. Ale připomínáme také jubileum Dvorské zahrady, o které nejen dnes mluvíme. 80. se slaví přeci jenom jednou. A kdo z nás východu Čechů nemá aspoň jednu vzpomínku právě na toto místo. Taky jste tam jako malí stávali s otevřenou pusou u výběhu žiraf nebo nosorožců. Za těch 8 dekád se zahrada proměnila k nepoznání. Z malého zookoutku vyrostla v jeden z nejvýznamnějších safari parků na světě, který pomáhá zachraňovat ohrožené druhy. A nám tady v podhůří Krkonoš dopřává pocit opravdové africké divočiny. Takže milá zoo, všechno nejlepší k 80. No a pokud dnes přemýšlíte o výletu, možná volba padne i na toto místo. Český rozhlas Hradec Králové s vámi samozřejmě zůstává i dál. V dalších hodinách budeme sledovat dění hlavně v našem regionu. V dalším programu vás vezmeme mimo jiné na Trutnovsko. Dominanta starých buků, tamní kostel svaté Anny má totiž velmi pohnutou historii. O tom, co všechno jeho zdi pamatují, budeme vyprávět právě po zprávách. Pavla Kindernajová přeje krásnou sobotu, ať vám vyjde vše, co jste si naplánovali.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Hradci Králové vzniká další parkovací dům. Město Hořice hostí sraz historických aut a motorek. O složení delegace na summit NATO bude jasno v červnu. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhřábek, hezké dopoledne. V Hradci Králové na Slezském předměstí začala v těchto dnech stavba parkovacího domu Rožberk. Nabídne víc než 280 míst. Lidé z tamní lokality teď můžou dočasně parkovat u nákupního centra Orlice Park, informuje o tom radnice. Železniční dráha v Žacléři zahájí v létě pravidelný provoz. Správa železnice v minulosti prodala trať soukromé firmě i s budovami v Žacléři a v Lamperticích. Drezíny tam poprvé vyjedou v červnu.
2: Pravidelný provoz motorových drezín, které spolek sám vyrábí, začne v sobotu 27. června. Jezdit budou každou sobotu a neděli do 30. srpna. Jízdné na drezínu bude symbolické. Jezdit se bude ze Žacléře k prvnímu přejezdu, který je vzdálený zhruba 1 kilometr a ze kterého je to blízko do hornického skanzenu. Jízdenka je platná pro jízdu tam i zpět. O letních prázdninách bude každou sobotu jezdit na trati mezi Žacléřem a Královcem čerstvě zrenovovaný motorový vůz. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Včera se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě nedospěli.
3: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
4: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
3: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: V areálu Zahrada v Hořicích se koná sraz historických aut a motorek. Akce s názvem Automotolegendy nabídne do 16 hodin prohlídky rozmanitých strojů, říká Martin Křovina z organizačního týmu.
6: K vidění budou české i zahraniční vozy a na své si přijdou i příznivci Mini Cooperu. Proběhne totiž sraz Mini Cooperu a budou tam určitě zajímavé kousky. Dále bude samostatná sekce amerických vozidel a také motocyklů. Přijet může každý, kdo myslí, že jeho stroj je potřeba, aby byl vidět. Sport.
1: Házenkáři Karviné a Plzně odehrají ve finále extraligy klíčové páté utkání. Jeho vítěz získá mistrovský titul. Utkání Karviná-Plzeň začne v 18 hodin 30 minut. Počasí. Na východě Čech bude polojasno až oblačno, v Krkonoších ojedinělé přehánky, večer ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sudkovská kaple svatého Prokopa stojí přímo u cesty procházející obcí. Jak se nedávno ukázalo, skrývala v podkroví pozoruhodný poklad v podobě několika krásně dochovaných obrazů. Podrobnosti už za chvíli. Vyrazíme do Držovic na Prostějovsku, kde najdeme hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Floriánovi. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách na Trutnovsku. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům ve vodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře, nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci se ji mohou zahrát zdarma. Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní přitom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály. Na obou místech hráče čeká přibližně 90-minutová trasa o délce kolem 2 kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu. Bavorský zemský kriminální úřad vrátil do Česka několik soch svatých a andělů, které zloději ukradli mimo jiné z českých kostelů. V Německu se tyto umělecké předměty dostaly do internetových aukcí. Vrácených sakrálních památek je podle bavorské policie 6. Nejstaršími předměty je dvojice andělů z Radošovic z 15. století, které zloději ukradli z tamního kostela v roce 1993. Najít se je podařilo před 2 lety, když je identifikovali české úřady. Zpět v Česku jsou také dřevěná socha svatého Linharta z 16. století z dřevčického kostela svatého Bartoloměje, dřevěná socha svatého Václava asi z roku 1740 z kostela svatého Petra v Brandýse nad Labem, anděl z 19. století z kostela v Klášterci a pískovcová socha svatého Václava z roku 1881, kterou zloději v roce 2009 ukradli na Žižkově náměstí v Novém Městě nad Metují. Také tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Lucie Bílá nám teď zpívala v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Barokní kostel svatého Václava ve východočeském Žamberku otevřeli veřejnosti při dubnovém mezinárodním dnu památek. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout interiér kostela, ale vystoupat i do věže a pokochat se pohledem na blízké Orlické hory. Kolegyně Víta Balcarová si nenechala tuto příležitost ujít a do kostela svatého Václava vstoupila s průvodkyní Vladimírou Šulcovou.
1: Je to stavba chrudimského stavitele Donáta Morácího. Je to jeho největší vůbec stavba, kterou zrealizoval. Byl postaven v letech 1729 až 1738.
2: Půjdeme se tady podívat dovnitř.
1: Říká se, že výška kostela je asi 22 metrů. Ten kostel je na půdorysu kříže. Ta delší strana měří 44 metry a boční 22 metrů. A je orientován východ-západ, tak jak to u kostelu bývalo v té době baroka.
2: Přicházíme k překrásnému oltáři zlacenému.
1: Oltářní obraz je prací italského malíře Francesca Trevisaniho, zobrazuje zavraždění svatého Václava. V popředí vidíme i sochy svatých z doby baroka a ty jsou velice vzácné, byly vystaveny na velké výstavě v Praze v roce 1938, která se věnovala baroknímu umění.
2: Co znamenají nápisy tady v chrámu?
1: Pokud pohledneme nahoru, tam čteme Nedej zahynouti námni budoucím svatý Václave a dole potom na stole je svatý Václave oroduj za nás, dedikace patronů české země.
2: Co po straní oltáře?
1: Vpravo vidíme obraz, který je připisován Petru Brandlovi. Je to svatý Antonín Paduánský, ale tady je vystavena pouze kopie, originál je v Národní galerii v Praze. Naproti bočnímu vchodu potom vidíme krásný vyřezávaný oltář svaté Terezie. Ten je prací žamberského řezbáře z rodiny Rousu. Oltář svaté Terezie byl zhotoven na zakázku od Charlesa Parishe v dílně Rousově a je z počátku 20. století.
2: S kostelnicí Michaelou Foglovou jsme vystoupali ke zvonům. Stojíme pod třema.
3: Ano, ty zvony jsou nové. Jeden máme z roku 2001, Václava tady přímo. Jeho kmotrem je prezident Václav Havel. Máme tady i zvony samozřejmě, které jsou darované od občanů. Tady máme zvon Margaret Mary, ten daroval pan Páriš a vlastně je to k poctě jeho ženy a sestry.
2: Já si poprosím, jestli byste mě na toho Václava trošku uhodila. Na něm je napsáno Pravda páně vítězí. Když se paní Michaelo podíváme z věže na krásné Orlické hory, které jsou tady už jenom malý kousek.
3: Je to boží pohled, ano.

0: Teď se v našem magazínu Mezi nebem a zemí vydáme na Prostějovsko, konkrétně do Držovic, kde najdete hned dvě sakrální stavby zasvěcené svatému Florianovi. Kolegyně Petru Ševců po nich provedla místostarostka Držovic Jana Kreplová.
1: My jsme právě vešli do kaple svatého Floriána, jak je uváděna v jednotě pro výstavbu kaple, ale správně bychom měli definovat, že je to filiální kostel svatého Floriána, protože tahle stavba nemá parametry ani kaple, ani kostela.
2: Svatý Florián je tady v Držovicích asi oblíbený, protože my ještě vyrazíme k té kapličce, která se tyčí nad Držovicemi a která je také svatému Floriánovi zasvěcena.
1: Máte pravdu, zde v Držovicích máme dvě sakrární stavby, které jsou zasvěceny svatému Floriánu, a určitě z toho důvodu, že zde v obci byly velmi časté požáry.
2: Svatý Florián je patron hasičů. Když bychom si měli říci tady k tomu sakrálnímu prostoru přímo v obci, tak ten je v dnešní době využíván?
1: Ano, tenhle kostel je využíván k bohoslužebným účelům. Jednou za týden je zde sloužena mše svatá a samozřejmě pokud umře nějaký občan z Držovic, může zde mít rozloučení. Samozřejmě zde v kapli můžou být i svatby.
2: No a jednou ročně odtud vychází procesí, které směřuje právě stejně jako my k té horní kapličce svatého Floriána.
1: Každým rokem zde je sloužena mše svatá k poctě svatému Floriánovi a v odpoledních hodinách se zde věřící setkávají a s místními hasiči a s knězem v čele s eucharistií vstupujeme po staré cestě k horní kapličce svatého Floriána, kde se pomodlíme krátce a je nám požehnáno.
2: Tak a právě tam se vydáme i my. Jak daleko je to od spodní kaple kostela svatého Floriána k té horní, od které je krásný výhled?
1: Já si myslím, že tak cca 1 kilometr. Každoročně přicházím do této kapličky, abych ometla pavučiny a nachystala na vstup kněze s eucharistií.
2: My máme to štěstí, že zrovna sebou máte smetáček a jdete ty pavučiny ometat, takže i my prostřednictvím Českého rozhlasu Olomouc můžeme dovnitř nahlédnout. Vidíme, že tady vlastně nezůstala žádná původní výzdoba. Pojďme si říct si tedy něco o této kapličce, kdy ona byla nad Držovicemi vystavěna a co vlastně o ní víme.
1: O této kapličce máme velmi málo informací. Byla postavena roku 1708 nebo 1709 a v obecní kronice se uvádí, že ji prý postavil mlýnář z Držovic. Když se rozhlédneme, tak ta kaplička je na šestibokém podstavci.
2: Ona je postavená v takovém rustikálním baroku. Je to trošku netypická barokní stavba.
1: Ano, je jedna z mála staveb zde na Prostějovském okrese.
2: Tohoto typu, takže pokud se chcete podívat na trošku netradiční baroko, zajděte si na Držovice, protože my když z té kapličky uděláme pár kroků ven, tak vidíme, že je tady strom, lavička a krásný výhled. Kam všude dohlédneme?
1: My dohlédneme na celý Prostějov, Smržice a samozřejmě Záhoří, které je v pozadí Prostějova.
2: Jaké to pro vás je pečovat o takovou tu krásnou kapličku? My vidíme, že v roce 1867 byla kaple opravená.
1: Je to pro mě srdeční záležitost. Historii mám ráda a samozřejmě navštěvuju místní archiv, kde zkoumám všechna historická data.
2: Říká místostarostka Držovic a ta, která se o kapli stará, Jana Kreplová.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kaple svatého Prokopa v Sudkově na Šumpersku překvapila v minulých dnech nálezem, který se podařil v jejím podkroví. Při úkladu tam byl nalezen soubor obrazů křížové cesty. Podle pamětníků sice kdysi obrazy visely přímo v kapli, proč byly sňaty, ale ani to, kdo je namaloval, nikdo netuší. Miroslav Kobza natáčel se starostkou obce Milenou Sobotkovou.
1: V naší kapli svatého Prokopa na půdě jsme nalezli 14 obrazů kompletní křížové cesty a byli jsme úplně nadšení, v jak je to vynikajícím stavu. Je to malovaný na plátně, takže bychom vlastně tím chtěli pozvat v rámci mikroregionu Zábřeska právě na prohlídku této kaple, kde chceme tyto obrazy vystavovat.
2: Vy jste říkala, že jste vlastně pátrali po původu, jak se vlastně na tu půdu té kaple dostali a ani pamětníci netuší?
1: To je úplně nový objev, tak týden 14 dní, takže zatím, koho jsme se ptali, tak netuší. Pamatují si, že tam tyto obrazy visely, ale nikdo ani si nemůže vzpomenout, kdy už se oddělali nebo neoddělali. Takže teď to tak zjišťujeme.
2: Já když se tady dívám, máme tady fotografii, nevidím to teda v reálu, jste říkal, že je to vlastně malované na plátně, je to dílo, připadá mi to známé, jako by to byla nějaká kopie nějakého slavného obrazu, což se běžně dělávalo v minulosti, ale vy jste říkal, že problém je, že vlastně není to dílo ani signované, takže vy netušíte, kdo to dělal, kdo to maloval.
1: Netušíme, snažili jsme se opravdu to prohlídnout tak, ale vůbec netušíme teda, kdo to kreslil, ale třeba tím, jak to bude vystavený, tak třeba se dozvíme víc.
2: Co s ním bude dál? Budete ho někde vystavovat nebo bude jenom vystaveno tady pro ty účely toho dne mikroregionu?
1: No, my bychom samozřejmě byli velice rádi, kdyby viseli v naší kapli. Takže se chceme spojit s naším panem farářem a pobavit se o tom.
2: V současné době jsou tedy obrazy, kde máte je někde uložené?
1: Teď je máme u jednoho radního, který čistí rámy, snaží se to dát právě do pořádku, aby jsme to mohli vystavit. Už nejsem.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od římskokatolického kněze Jana Hanáka. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Je hladový jak vlk, svobodný jak pták, chytrý či vychytralý jak liška. Ke zvířatům i rostlinám se lidé přirovnávají snad už od té doby, kdy začali přemýšlet, tedy kdy vůbec můžeme mluvit o lidech. O těch zvířatech či rostlinách to nic moc neříká, ale o nás lidech samozřejmě docela dost. I o naší představě, že jsme středem světa, ať už jsou jeho hranice za polem či lesem, nebo kdesi na nedostižném konci neustále se rozpínajícího vesmíru. Ano, jsme dost sebestřední a ano, bojujeme s tím denně, v tom lepším případě. Zatímco přirovnání člověka k vlku či ptáku může být i docela prestižní, vzpomínám na dětství a letní indiánské tábory, tak v poslední době se nejvyšších patrech naší politiky objevují slova naopak velmi dehonestující. Již mnohokrát zmíněný parazit je jen jedním z nich. Snad ještě víc než použitá slova zaráží lehkost, s jakou jsou vyslovena. Jakoby na tom nebylo nic zvláštního, jakoby bylo zcela normální názorové oponenty urážet, co nejvíc to jde. Kdysi na těch indiánských táborech jsme takovým říkali třeba skunk, lépe snad smrdutý skunk. Ale zpravidla to nebyl nikdo konkrétní, jen jakýsi podlý nepřítel v táborovém příběhu. Slovo parazit nejenže nezní příliš libě, ale na rozdíl od skunka rozeznívá vzpomínky nikoliv na dětská léta v přírodě, ale na slovník těch nejhorších diktatur minulého století. V nichž nešlo o boj dobra se zlem, ale vždy jen o sobecké zlo, které se snažilo uchvátit moc nad myšlením lidí, právě takovými zjednodušenými odsudečnými slovy vůči těm jiným. A nutno podotknout, dařilo se to až příliš snadno. Nedávno jsem na zahradě z jabloní strhával jmelí, protože na těch stromech parazituje a odčerpává vodu a minerály. Nemám nic osobního proti jmelí, ale o jabloň a její plody mi jde přece jen víc. Není to zlá vůle jmelí. Jmelí žádnou vůli nemá. Je to jen jeho strategie přežití. Pokud ale řeknu o člověku, že je parazit, je to něco docela jiného. My lidé jsme bytosti etické a spolupracující. To je zase naše strategie přežití. Člověk, který na společnosti parazituje a v důsledku ji ničí, je sobec. Což nakonec neprospěje ani jemu, jen o tom v té chvíli ještě neví. Označit za parazity lidi, kterým jde ku příkladu o ochranu životního prostředí a jsou schopni do toho dát spoustu své energie a volného času, v sobě navíc obsahuje jistý logický rozpor. Ano, mohu je obvinit třeba z umanutosti, ale jen těžko ze sobectví. Zvlášť, pokud mě samotnému jde víc o osobní prestiž, než o službu v příslušném rezortu veřejné správy, pokud hlavním motivem mého počínání je ctižádost. Ruku na srdce. Když už se ve veřejném prostoru objevilo takové děsné slovo, kdo je tady parazit?

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Plynovou sezónu.

0: suchému počasí větší potíže. Vliv na to, zda se alergie projeví, má i to, jakým způsobem žijeme a jak se o své zdraví staráme, říká alergolog Sáva Pešák.
1: Tím, co jíme, co dýcháme, jak se málo hejbeme, jak jsme furt zalezli v interiéru, jak se stresujeme. To je prostě taková ta externalizace toho našeho života.
0: Ve Stěžerách na Hradecku otevřeli v týdnu lůžkový hospic s odlehčovací službou. Stavba v areálu bývalé školy začala na podzim 2024. Provoz zahájí nejpozději v červnu. Nabídne 20 lůžek. Školní zahradu v Lužanech na Jičínsku čeká proměna. Obec získala dotaci, která pokryje část nákladů. Nezávislý starosta Martin Mittlener je odhaduje na 1 000 000 korun.
2: Zahradu chceme teď soutěžit a chtěli bychom v září začít realizovat s tím, že chceme ji trošku přenést blíž k přírodě, aby děti měly prostor pro vzdělávání venku, aby věděli, že jabka rostou na jabloních a rybí se roste na keřích a chceme tam nechat nějakou květnoutou louku.
0: Ve skanzenu v Krňovicích na břehu Orlice jsou na dnešek připravené mimořádné prohlídky 2 historických mlýnů. Otevřený bude větrný mlýn německého typu a taky vodní mlýn z nedaleké Bělče, říká spolumajitelka podorlického skanzenu Irena Zárubová.
3: V rámci této akce budou probíhat v obou mlýnech prohlídky s odborným výkladem. Vodní mlýn bude v provozu a větrný také, pokud nám příroda nadělí trochu větru. Akce bude probíhat do 17 hodin. Sport.
0: Běžkyně Tereza Hrochová získala 22. titul mistryně republiky. V Poděbradech ovládla silniční závod na 5 kilometrů. Jubilejní 20. zlato vybojovala další olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která byla nejrychlejší na 1 míli. Mezi muži vyhráli Štěpán Kavan na kratší a Jan Vita na delší trati. Počasí. Na východě Čech bude polojasno až oblačno, v Krkonoších ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 20 stupňů, na horách kolem 9. Biozátěž je dnes na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Provoz na východu českých silnicích je teď dopoledne plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor na Trutnovsku, na hlavní trase Trutnov Náchod v obci Batňovice, kde pokračuje oprava silnice, provoz je tam řízen kyvadlově. Tolik informace zelené vlny. Šťastnou cestu!
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte vážení přátelé, vítejte vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden, tedy po 3 zmrzlých. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vázy je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
2: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
3: Jednoleté, jak se jim říká hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
2: Můžu je vysít i teď?
3: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo se někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
2: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
3: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
2: Dá se stříhat i do vázy?
3: No určitě hrachory, ty voné, ty seté vlastně, to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
2: Kdy ten hrachor pokvete?
3: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
2: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
3: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
2: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak o něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku, což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak ty lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy a že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba potom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není poková rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metr a půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U mostu na Malé Jehlávce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si Střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu?
2: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 kilometrů, tak to je velice náročný.
1: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
2: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
1: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
2: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takový jako smyčka ve vzduchu, osmyčka a vystřelí se to do vody.
1: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
2: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
1: Jdeš do vody?
2: Ne, vždycky jdu do vody. Ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
1: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček. Vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
2: ne,
1: ty mušky.
2: Ovčí rovno.
1: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
2: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
1: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
2: Je tady strašně málo vody. 5-6 cm vody.
1: A co ty ryby?
2: Tady jsou tuně.
1: Přeskáče ten pstruh.
2: No jasně.
1: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusím?
2: Je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
1: Nebo hledáš tu tůňku hlubší.
2: Hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
1: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
2: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout zbytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to samý dělám s muškou.
1: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
2: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
1: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
2: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
1: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
2: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
1: Takže si vytáhl.
2: Přežívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
0: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultace podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických, konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zdali je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře, zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energetičtí manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Český kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekníny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem. S tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Dobré na Rychnovsku zakázala napouštět bazény. Zámek v Ratibořicích zve na mimořádné prohlídky. Martin Fuxa vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice. A počasí polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Vedení obce Dobré na Rychnovsku zakázalo v těchto dnech zalévání zahrad a napouštění bazénů.

0: vyhledávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení nevhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: V Česku ubývají lokální kina. Za posledních 25 let klesl jejich počet zhruba na 1/6. Oznámila to Unie filmových distributorů. Důvodem je modernizace. Malá kina často ukončila provoz, protože bez digitálních technologií nemohla promítat filmové novinky. Na zámku v Ratibořicích dnes budou mimořádné prohlídky s názvem Soaré u vévodkyně za svitu svící. Návštěvníci uvidí interiéry osvětlené tak, jak je znali jejich obyvatelé v dávné minulosti. Podle kastelána Ivana Češky je o tyto prohlídky velký zájem.
2: Dnešní mimořádné večerní prohlídky interiéru prvního poschodí zámku, osvětlených pouze svícemi, začínají ve 20 hodin a 30 minut. Počet osob ve skupinách je omezený a prohlídky jsou časované, tak je potřeba vstupenky zarezervovat předem. Sport.
1: Olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. Na kilometru porazil Zachara Petrova za Ruska. Hokejista Hradce Králové Radovan Pavlík zůstává v širším výběru pro světový šampionát. 28-letý obousměrný útočník nastupuje k reprezentaci pravidelně. Za jeho úspěchy je rád i generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.
3: Je hrozně fajn, že po nějaké době nebo respektive po dlouhé době se zase někdo z Hradce dostal do reprezentace. Tak já mu samozřejmě přeju, ať tam je co nejdéle. A kdyby se dostal na mistrovství světa, by to bylo samozřejmě hrozně fajn nejenom pro něj, ale i pro Hradec jako takový. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, v Krkonoších ojedinělé přehánky, večer ubývání oblačnosti, teploty 17 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a tak jako před týdnem i dnes už na vás čekám, abychom si zase společně pochutnali na něčem dobrém. My si dnes připravíme řízky a abych to ještě upřesnila, budou to krůtí řízky, které jsou takovou hlibovou a křehkou alternativou k vepřovému či kuřecímu masu. Samozřejmě, že bychom si je mohli udělat tak, jak jsme zvyklí v klasickém trojobalu, ale my jsme si řekli, že si to trochu vylepšíme a uděláme změnu. A místo strouhanky použijeme mandlové lupínky. Pokud jste to nikdy neskoušeli, myslím, že budete překvapení a doufám, že příjemně. Tak ať je vám s námi i dnes.

pletí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme dnes podávat. A co byste tedy měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 4 krutí řízky, 2 vejce, mandlové lupinky, hladkou mouku, 2 šalotky, 2 rajčata, 400 gramů fazole, kožící másla, saturejku, 100 ml zeleninového vývaru, muškátový oříšek, máslo, sůl a pepř. A jako přílohu se dáme určitě brambory, ty se budou hodit. Tak to jsou suroviny, které potřebujeme dnes, pokud tedy budete vařit s námi samozřejmě. No a co vám ještě nabídneme? Recept na krutí rolku plněnou špenátem. Krutí játra na víně, krutí steak z játry, no a pro změnu si připravíme i kachní játra v sádle. A nebojte se, i sladká tečka bude a nebude to krutí maso, pochopitelně. Co to bude, tak to se dozvíte, nebojte. No a co ještě? No samozřejmě, že si budeme i hezky hrát.

0: se tak dívám, 11 hodin 12 minut, nejvyšší čas dát se do vaření.
1: Recept pro dnešní den.
0: No a vy víte, že to budou ty krutí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami, takže jak na to, řízky osolíme, opepříme, obalíme v mouce a vejci a nakonec v těch mandlových lupíncích, které hezky přitiskneme. Šalotky, může být samozřejmě i cibule, ale říkali jsme, že šalotka bude lepší, spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky. Cibulku spěníme na másle, přidáme fazolky a špetku saturejky. Podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme, okořeníme muškátovým oříškem přiměřeně. Řízky usmažíme na tuku z každé strany, k fazolkám pak přidáme rajčata a prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme k těm usmaženým řízkům a bramborám. Tak to je tedy recept pro dnešní den. Já doufám, že jsme vybrali dobře, že vám bude chutnat. No a pokud si dnes připravujete něco jiného a říkáte si, že byste tedy měli zařadit do jídelníčku krutí maso třeba už zítra, nabídneme vám za chvíli už další zajímavý recept, který také bude stát za to vyzkoušet.

Písnička dozněla a já se vás teď zeptám, jak pak často zařazujete krutí maso do jídelníčku. Proč se ptám? Protože krutí maso patří mezi potraviny, které byste rozhodně neměli vynechávat. Naopak jsou skvělou pravidelnou součástí jídelníčku. Podle odborníků se dokonce řadí mezi super potraviny. Proč? No, krutí maso má minimální obsah tuků. A ve srovnání s jinými masy mnohem vyšší obsah bílkovin, které potřebujeme pro obnovu a správné fungování buněk. Je tedy z hlediska zdraví více kvalitní a zároveň taky lehce stravitelné. Jen pro srovnání. Ve 100 gramech krutího masa bez kůže jsou přibližně asi 4 gramy tuku. Ve vepřové krkovici to je asi 15 gramů. No a v mletém mase je to v průměru kolem 20 gramů. A to je, myslím, už pádný důvod pro to, abychom si na něm pochutnali častěji. Jeden výborný recept vám nabídnu teď. Co to bude? Krutí rolka plněná špenátem. Co budete potřebovat? Na dvě porce 100 gramů krutích prsíček, 150 gramů čerstvého špenátu nebo 100 gramů mraženého, 20 gramů rikoty, jarní cibulku, stroužek česneku, no a ještě lžičku řepkového oleje, sůl a pepř. Tak jak na to, krutí prsíčka podélně rozkrojte na tenčí plátky, osolte a opepřete. Čerstvé listy špenátu zbavte řapíku a z prutka je spařte společně s jarní cibulkou a česnekem. Pokud budete jako já používat mražený, no tak pak na lžičce oleje orestujte cibulku a česnek a přidejte tam ten rozmrazený špenát. Příště to udělám určitě s čerstvým špenátem, myslím, že to bude ještě lepší. No a pak už jen smíchejte rikotu a směs, vložte do toho plátku masa, zabalte. Já jsem pro jistotu převázala nití, na pánvi orestujte na olej z obou stran, můžete dát samozřejmě ještě dodělat do trouby, no a pak už jen podávejte s pečenými bramborami. No a klidně dejte vědět, jak vám chutnalo a můžete přidat i váš oblíbený recept. Budeme rádi.

0: krutí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme dnes podávat. Zopakuji, jak na to. Řízky osolíme, opepříme, obalíme v mouce a vejci, nakonec v mandlových lupíncích, které hezky přitiskneme. Šalotky spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky, cibulku spěníme na másle, přidáme ty fazolky, špetku saturejky, podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme a okořeníme muškátovým oříškem. Řízky usmažíme tak, jak jsme zvyklí, pochopitelně na tuku hezky z každé strany. K fazolkám přidáme rajčata, prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme k těm řízkům a bramborám. Tak, jak už jsme říkali, krutí maso je zdravé, je dietní, no a tak jsem pro vás našla další recept. To už je takový spíš nedělní oběd, taková trošku vyšší dívčí, pracnější, ale stojí za to. Šéfkuchař Pavel Barták nám připraví krutí steak s játry a na cibuli. A čím začneme? Tak nejprve asi surovinami, takže je jasné, že potřebujeme krutí prsa. No a co dál?
1: Krutí prsička, ano. Budeme potřebovat cibuli a kuřecí játýrka.
2: Kromě toho klasicky olej, pepř, sůl, ještě něco?
1: No, na dochucení toho krutího stejku, grilovací koření nebo stejkový koření.
2: Tak to si myslím, že jsou suroviny, které jsou všechny naprosto dostupné. Jak budeme postupovat? Čím začneme? Asi masem.
1: Krutí maso samozřejmě trošičku naklepeme, trošku osolíme, přidáme grilovací koření nebo popřípadě stejkové koření. A můžeme dávat na pánvičku na rozpálený olej teda samozřejmě. Na další pánvičku si nahrubo nakrájíme cibuli a přidáme k tomu kuřecí játýrka, která solíme, opepříme a můžeme to dělat současně.
2: My bychom tam ale měli říct důležitou věc, vy jste říkal osolíme, teď některé posluchačky zbystřily, řekli si, ale jsou to játra, takže tady je to trošku jinak.
1: Kuřecí játýrka, když osolíte hned na začátku, tak jim to vůbec nevadí a nestuhnou.
2: Ta játýrka jsou poměrně malá, ještě přesto krájíme na kousky.
1: Já si myslím, že to takhle postačí tak, jak jsou.
2: Takže my je pěkně opečeme. Cibulku máme dozlatovat tím pádem. Steak máme tak, jak má být. Teď jak to budeme podávat, jak to budeme servírovat?
1: Jak se říká, nejdříve se jí očima, tak já bych nejprve na talíř dal játýrka, na to bych položil krutý steak a přes ten steak bych servíroval orestovanou cibuli.
2: No a já se vždycky ptám, co k tomu. Tady hranolky nebo americké brambory, opékané brambory, co k tomu vy nám poradíte?
1: Já si myslím, že by se k tomu hodily i bramboráčky.
0: No určitě, za ty bych se přimlouvala, ty by mohly být určitě moc dobré. A taky by se hodily i k další dobrotě a to bude taková minutka. Krutí játra na červeném víně. A ty si dáme za chvíli a připraví nám je Michaela Kabrhelová, která nás pustila do své kuchyně. Tak se tam za chvilku podíváme.

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: My jsme slibovali, že si děláme krutí játra na červeném víně a taky, ale tam je tymián, ono toho tam je mnohem víc a mně se líbí jedno, že to bude jídlo, které bude zase rychle hotové. Nebudeme trávit příliš času v kuchyni, ale bude to dobré. Krutí játra ty koupíme celkem běžně, červené víno koupíme taky, takže co s tím budeme dělat, když ta játra opereme, očistíme. Co s tím?
2: Takže když máme očištěná játra, osušená, tak je nakrájíme na plátky. Zase lehce naklepeme. Nejlepší je to naklepávat přes mikrotenový sáček anebo přes folii, protože by se ta játra roztrhala a bylo by to všude. Játra lehce opepříme, okmínujeme. Nakrájíme si cibulku najemno, tu si v pánvi orostujeme na másle, přihodíme tam ty játra, opečeme z obou stran, zalejeme červeným vínem, přihodíme snítku tymiánu, lehce to podusíme pod pokličkou pár minut a když jsou játra měkká, tak to jenom zahustíme oříškem másla. Ta omáčka se zahustí a zimní a je hotovo.
1: To se přiznám, že by mi chutnalo. Jedla jsem něco podobného, už je to delší dobu a vím, že tam ještě přidávali, to je třeba zase typ pro vás, nakrájená najemňounko, taková ta nakládaná sušená rajčata. To tam taky pustilo takovou dobrou vůni, dobrou chuť. To by se vám taky mohlo hodit, tahle ta rada, ne? Když vy radíte nám.
2: Ano, určitě, děkuju.
1: Vy pod ta jatýrka, když to děláte na té cibulce, tak tam dáváte i tu slaninu, aby to zavonilo?
2: Ano, přesně tak, i slaninu nakrájenou na kostičky a proto se tam potom nemusí dávat moc toho másla nebo nějakého tuku, protože ta slanina pustí.
3: To je tak. Ano, je to pravda, to byl tedy dobrý tip od Michaely Kabrhelové. A když jsem se tak zaposlouchala do toho jejího povídání, tak jsem si vzpomněla, že co se týká jater, že jsme na našich cestách ochutnali ještě jednu dobrotu, taky z jater, a sice kachních. A tak jsem zapátrala v našem archivu a recept našla. Jen vám ještě řeknu, že játra v sádle kachním nebo husím nám na čerstvý chléb namazal šéfkuchař Martin Dvořák a byla to vážně dobrota.
4: Tady u toho receptu je jediný trošičku problém, je potřeba sehnat opravdu kachní sádlo. Po případě, pokud by bylo kachní, tak husí sádlo. Husí sádlo se rozehřeje, kachní jatýrka se nakrájí na menší dílky a při menší teplotě, ne tak, aby se smažily ty jatýrka, ale aby se de facto jako vařily v tom sádle. Jatýrka samozřejmě nesolíme, jenom je upepříme, přidáme tymián a rozmarín. Podle velikosti těch jatýrek ty jatýrka povaříme v tom sádle. Ty jatýrka se rozdrobí, rozpadnou, některý zůstanou v celku. Takže potom, když se to konzervuje, tak něco je v kouscích, něco je přímo v tom sádle. V půlce toho času, po 15 minutách, přidáme portské víno. Je to významná část, můžu říct, že na půl kila jatýrek třeba deci a půl portského vína, aby tam ta chuť opravdu byla. A musí se to teda potom vařit v tom sádle dál.
1: Když by to posluchači dělali a neměli to portské víno, dá se nahradit nějakým jiným? Ne.
4: Ve své podstatě nemusí tam dávat to víno, to porto, ale tomu dá to specifikum.
1: Ta konzistence. To je pořád hodně řídké.
4: V tom hrnci by to mělo vypadat tak, že všechny ty jatýrka jsou vlastně ponořeny v tom sádle. Tím sádlem se nesmí šetřit. Ono potom, když se to potom dávkuje do těch skleniček, to sádlo vám nějakým způsobem asi vybyde, ale při té přípravě není radno šetřit, aby opravdu i v té sklenice bylo toho sádla dostatek.
1: Celou tu dobu jsme tam tedy nedávali sůl, ani když jste dal to víno. Nebudeme tam tu sůl dávat vůbec?
4: Až předtím, než se to bude balit. My to uděláme celý, ty jatýrka změknou, ochutěj se a až ke konci do toho horkého sádla to celý osolíme. Musíme samozřejmě vychutnat, kolik té sole.
1: A ještě se vrátím k jedné věci. Vy jste říkal, že se tam dává i nějaké koření. Co tam tady přidáváte?
4: Z bylinek dáváme rozmarín a tymián.
1: Proč se ptám, jestli to dáváme lístečky nebo drcené, protože vlastně když to pak doděláme a budeme to dávat do těch skleniček, tak by nám to tam překáželo, nebo to tam necháváme?
4: Pokud byste dávali lístečky, necháte, pokud dáte celý větvičky před konzervováním, vyndáte. Ono záleží na tom, jak kdo chce. V rámci té paštiky ty lístečky už nebudou pohledově hezký. Můžou je tam nechat. Když si to člověk bude připravovat doma, bude to asi lepší, protože ta chuť pořád se bude přenášet. My v restauraci ale to vyndáváme, protože ta bylina v tom není čerstvá.
1: No a teď úplně na závěr, když tohle to uděláme, jak jsem říkala, budeme chtít třeba to darovat svým přátelům, až přijdou na návštěvu, tak to dáme do těch pěkných skleniček, uzavřeme a.
4: Skladuje se to v chladu jako každá takováhle příprava, ale je potřeba to ohřát. To sádlo není není úplně dobrý, když je stuhlý z lednice. Není to klasická paštika, musí člověk počítat s tím, že opravdu v některých částech té skleničky bude to kachní či husí sádlo opravdu sádlo. Je potřeba to nějakým způsobem rozehřát. Nám nejde o to si na ten chléb rozpečený natírat to sádlo samotný, ale konzumovat ty jatýrka, které jsou naložené v tom sádle a v tom porckém.

0: Tak nevím, taky jste si prospěvovali česky? Desky nám stárnou? No, nejen desky. Tak, pojďme vařit, pojďme dál. Krůtí řízky v mandlovém těstíčku s fazolkami budeme podávat jak na to. Řízky osolíme a opepříme, obalíme v mouce a vejci, nakonec v mandlových lupíncích, které přitiskneme hezky. Šalotky spolu s rajčaty nakrájíme na kostičky, cibulku spěníme na másle, přidáme ty fazolky, špetku saturejky, podlijeme vodou nebo vývarem a dusíme asi tak 10 minut. Opepříme, osolíme a okořeníme muškátovým oříškem. Řízky osmažíme hezky na tuku z každé strany, tak jak to děláme vždycky. K fazolkám přidáme rajčata, prohřejeme, směs ještě okořeníme solí a pepřem a podáváme tedy k těm řízkům a bramborám. Tak to je tedy dnešní oběd, nebo byl to tedy dnešní oběd, který budeme za chvíli podávat. Takže teď, jak jsem slibovala, by to chtělo něco na zub. Pokud máte rádi sladké, tak jste si určitě všimli, že v obchodech a cukrárnách se stále častěji objevují taková ta krásná barevná kolečka slepená krémem. Ano, mám na mysli makronky. I když jsou známé hlavně jako francouzská pochoutka, tak pocházejí z renesanční Itálie. A právě z této země je Kateřina Medičejská dovezla do Francie. Makronky, to je cukroví, které údajně patří mezi nejnáročnější druhy na přípravu a přitom k jejich výrobě stačí vlastně jenom 3 suroviny. Bílky, cukr a mandle. Recept si člověk snadno najde v kuchařce nebo na internetu, ale na ty různé finty, tak na ty musí přijít sám nebo se poradit s odborníkem. A proto se Jana Kudivejsová zastavila u Radky Luňákové, která makronky peče už několik let a dokonce se je učila dělat i přímo ve Francii. No, říkám, odborník.
1: Co to tedy je ta pravá makronka? Je to taková jakoby česká pusinka slepená nějakým speciálním krémem?
2: Pravá makronka je bezlepková a skládá se ze sněhu, který je vlastně stužený cukrářským rozvarem. To je cukr s vodou, který se sleje o určité teplotě a následně se to vlívá do sněhu a přimíchává se k tomu mandle s cukrem.
1: Nejdřív jsem si říkala, že to bude poměrně jednoduché, jenom sníh nějak se pěkně narovná na plech a upeče, ale zní to docela jako věda, i vy jste musela zkoušet a trénovat.
2: Určitě. Tam bylo právě to, že jsem si pořádně nedovedla představit, jaká je to práce u těch makronek. Oni to jsou takový náročný potvůrky, které jsou hrozně citlivý a třeba na vlhkost vzduchu a na teplotu. Takže jakmile se změní počasí, tak makronky vám úplně jinak schnou a to schnutí je u nich asi nejdůležitější. No, když vám přeschnou, tak vám nevyskočí na tuhle tu nožku, to je taková ta vlnitá krajka okolo. A když vám pořádně nezaschnou, tak makronky potom praskají. Tak se mě spoustukrát lidé ptají, jak přesně dlouho je mají sušit, nebo jak mají dlouho vysychat. Ono se to nedá nikdy určit. My tady používáme jak měřič vlhkosti, tak už jsem si musela pořídit i přímo odvlhčovač do místnosti, protože opravdu tohle to všechno o tom rozhoduje. Ono pro takový domácí pečení makronek to není problém, když vám praskne. Vždycky jsou ty makronky, pokud je uděláte poctivým způsobem podle jakéhokoliv receptu, dobrý.
1: Vy mluvíte o tom, že to schne, takže vy to dáte na chvilku do trouby, pak vyndáte a pak ještě je ten proces schnutí?
2: Ne, proces je tak, že když se smíchá ten sníh s cukrovým rozvarem a s mandlovou moukou a s cukrem, tak pak následně přichází nanesení na takové silikonové podložky, kde ty makronky určitou dobu schnou. Já si troufám říct, že je to rozmezí 20 minut až hodina a půl. V takovémhle rozmezí se pohybujeme a následně se makronky pečou a ideální je péct je na horkovzduch, to už mám jako odzkoušené. A když se upečou, je potřeba je nechat pořádně vychladnout, protože pokud budeme nedočkaví a budeme je odlepovat hned po vyndání z trouby, tak oni nám nechají taková dna a budeme mít vlastně prázdnou dutou makronku. Takže je potřeba je nechat odfouknout, mezi tím si můžeme připravit krém. Do makronky jde použít i marmeláda a nebo Francouzové nejčastěji používají čokoládové ganáše. To je vlastně čokoláda rozpuštěná v určitém poměru smetany a do ní dále přidávají například maliny nebo bylinky, aby tomu dodali jiné příchutě. A když na makronky vystydnou, tak následně slepujeme těmito variantami.
1: Aha, takže oni schnou ještě předtím, než je dáte do trouby. Já jsem si představovala, že je nejdřív upečete a potom, že to ještě necháváte chladnout a nějak vyschnout. Ale je to opačně.
2: Je to opačně. Tam je právě kouzlo hlavně v tom schnutí před pečením. Poznáme to jednoduše. Jakmile je naneseme na plech, tak makronka vždycky bude lepkavá a jakoby se nám vrátí za prstem. A ve chvíli, kdy nám krásně zaschne, tak už se nám k prstu vůbec nebude lepit. Ona vytvoří takový plechový film a v tu chvíli, pokud všechny makronky na plechu už mají takovýto film, tak to je správné znamení, že už si můžou péct.

12. hodina. No a to znamená za prvé, že budeme podávat oběd a za druhé, že budeme psát suroviny na příští týden. A to si připravíme špízy z vepřové panenky a ty si vylepšíme bazalkovým pestem a taky je budeme zalévat pivem. Při pečení mám na mysli. Tak z toho, co jsem řekla, je už asi zřejmé, co všechno budeme potřebovat. Tak já to teď vezmu podrobněji. Potřebujeme vepřovou panenku 500 gramů, světlé pivo asi 150 ml, tvrdý sýr 70 gramů, mletý černý pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo. Takže vepřová panenka 500 gramů, světlé pivo 150 ml, tvrdý sýr 70 gramů, mletý černý pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo. Panenka, pivo, sýr, pepř, sůl, bazalkové pesto a máslo budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já připomínám, že příští týden, příští sobotu, už bude 16. května. A to znamená, že bude den otevřených dveří, a to tedy i v naší kuchyni. No a do ní dojdete jednoduše, prostě až budete procházet naší budovou, tak do té kuchyně dojdete, taková nápověda, běžte klidně podle vůně. Tak a můžete být u toho, až budeme vařit. Pokud budete mít čas a přijdete, budeme samozřejmě rádi. Rádi vás uvidíme. Tak a to je pro dnešek vše. Zbývá už jen rozloučení od Zdeny Kabourkové, takže vám přeji jako vždy. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Je 12 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Na Vonkově mostu v Pardubicích jezdí ode dneška auta v bočních pruzích. Lidé si dnes můžou prohlédnout otevřené mlýny. Na Náchodsku začíná série mezizemských zápasů v národní házené a odpoledne přinese teploty do 20 stupňů. Hezký den u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ode dneška by se podle silničářů měla zlepšit doprava na Vonkově mostu v Pardubicích. Kvůli pokračujícím opravám přemostění převedli dopravu ze středových do krajních jízdních pruhů. Autům i veřejné dopravě tak po delší době umožní vyhnout se jízdě přes provizorní rampy nad stavbou a přejíždět most plynulej. Ředitel krajské správy silnic Zdeněk Vašák popisuje další postup prací.
1: Jakmile bude doprava převedena do těch nižších pruhů, tak začnou práce na těch pruzích vprostřed. Tam těžká technika začne odstraňovat nájezdové klíny a mostní provizoria. To bude trvat zhruba měsíc. Jakmile toto bude odstraněno, tak bude odfrézován asfalt a bude opravena izolace na mostě.
0: Úplné otevření Vonkova mostu je v plánu na konci.

0: moci prohlédnout interiéry mlýna, včetně mlynářského vybavení, a zároveň se budou moci podívat do technického přístavku, kde byla původně umístěna turbína a letní byt. Ten prošel v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, takže budou moci zhlédnout, jak budou vypadat nové sociální zařízení, případně zázemí pro samotný provoz.
1: V Maďarsku po volbách poprvé zasedá nový parlament. Jeho hlavním úkolem je zvolit nového premiéra, kterým se stane lídr strany TISA Péter Maďar. Definitivně tak ukončí 16 let trvající vládu strany Fidesz dosavadního předsedy vlády Viktora Orbána. Svůj nový kabinet by měl Maďar představit v následujících dnech. Sport. V Krčíně u Nového Města nad Metují dnes začínají mezizemská utkání Čechy proti Moravě v národní házené. Lidé mohou sledovat zápasy juniorských výběrů i bývalých reprezentantů. Od 1:30 se utkají juniorky východu proti západu. Následovat budou zápasy ženských legend, juniorů a od 18 hodin také utkání mužských legend Čech proti Moravě. Hlavní reprezentační zápasy žen a mužů jsou na programu v neděli. Národní házená je sport, který se jinde na světě nehraje, vysvětluje Jitka Jelenová z Teje Sokol Dobruška.
2: Je to jenom ryze český sport, i když je starší než handbal. Handbal vzešel z národní házený, ale to je daleká historie. Národní házená se od běžné házené liší hlavně tvarem brány, protože naše brána je vyšší a užší, a potom rozložením hřiště. Počasí.
1: Dnes odpoledne bude v kraji oblačno až polojasno, k večeru pak ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A na horách, zejména v Krkonoších, se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů, na horách 9 až 12, vítr fouká slabý severovýchodní až severní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravám uzavřena silnice mezi Novými Lesy a Bílou Třemešnou. Omezení na trase potrvá do 24. května. Objízdná trasa vede přes Lipnici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ctibor má svátek a také Ctibora. Zítra to budou Blaženy a je tady víkend, je sobota, je 9. května. Český rozhlas Hradec Králové přeje dobrou chuť k obědu a hezké odpoledne. S habadějem jste si uvařili, tak teď budeme servírovat písničky od srdce, tak jak to máte rádi. Karel Sladký je u mikrofonu Českého rozhlasu. Hezkou sobotu.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 9. května. Svátek mají bojovníci za čest, nositelé jména Ctibor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bruská, nebo také Písecká brána v Praze na Hradčanech byla otevřena přesně před 305 lety, v roce 1721. Byla postavena architektem Giovannim Battistou Aliprandim jako součást pražského opevnění. První rugbyové utkání v Československu se hrálo přesně před 100 lety. V roce 1926 mužstvo SK Moravská Slávie Brno porazilo AFK Žižka Brno 31-17. Zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem byla otevřena přesně před 80 lety, v roce 1946. Dnes má asi 2,5 tisíce zvířat a podle zaměstnanců a příjmů je zoo na druhém místě v republice, hned za tou pražskou. Dnes je Den Evropy, neboť 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman svůj plán na její sjednocení. Záběry našich korunovačních klenotů před 13 lety obletěly svět. Ale jejich krása tím hlavním důvodem nebyla.
4: Dnes jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům koruně, žezlu a jablku přibyla ještě šavle.
3: Nepříjemnou virózu nad státními symboly prožil prezident Miloš Zeman.
5: Moribundus, páni kolegové.
3: Rekordní částka za jakékoliv dílo z 20. století padla před 4 lety v newyorské aukční síni Christie's. Portrét Marilyn Monroe shot Sage Blue Marilyn od Andyho Warhola se vydražil za 195 milionů dolarů. To je víc jak 4,5 miliardy korun. A kulatou 80 dneska slaví americká herečka Candice Bergen. Nejvíc proslavil televizní sitcom Murphy Brown. A já přeju hezkou sobotu.

0: teď už kontakty, možnosti spojení s Českým rozhlasem Hradec Králové, abyste v sobotu 9. května mohli někoho potěšit, popřát k svátku, k narozeninám, popřát krásný víkend, krásnou sobotu. Telefonní číslo do studia.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Můžete se ozvat, můžete zatelefonovat, někoho pozdravit, potěšit. Také píšete na mail studio.hradec@rozhlas.cz, ten je aktivní 24 hodin, tak přišla přání už v předstihu, což je dobře. studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete ale vzít do ruky mobilní telefon a poslat krátkou textovou SMS zprávu s nějakým milým vzkazem nebo pozdravem. Napíšete slovo Hradec, tím začněte, aby to do Hradce Králové do Českého rozhlasu v pořádku došlo. Po slově Hradec udělejte mezeru a po mezeře už napište krátký vzkaz přání. Odešlete na číslo 900 1104. Písničky od srdce jsou tady pro vás, pro vaše hezké sobotní odpoledne.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A je tady pozdrav do Opočna, do Podzámčí, ale také do Černilova pro paní Janu Machovou. A paní Jana je z rodiny poštovní doručovatelky, má narozeniny. Janičko, krásné narozeniny, zdravíčko, pohodu, radost s rodinou, ať se ti daří. A písnička bude i pro Láďu Holeše za pomoc a podporu. Ať se daří, hodně společných let.

0: Janě Machové a Láďovi Holešovi jsme hráli v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové v sobotu 9. května. Do Lánova zdravím paní Evu. Paní Evo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám všem a všem hodným pohodovým lidem. A já bych tuhle písničku chtěla poslat naší milované princezně Adélce Dvořákové, vnučce prvorozené. Má dnes 12. narozeniny a chtěla bych jí popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchu ve škole, v horolezectví, protože většinou vyhrává. A tak, aby se jí dařilo, aby byla stále šťastná a tak úžasná, jako je do dnes. A ještě Evelince, mamince a tatínkoj. A zítra se na ně těším. Hezký den, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, zítra se těší určitě také, společně se setkáte, dooslavíte to. Narozeninový hudební dárek.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce s datem 9. května. Je víkend, je sobota a zdravím paní Libuši. Paní Libuše, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, srdečně zdravíme, pane Sladký.
0: Také.
1: A pěknou písničku nám zahrajte, je nás tady moc.
0: Moc znamená kolik?
1: Libor, Ilonka, Ilonka druhá, já.
0: Pánečku, to vás je. Sešli jste se, máte společný víkend nebo společnou sobotu?
1: Ne, jenom přišli pokratulovat mamince.
0: Mamince.
1: A vnučka má narozeniny, tak vnučce jsem zase gratulovala já.
0: Ano, vy jste vybrala pro všechny Bílou orchidej, takže pro všechny bude písnička, všem zahrajeme.
1: Ano, výborně.
0: Pro hezkou sobotu. Tak se tam mějte pěkně.
1: Děkujeme moc, krásný
0: den.
1: Děkujeme moc, vás zdravíme.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sobota 9. května, 12:30, Český rozhlas Hradec Králové, Písničky od srdce. Zdravím paní Arču od Zdechovic. Hezkou sobotu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Kájo. Jsem strašně ráda, že jsem se vás dovolala, protože vám se mě to ještě nepovedlo.
0: Tak to mám radost také. A vy telefonujete, protože jste mi říkala před chvílí, že se chystáte na nějaký pochod? Čeká vás něco?
1: Ne. Mám, pořádají tady koubojský klub. Aha. Velký cvrkot. Je to soutěž ve cvrkání kuliček.
0: Jo, takhle, tak to je zajímavé. Tak to se mnozí vrátí do dětských let, soutěž ve cvrkání kuliček.
1: No.
0: A budete taky cvrkat? Máte kuličky?
1: No jasně, jo. Jasně. Oni je mají, to oni mají připravený, všechno ten koubojský připravené. Klub. Mm-hmm. Ano. A jsou děti a dospělí a nadělají se družstva a už asi 28. ročník to je.
0: To je paráda, to je nápad.
1: A kdyby
0: se někdo chtěl zúčastnit odpoledne, zapojit, tak může taky, je to pro veřejnost?
1: Ano, ano.
0: Tak nám řekněte, kde, v kolik hodin?
1: A je to v Zámeckém parku. Bude 3 hodin.
0: Zdechovice, Zámecký park, 15. hodina, cvrnkání kuliček, kuličky na místě dostanete, tak jen přijít s tou dobrou náladou a chutí zahrát si a pobavit se.
1: Ano, ano.
0: Dobře, tak ať se to vydraží i vám, paní Jarčo. Mějte se ve Zdechovicích moc hezky. A pěknou sobotu.
1: Vy taky. Moc krát vám děkuju, mějte se hezky.
0: Hezký den, naslyšenou. Tak jsme pozvali na cvrnkání kuliček do Zdechovic. Slyšeli jste, můžete se také zúčastnit, pokud to nemáte daleko, v 15 hodin sraz.

0: kde budou cvrkat kuličky, už víme. Zdravím paní Marii k Vrchlabí. Paní Marie, hezkou sobotu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Karle a posluchači. Já jsem ráda, že jsem se zase po dlouhé době dovolala k vám.
0: Také jsme rádi.
1: A mrzí mě, že neuvidím den otevřených dveří, protože mě čekají lázně, takže tohle to mě mrzí. A jinak tu písničku přeju všem lidem, kteří mají rádi hezký počasí třeba.
0: Tak lázně, to bude taky paráda. No pokud budete v lázních na internetu, tak budete mít možnost nahlédnout k nám do studia. Tady bude už za týden hodně živo. Právě i v čase písniček od srdce určitě posluchači budou zdravit, posílat pozdravy, vybírat budeme písničky, vaření v přímém přenosu. Takže pokud budete třeba v lázních i na internetu, tak schválně nahlédněte přes radec.rozhlas.cz k nám do studia. My vám tu atmosféru také zprostředkujeme a budeme dokonce i natáčet Silvestra s posluchači. Takže to si určitě užijete a to si nenecháte potom ujít. Paní Marie, užijte si lázně. Mějte se krásně.
1: Děkuji za program a přeju vám hezké dny.
0: Díky, mám také hezké dny.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

před chvílí paní Marie od Vrchlabí. Už za týden v sobotu den otevřených dveří v Českém rozhlase Hradec Králové v Havlíčkově ulici. Havlíčkova 292 je naše přesná adresa. Sídlíme naproti Muzeu východních Čech a budeme tu pro vás k dispozici od 9 do 16 hodin, kdy budeme mít téměř všechny dveře otevřené pro vás. Rádi vás přivítáme, popovídáme si s vámi a o zábavu bude také postaráno. A ti odvážnější mohou být i hosty živého vysílání. Právě tady ve studiu pozdravit, potěšit. K tomu určitě přidáme i písničku, tak jako dnes v sobotu 9. května. Blaženě k zítřejšímu svátku. Všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, pohody. Přeje Pavel.

0: Pilníková telefonuje paní Věra. Paní Věro, hezké sobotní odpoledne.
1: Hezké sobotní odpoledne všem lidem. A všem písničku taky posílám. A hlavně Evičce a Toníkovi Dolánova.
0: A víte, co by mě zajímalo, jestli máte doma kočku?
1: No, měli jsme. Já jsem v domově důchodců, tak nemám
0: a, nic. Protože jste vybrala pokáče, mám doma kočku, tak si to připomeňte. Přejeme vám hezký den a opatrujte se. Mějte
1: děkuju,
0: se krásně.
1: Děkuju. Naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: 9. květnové, tady další narozeninové přání. Zahrajte prosím pro Jirku Munzara k jeho včerejším 40. narozeninám písničku Proč žiješ rád. Jirko, k včerejším narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a lásky. Ať se vám splní vše, co si přejete. Přání je z Borovničky, ze Staré Paky a z Jaroměře. Máme vás rádi. Tak věříme, že oslavenec poslouchá. Jirkovi Munzarovi posíláme k 40. to, co jste mu vybrali.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Vše. Za 3 minuty vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne zprávy a pak budeme výletovat jako mnozí z vás, jak jste nám také psali do písniček od srdce. Rozhlasové výlety po 13. hodině a po 14. se na vás těší Karel Sladký. Krásnou sobotu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dream in Life Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do Česka se příští týden vrátí chladnější počasí. V Lázních Bělohrad staví chodník na Dolní Novou Ves. Hradečtí fotbalisté zítra ve skupině o titul nastoupí v Jablonci. A na horách odpoledne slabě zaprší, k večeru se bude vyjasňovat. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Tomáš Mysliveček. Příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. Nejvyšší by měly z kraje týdne zůstat pod 20 stupni. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, dorazit můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoct půdě i rostlinám, které trápí sucho. Město Lázně Bělohrad začalo stavět chodníky na Dolní Nové Vsi, povedou až k areálu rozestavěného hypermarketu, který by měl být hotový do konce roku. Kvůli nutným přeložkám sítí vyjdou práce na víc než 10 milionů korun. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové chodník lokalitě výrazně pomůže.
4: Poslouží nejenom těm budoucím návštěvníkům marketu, ale taky vedle je továrna a ti zaměstnanci se poměrně obtížně dostávali pěšky po silnici, mnohdy skákali za svodidla, takže tohle bude takový bezpečnější přechod. Chod pro ty lidi na tu Dolní Novou Ves.
2: Na realitním trhu v Česku ožívá segment historických nemovitostí. Patří do něj třeba zámky, kostely nebo další památkově chráněné budovy starší 100 let. Třeba realitní kancelář Luxent Exclusive Properties sleduje jen u zámecké

0: skupině o titul v neděli domácí Jablonec. Trenér David Horejš bude kvůli zraněním postrádat několik hráčů a tak by podle jeho slov mohl dostat šanci také hradecký Odchovanec a záložník Adam Binar.
1: Je tady od malička a myslím si, že by to měla být i ta identita toho hráče, že ty kluci by tady měli tu příležitost zastávat, ale musí si ji zasloužit. Nikdy to není zadarmo. Hradecký dres nesmí být zadarmo. Adam, když hrál za dorost, tak i za to Bčko, tak nás přiměl, aby jsme se ho všímali. Zaujmul mě tou pracovitostí a když to takhle bude, tak ten prostor bude dostávat.
0: Utkání Hradce Králové v Jablonci začne v neděli v 18:30.
2: Počasí.
0: Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru pak ale bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a na horách, hlavně v Krkonoších, se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Teplotní maxima 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 9 až 12, vítr fouká slabý severovýchodní až severní a biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor, dejte v Rovensku pod Troskami na Semilsku, konkrétně v Čechově ulici. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. A v Náchodě je do poloviny května kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Řezníčkova. Objízdná trasa vede přes Rýgrovu. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře, dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
3: Přeji vám hezký druhý májový prodloužený víkend. Počasí je k nám opět příjemně vlídné a tak není na co čekat. Jdeme výletničit. Dobrý den. Dnes zamíříme do Ústeckého kraje, kde se v obci Třebušín na Litoměřicku nachází jediný sídelní hrad Jana Žižky. Najdeme ho na vrchu jménem Kalich. A přestože z něj samotného už mnoho nezbylo, objevíme tam rozlehlý hradní areál s úžasnými výhledy do okolí. Potom se přesuneme víc na východ, do Královéhradeckého kraje. Tam v lesích nedaleko Hronova narazíme na studánku s údajně zázračnou vodou, kolem které visí na stromech jako poděkování svaté obrázky. Čeká nás také návštěva krásně rozkvetlé botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Obdivovat tam budeme mimo jiné sbírku orchidejí. A nakonec se vydáme na sever Plzně, do místní části Bolevec, kde se projdeme soustavou 10 půvabných rybníků. Tak projděte se teď spolu s námi našimi dnešními sobotními výlety. Ještě jednou buďte vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes se nejdříve vypravíme na Kalich, jediný sídelní hrad Jana Žižky. Zamíříme do Ústeckého kraje na Litoměřicko, konkrétně do obce Třebušín. Až tam je možné dojet autem nebo autobusem, pak už musíme do kopce po svých, jako naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Ta se od předsedy spolku Hrady Českého středohoří Hinka Veselého dověděla, že hrad Kalich nechal postavit právě Jan Žižka, poté co neúspěšně obléhal Litoměřice.
1: No a vlastně ten hrad po tom neúspěchu s těmi Litoměřicemi tam skutečně postavil, bych řekl, no, na zelené louze, spíš na zeleným kopci a sídlil na něm i se svojí rodinou a psal se po něm.
2: Z dola je vidět malá zříceninka. Když člověk vyšlápne celý ten kopec, tak se nestačí divit, protože ten areál je velmi rozsáhlý.
1: Patří, dovolím si říct, k největším České republice. Má plochu zhruba okolo hektaru, pokud přičteme přihrazené někdejší lehce opevněné ležení vojska, to je další zhruba asi 1,5 hektar, tak už se skutečně dostaneme na plochu, která není úplně obvyklá. Jinak to, že ze spoda ten hrad vypadá jako určitá, řekněme, malá zříceninka, je to samozřejmě tím, že vlastně do značné míry ten kopec pokrývá les, který z určitého úhlu spoustu těch věcí zakrývá, a také tím, že vlastně hrad Kalich je atypický, takový horizontální, nemá takový nějaký ty věže, jako třeba hrad Házenburg nebo hrad Košťálov, takže může to pozornosti člověka uniknout velice snadno.
2: Stromy tam sice jsou, ale když se člověk doplazí až na ten vrchol, tak poskytne to nádherný kruhový výhled na celý ten region.
1: Co se týče těch stromů, tak vlastně kopec byl odlesněn v podstatě až do odsunu sudetských Němců po druhé světové válce a v rámci sanace těch zdí, které se provádějí, tak bylo nutné část těch stromů odstranit a část se ukázala, že je skutečně i kvůli tomu skalnímu podloží tak nemocná, že v podstatě to nakonec dopadlo, jak to dopadlo, že tam zůstala jedna lípa na velikým nádvoří.
2: Měli jste vůbec šanci vypátrat účel těch jednotlivých objektů?
1: To, co je naprosto zřejmé a průkazné, je tam, kde se jedná o opevnění, které je dochováno poměrně velice dobře. Mnohem horší je situace u budov, u kterých samozřejmě nejenom, že žádné prameny o jejich podobě a účelu nemáme, nejenom, že se dochovaly na rozdíl toho opevnění v poměrně malých zbytcích, ale na neštěstí ještě byly v uplynulých dobách romantismu a různých takových všelijakých pokusů značně poničeny z archeologického hlediska. Spousta informací zmizela, takže samozřejmě některé věci z těch výzkumů vidíme, některé bohužel už jako zmizely. Takže něco o těch budovách samozřejmě o jejich podobě a účelu víme, ale není toho mnoho.
2: Čím je Kalich ještě pozoruhodný?
1: Především dvěma věcmi. Jedna věc, že je to tedy, jak už bylo řečeno, Žižkův sídelní hrad, to znamená z historického hlediska. A druhá věc, která zatím není doceněná, ale nepochybně její význam se bude zvyšovat. Je to v podstatě podle všeho první evropský objekt, který má čistě sypaný zemní opevnění adaptovaný na boj těžkými palnými zbraněmi, a to je mimořádně významná.
2: Dnes celý ten objekt nebo ty zbytky jsou pod památkovou péčí a také pod péčí zapsaného spolku Hrady Českého středohoří. Objem té práce, která se tam musela vykonat, to tedy klobouk dolů.
1: Ten objekt je velice hodnotný, takže nějaká partizánština tam absolutně nepřichází v úvahu, ale je také pravda, že ty práce jsou velice náročné. My si je děláme v naprosté většině sami, takže v úplně jiné relaci, než jak by to bylo někde na zakázku, ale je také pravda, že vzhledem ke stavu současného trhu práce je to čím dál problematičtější.
0: Říká předseda spolku Hrady Českého středohoří Hinek Veselý, který zříceninou hradu Kalicha provedl naši ústeckou kolegyni Slávku Brádlovou. A jak úžasně to na něm vypadá, se už teď můžete podívat na fotografiích na našem webu výlety.rozhlas.cz.

A myslím, že se příliš nepletu, když řeknu, že teď přichází na řadu nejoblíbenější součást našich výletů. Ano, soutěž. My jsme se minule za novou soutěžní otázkou vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední rekordní plastickou mapu. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Tak to byla nápověda. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Historická mapa se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kilogramů a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného prý totiž u nás neexistuje. Kdo vyhrál rolovací batoh? Jsou to paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Krejčí, Třebíč a paní Ivana Máslová, Karlovy Vary. Této naší pětici posluchačů srdečně gratulujeme. Možná jste nevyhráli, ale stále máte, pokud jste alespoň jednou správně odpověděli nebo odpovíte v průběhu měsíce května, šanci na hlavní výhru. To je výletnický batoh, ve kterém je řada dalších věcí, které se vám na třeba ty jarní nebo letní výlety mohou hodit.

0: Teď míříme do Královéhradeckého kraje. V Kladském Pomezí, nedaleko Hronova, v lesích Jestřebích hor, můžete narazit na Skalákovu studánku, obklopenou svatými obrázky. Zdejší scenérii navíc doplňuje malé jezírko a takzvané zbečnické chleby. Na pozoruhodné místo se s vedoucím Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimonem Machem vydala naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Takhle krásně tady žbluňká nebo zurčí voda, je tady takový kovový mlýnek a my už jsme na bohlibém místě.
2: Nacházíme se v lesích Maternice, je to nedaleko Hronova. Přišli jsme sem od Zbečníka, kdy vlastně, když půjdete z Hrnova na Kostelec, tak odbočku k Maternici rozhodně nepřehlédnete. Tady po lesí Maternice se nachází Skalákova studánka. Ta se samozřejmě prolíná s místními pověstmi. Podle tradice její voda pomáhala lidem během epidemie cholery v roce 1832. A tak se studánka stala postupně vyhledávaným poutním místem, kde sem přicházeli pro vodu, která měla mít léčivé účinky.
1: Říká se jí také Skalákova studánka. Budeme vědět proč?
2: Já ne.
1: Já jsem se podívala, je to připomínka díla Aloise Jiráska Skaláci. Tady jsou ozdobené stromy.
2: Jsou to děkovné obrazy, které sem přinášeli lidé, kteří si sem chodili pro tu vodu. Zanechali ty votivní obrázky jako poděkování za uzdravení.
1: Je tady takové oznámení na té naučné stezce. Týká se toho opevnění zdejšího.
2: Je tady spoustu srubů, spoustu řapíků, bunkrů. Je to tady všude po okolí.
1: Tady vedle vpravo jsou takové balvany, takové velké oblázky. Kde se to vzali? S čím souvisí?
2: K téhle studánce se váže taková stará pověst o takzvaných zbečnických chlebech. Pověst vypráví o lakomé selce, ke které jednoho dne přišel žebrák a prosil jí o nějaký kousek jídla. Ona ho ale opakovaně odmítala, nedala mu vůbec nic k jídlu, nedala mu ani vodu a nakonec ani chléb, který zrovna pekla. Když žebrák naléhal dál, tak po něm v hněvu hodila bochník se slovy, že mu má v žaludku skamenět. Nicméně žebrák chléb nezvedl a beze slova odešel. Když pak selka otevřela pec, kde ten chleba pekla, tak zjistila, že všechny bochníky jsou tvrdé a těžké jako kámen. Takže sedlák je pak odvezl do lesa v polesí Maternice, kde zůstali ležet do dneška.
1: Napil jste se někdy z té studánky?
2: Jo, když jsem byl malý, tak jsem určitě se hodněkrát napil. S rodiči jsme tu podnikali spoustu výletů. Vždycky tu bylo spoustu lidí.
1: A pomohla vám ta voda, vidíte?
2: Jednoznačně.
1: Lépe jste viděl, lépe jste slyšel.
2: Lépe jsem slyšel, lépe se mi pak šlo domů.
1: Okusíme tu vodu, abychom se posilnili na další výlet, třeba právě k těm dělostřeleckým tvrzím, které jsou tady v okolí. Teď už si bereme s Šimonem Machem hrnečky. Šimone, vyberete mi nějaký? Děkuji. Loučíme se s vámi od Skalákovy studánky a od zbečnických chlebů. Tak na zdraví.
2: Na zdraví.
1: A jaká je, Šimone, ta voda?
2: Voda byla výborná, svěží. Mimo jiné, že jsem měl žízeň, tak jsem si ji opravdu užil.
1: No a já jsem si dokonce mohla už sundat brýle. Funguje to.
0: Vzkazuje od zázračné Skalákovy studánky v jeho východním výběžku Jestřebích hor blízko Hronova naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová, která se na pozoruhodné místo vydala v doprovodu vedoucího Centra kultury, vzdělávání a sportu v Polici nad Metují Šimona Macha.

0: Jaro láká k výletům do přírody, kde všechno kvete a pučí. V botanických zahradách ale můžete zažít doslova koncentrovanou paletu vůní, barev a tvarů. Platí to i o botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity na třídě Generál Píky v Brně, která patří k největším u nás. A my se tam teď vydáme s naším brněnským kolegou Zdeňkem Truhlářem.
1: S ředitelem botanické zahrady Mendelovy univerzity Michalem Pavlíkem procházíme, řekl bych, oázu přírody uprostřed města. Jak je tato botanická zahrada koncipována?
2: Tak my jsme v podstatě univerzitní botanická zahrada, která zprvu byla koncipována jako zahrada převážně pro studenty naší univerzity, to znamená pro studenty lesnictví, zahradnictví a agro, ale samozřejmě i pro veřejnost. S tím, že v dnešní době se naše zahrada otevírá stále více i široké veřejnosti, aby si naši zahradu mohla prohlédnout.
1: Procházíme překrásným areálem se spoustou různých rostlin a dřevin, ale dostáváme se na místo, kde je před námi krásný trávník se záhony, ale hlavně s nádherným výhledem.
2: Tak je tady vlastně od nás krásný výhled na Brno, na Špilberk a přilehlé okolí. V době, kdy ještě není listí, tak je vidět i Petrov, takže ta zahrada opravdu krásně zapadá do toho města a je samozřejmě vidět i třeba ze Špilberku a protilehlých kopců.
1: Ovšem nejsme tu kvůli výhledům, jsme tu hlavně kvůli tomu, co se tady pěstuje, tak na co jste v botanické zahradě nejvíc hrdí? S čím máte největší úspěchy?
2: Největší, řekl bych, takovou sbírkou světového formátu je sbírka orchidejí, se kterou získáváme medaile na mezinárodní výstavě v Rakousku ve Vídni. Je to sbírka, když to řeknu trošku básnicky, jejíž sláva hvězd se dotýká, která čítá na 2000 druhů přírodních, které můžeme najít v přírodě, v tropech celého světa, a potom na 3000 kříženců, které vytvořil člověk. Je to sbírka, která má dlouhou tradici, má pověst jak v naší zemi, tak i mezinárodně, i mezi kontinenty.
1: Kolik druhů rostlin mohou lidé potom spatřit v tom venkovním areálu?
2: Ve venkovním areálu máme asi 2000 trvalek, asi 1000 skalniček a asi 7000 taxonů dřevin.
1: Určitě neméně důležitá informace je, jak má botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně otevřeno.
2: Tak v současné době je zahrada otevřena v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Nicméně do budoucna plánujeme, že by se ten vstup prodloužil. A pokud máme výstavy, tak prosím sledujte naše webové stránky, kde je vždy uvedena konkrétní doba. A v době výstav to bývá otevřeno i o víkendech, obvykle od 9 do 18 hodin, ale opakuji, vždy je potřeba se podívat na naše webovky. www.mendelu.cz/arboretum. Rád bych svým jménem i svých kolegů pozval do naší zahrady jak pravidelné návštěvníky, kteří už zde dlouho nebyli, ale samozřejmě i ty, kteří stále o naší zahradě ještě nevidí, protože je to velice hezký areál jak svými sbírkami, tak i svým uspořádáním téměř v centru Brna, který určitě je vhodný k navštívení a potěší jak vaši duši, tak vaše oči.
0: Zve do botanické zahrady Mendelovy univerzity v Brně její ředitel Michal Pavlík. A ještě přidám jednu aktuální pozvánku. Od 15. do 25. května tam na vás budou čekat rozkvetlé kosatce. V této době bude botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně otevřena denně od 9. do 18. hodiny. Prý jsme všichni srdečně zváni. Výlety. Zítra nás čeká ve výletech návštěva Výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. To je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí a pečlivě zrekonstruována, no a tím se stala unikátní technickou památkou. A my se ptáme, tou nejstarší je u nás roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší, anebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Takže Hrtyně v Podkrkonoší, Proseč v okrese Chrudim, Ačko, Bčko. Hrajeme o flísovou deku, o pětici nebo o pět flísových dek pro naše posluchače, kteří správně pošlou textovou zprávu a bude odpověď Ačko nebo Bčko správná. Ta textová zpráva vypadá takto. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak musíte napsat vaše jméno, příjmení a adresu. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Do nedělní půlnoci textovku pošlete na telefon 90 011 04 a musím dodat, že vás to bude stát 4 koruny, protože službu jsme zadali společnosti ATS Praha, která ji pro nás zajišťuje tedy. No a hlavní cena za květen, už jsem říkal, že výletnický batoh, ve kterém je řada věcí, třeba na turistiku. Batoh je s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu neboli hliníkovou láhev na cesty a knihu. Můžete také na cestách si udělat přestávku, kniha se jmenuje Sedmi krásky na cestách. Pokud budete na cestách i vy, tak ať se vám to líbí.

0: Na severním okraji Plzně se nachází jedinečná rybniční soustava. Tvoří celkem 10 rybníků a až na rybník pojmenovaný Strženka, který leží v obci Chotíkov, se rozprostírá na území zvaném Bolevec. Rybniční soustava se rozkládá na místě, kde jsou rozsáhlé lesní porosty, což z ní dělá příjemnou rekreační oblast. Víc se naše redaktorka Anděla Blašková dověděla od Radky Žákové ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Aktuálně máme v Bolevecké rybniční soustavě 10 rybníků. Když to vemu od pramene Boleveckého potoka, tak Strženka, Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Kamenný, Senecký, Košinář, Velký a Malý Bolevecký rybník a ještě na přítoku v údolí Merán jsou dva rybníky, Vidymáček a Rozkopan.
2: Kdy vznikla Bolevecká rybniční soustava?
1: V 15. století bylo to v době, kdy město Plzeň koupilo ves Bolevec. Mělo tady v podstatě prostor pro vybudování rybníků. Rybníky tu vznikly v době, kdy nyní velice známé rybníky v jižních Čechách nebo v Polabí ještě neexistovaly.
2: Okolí Bolevecké rybniční soustavy lidé využívají k procházkám po turistických cestách nebo k výjížďkám na kole. Hojně navštěvované jsou rybníky, ve kterých se lze koupat. V této souvislosti je nejatraktivnější Velký bolevecký rybník. Tak jak je velký?
1: On se v současné době dělí na Velký a Malý bolevecký rybník. To je ta část, která je oddělená cestou po malé sypané hrázi. A dohromady má přibližně 54 hektarů. Ta zatopená plocha představuje asi 45 hektarů. Kromě plavání, tak se můžou samozřejmě také potápět, protože ta voda je docela čistá. Teď jsem koukala, že je krásně průhledná, víc než do metru. Je tady i jachtový klub, takže různí surfaři, jachtaři tady brázdí vodu, hlavně v letních měsících. Co se týče těch dalších aktivit, na jakékoliv cestě, zvlášť kolem rybníků, tak potkáte vždycky spoustu lidí, kteří jdou, běží, jedou s kočárkem nebo jedou na koloběžce nebo si tu prostě jenom hrají.
2: Čím je Bolevecká rybniční soustava z vašeho úhlu unikátní?
1: Právě tím, kdy vznikla a jak vznikla. Muselo to být velice důmyslné technické řešení vytvořit tolik rybníků na velmi málo vodnatém Boleveckém potoce. I když dříve asi té vody bývalo více, tak vyžadovalo to hodně úsilí vytvořit takový projekt, který by dokázal všechny ty rybníky naplnit. Ale u Velkého boleveckého rybníku máme ještě tu výhodu, že ho napájí kromě vody z Boleveckého potoka i podzemní prameny. A teď, když má málo vody, tak i Berounka.
0: Přibližuje Boleveckou rybniční soustavu Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně, se kterou si o krásném kousku přírody na severním okraji krajského města povídala naše kolegyně Anděla Blašková.

Malou cenou v tomto víkendu je flísová deka, velkou cenu v tomto měsíci je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? My se ptáme na nejstarší roubenku u nás. Je to roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a je to dnes unikátní technická památka. A tak se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A v Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Pošlete textovou zprávu, už nebudu opakovat, jak se píše. Ostatně to můžete najít na našem webu výlety.rozhlas.cz, stejně jako znění otázky, stejně jako reportáže, které jsme už odvysílali a stejně jako novou cenu za měsíc květen. Teď tedy hrajeme o flísovou deku pro pětici posluchačů a o hlavní cenu, to už taky nebudu opakovat, o výletnický batoh a v něm je řada dalších dobrých věcí na výlety. To je všechno. Mějte se hezky. Dnešní výlety, tedy sobotní výlety, končí s datem 9. května, ty zítřejší s datem 10. května začnou ve standardním čase ve 13 hodin a 4 minuty. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna. She's crazy like a fool.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové letos získá 700 tisíc korun na provoz sdílených kol. Psích kadeřníků v Česku přibývá. Kanoista Fuxa ovládl závod světového poháru v maďarském Segedu a teploty v noci klesnou ke 4 stupňům. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Královéhradecký kraj podpoří 700 tisíci korunami provoz sdílených kol v Hradci Králové. Celkové náklady na služby společnosti Nextbike letos dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun. Město tak bude velkou část doplácet. Po krajském městě je aktuálně rozmístěno 250 sdílených kol a prvních 15 minut jízdy zůstává zdarma. Připomíná náměstek primátorky Lukáš Řádek 109.
2: Hradec Králové je rozhodně suverénním číslem 1 v rámci Hradeckého kraje. Rozhodně to napomáhá tomu, aby provoz ve městě byl trochu plynulejší. Vlastně máme rekordní počet výpůjček, za rok jich je téměř 400 tisíc. V přepočtu na hlavu jsme také nejlepší v rámci České republiky.
0: Pardubický divadelní festival Pernstein Love letos nabídne desítku představení zaměřených na lásku, vztahy a vášně. Na pardubickém zámku začne 28. července a potrvá do 1. srpna. Program doplní koncerty, půlnoční inscenace i pohádky pro děti. Pořadatelé očekávají podobný zájem jako loni, kdy festival navštívilo přes 2000 lidí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Na soutěži Groomaster z Prague to řekl předseda Asociace salonů pro psy Jiří Bohata. Podle něj je v Česku několik tisíc salonů a stále přibývají. Dodává, že návštěvy psích kadeřníků jsou důležité i pro dobrý zdravotní stav psa. Některé salony například nabízejí ozonoterapii, což je koupel zaměřená na hloubkové očištění a ochranu imunitního systému kůže. Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zveřejnili desítky utajovaných dokumentů o pozorování neidentifikovatelných létajících objektů a možnosti mimozemského života. Mezi 170 soubory jsou například snímky z misí Apollo. Podle Trumpa předchozí administrativy nebyly v tomto transparentní a lidé teď mohou dokumenty o UFO sami zhodnotit. Podle kritiků jde ale o snahu odvést pozornost od vojenské

0: prostě disciplínou, kterou v sobě mám, ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky.
1: Házenkaři Karviné a Plzně ve Slezsku od 18.30 odehrají klíčové páté extraligové finále. Jeho vítěz získá mistrovský titul. Počasí. Přes noc a zítra ráno i dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne ale začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty v noci klesnou ke 4 stupňům na horách a v údolích až k 1 a v údolích se vyskytnou i přízemní mrazíky. Teplotní maxima v neděli 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda teď komplikuje provoz v Hradci Králové na křížení Dykovy a Bezručovy ulice. A motorka srazila srnu na Náchodsku na trase mezi obcemi Řešetova Lhota a Trubějov. Místo je průjezd dnes opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné sobotní odpoledne přeje Karel Sladký z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Svatojakubská stezka prochází Královéhradeckým krajem. Už jste vyzkoušeli, jak ji absolvovat? Řekneme vám v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Nějaké ty výlety už jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz tipy, protože prodloužený víkend pokračuje, teprve je sobota, tak věříme, že jste třeba po procházce teď zapnuli Český rozhlas Hradec Králové. Zdravíme vás pěkně. Co dál nabídneme? Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. To určitě víte, ale vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli takové inhalátory používají správně. A další novinky chystají, uslyšíte. Hokejová kabina Hradce Králové posílila o dalšího hráče, který opustil tým pardubického rivala. O nejnovější hradecké posile vám v této hodině také Český rozhlas Hradec Králové poví. A zpívat budou Argema, Helena Vondráčková, Art Garfunkel, Black Milk, ABBA, Jiří Korn, Jaromír Nohavica, anebo si dáme Elány. Tak s Elánem do sobotního dobrého odpoledne i toho rozhlasového z Hradce Králové z Českého rozhlasu zdravíme. A hudebně otevíráme Argemou. Tohle je Ráj pro vaše příjemné sobotní odpoledne a hezké chvíle s datem 9. května.
2: Dobré odpoledne.

potřebujete na chvíli vypnout a utéct od každodenního schonu. Kdo by nepotřeboval, tak pro vás mám tip Ptačí park Josefovské Louky. Byl jsem se tam projít, je to nádherné místo, kde hraje hlavní roli příroda a klid. Čeká vás krajina plná života. Tůně se žábami, rozkvetlé louky i klid u řeky Metuje. Potkat tam můžete i divoké koně, kteří pomáhají udržovat místní ekosystém. Z ptačích pozorovatelen zahlednete vzácné mokřadní ptáky, zatímco kolem poletují motýly. A novinkou letošní sezony jsou hned dvě nové pozorovatelny. Výukový altán a povalový chodník, který vám usnadní chůzi v terénu. A jak se tam dostanete? Zaparkovat můžete u starého plesu nebo dojet vlakem do Jaroměře a následně pokračovat autobusem. Ptačí park Josefovské Louky stojí za to, teď to tam všechno krásně kvete, tůně se žábami, ptačí zpěv, nádhera.

0: Příjemné sobotní odpoledne přejeme z Českého rozhlasu v Hradci Králové o inhalátorech, o výzkumu, který provedli odborníci věci v Hradci Králové. Vám povíme v této hodině dobrého odpoledne. Budou to i také novinky, které přinese rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměříme na větrné mlýny. Víte, že je to také den otevřených dveří větrných mlýnů. Jsme vás zvali v Královéhradeckém kraji. Ale teď o svatojakubské stezce, která prochází právě i naším krajem. V Královéhradeckém kraji je vyhledávaná nejenom poutníky z naší republiky, ale i ze zahraničí. Z Polska třeba. Je nově zpracovaná brožura o ní připomíná významná duchovní místa a radí s plánováním tras. Odkazy jsou ale přehledně na internetu a každý, kdo se podle obtížnosti rozhodne svatojakubskou stezku v Královéhradeckém kraji absolvovat její část, má možnost. Právě o tom, jak to tady vypadá, jsem natáčel s historikem Vlastimilem Šimkem.
1: Ta svatojakubská stezka, která vede přes Královéhradecký kraj, se napojuje na tu polskou, která má název Sudecká a je to kousek vedle Meziměstí, no a vede dál, kde se napojuje dál na tu trasu a ta východočeská, jak je ten správný název, východočeská svatojakubská stezka, tak u Vlašimi se napojuje na jihočeskou.
0: Kde začíná, kde bychom ji chtěli absolvovat, kde bychom měli začít?
1: Ono vlastně záleží na každém, jestli chce jít směrem do Santiaga nebo směrem od něho, takže je to na každém poutníkovi, jaký chce absolvovat. V tom my jako nedáváme žádné pravidla.
0: Víme, jak je celkově dlouhá právě tady ve východních Čechách?
1: Ten úsek přes Královéhradecký kraj má 123 kilometrů, ale celkově ta trasa do Vlašimi může mít přes 200 kilometrů.
0: To je několika denní pouť, možná několika týdenní, jak byste to viděl?
1: Zase záleží na tom, kdo putuje. My jsme vlastně tu část, která vede přes náš kraj, rozdělili do 6 etap, které mají kolem 24 kilometrů, tady nejkratší 15 kilometrů. Je to z toho důvodu, aby ten člověk, který se rozhodne to absolvovat, tak aby měl i čas, dejme tomu, kochat se pamětihodnostmi, přírodou, protože to vede přes velice atraktivní místa.
0: Jako
1: například Bromovské stěny, národní přírodní památka, Babičino údolí, vede to přes údolí v Kuksu, kde je Šporkův hospitál, přes Jaroměř, Hradec Králové, takže těch míst je celá řada a může vlastně si tam vybrat nějaké místo k navštívení. Centrum svatojakubských poutníků z Přelouče. Oni přišli s plánem, že vlastně v Královéhradeckém kraji na některých místech umístí tenhle pískovcový patník. Tím způsobem trošku zpropagují tu svatojakubskou stezku, která už je proznačena možná několik desítek let nebo natrasována. No a my jsme se domluvili na tom, že vydáme propagační leták, což vidíte tenhle výsledek, který vlastně nabízí těm zájemcům v podstatě absolvovat tu trasu, ať na jeden den nebo na více dnů, nějakým způsobem motivuje se vydat na tu stezku.
0: Organizace, to znamená Centrála cestovního ruchu?
1: Ano, je to Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, která zatím stojí a tomu tématu poutnictví a poutní turistiky se nadále věnujeme a chceme dále věnovat, protože to je velice atraktivní, je to udržitelná forma cestování, je to taková pomalejší forma cestování, kdy můžete obdivovat historii a krajinu kolem sebe.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A teď o tom, co dokázali vědci z Hradce Králové. Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být i aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže. No a my jsme pyšní na to, že vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli právě pacienti inhalátory používají správně.
1: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80. Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
4: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
5: Aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: A za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové o tom, co v učebnicích nebylo. Tentokrát se zaměříme na větrné mlýny.

0: Hokejová kabina Hradce Králové posílila o dalšího hráče, který opustil tým pardubického rivala. O jeho možném přínosu slyšíte už za pár minut v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. I sportovní informace pro vás máme. A o nejnovější posile extraligových hokejistů Hradce Králové budeme rádi vysílat. Ale teď o tom, co v učebnicích nebylo, což je nová rubrika, kterou ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabízíme, provází vás herec Martin Písařík. A dnes to bude o větrných mlýnech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A také na našem webu hradec.rozhlas.cz po pravé straně úplně nahoře, když se podíváte, co v učebnicích nebylo. hradec.rozhlas.cz. Teď vám nabízíme Elány a sestričku z Kramáru. Hezké odpoledne.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Nejnovější posilou extraligových hokejistů z Hradce Králové je útočník Robert Kousal. 35-letý trojnásobný český šampion před pár dny slavil zisk dalšího titulu v pardubickém dresu, aby se o pár hodin později hlásil v kabině velkého rivala. Podle generálního manažera klubu Aleše Kmoníčka se vzájemná dohoda chystala další dobu. A reportér Českého rozhlasu Tomáš Borovec zjišťoval víc.
1: Já bych neřekl, že to bylo nějak významně těžké, spíš nastala doba, kdy Robert měl velký zájem hrát v Hradci. My jsme spolu byli v kontaktu několik let, ale teprve teďka nastala hodná situace k tomu, abychom začali znovu jednat o jeho příchodu do Hradce. Takže já bych řekl, že to bylo velmi pohodové a rychlé rozhodnutí a rychlá dohoda.
2: Co v jeho případě do Hradce Králové do kabiny na ledovou plochu přichází?
1: Především bych řekl, že přichází obrovská zkušenost, která si myslím, že zejména třeba letos playoff nám hodně chyběla. Přichází zkušený hráč, který má obrovskou kvalitu. Já se nebojím říct, že to je další rozdílový hráč, kterého přivádíme. I s přihlédnutím k jeho věku si myslím, že to je a bude nadále rozdílový hráč a doufám, že i produktivita, doufám, že přichází i body.
2: Produktivita byla o něco slabší v té poslední sezóně, ale právě to oživení může zase toho hráče nastartovat. Možná by mohl jít ve stopách Lukáše Radila. V jehož případě se to před rokem ve všech směrech povedlo.
1: Já si myslím, že to bude něco podobného. Asi nelze úplně se dívat na poslední sezónu, to se nedalo ani v případě Lukáše Radila. Já si myslím, že ten prostor, který dostane v Hradci Králové a tu roli, tak bude naprosto rozdílná. A myslím si, že určitý refresh zaznamená i Roberta. Pevně věřím, že nám výrazně pomůže.
2: Začala letní příprava, asi bude ve stejném duchu jako v těch minulých letech. To znamená, určitá část bude mít tu společnou, určitá část především ti zkušení a zahraniční hokejisté individuální.
1: Je to přesně tak. 4.5. začala příprava zhruba poloviny našeho kádru. Tu jsme k tomu přivzali některé hráče z Kolína a z juniorky a kompletně tým na druhou fázi letní přípravy na let by se měl sejít kolem 21.7. Tam už budou všichni hráči, včetně zahraničních hráčů a včetně všech posil.
2: Říká generální manažer hokejistů Hradce Králové Aleš Kmoníček na začátku letní přípravy před nadcházející extraligovou sezonou. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

Zítra se budou v Královéhradecké zoologické zahradě připomínat 80. narozeniny, 80 let Královéhradecké zoo. Při oslavách bude položený základní kámen nové části safari a my se tomu budeme zítra věnovat v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Nabídneme přímé vstupy ze zoologické zahrady mezi 14. a 16. hodinou a také rozhovor s Přemyslem Rabasem, ředitelem zoo. Zítra odpoledne v našem vysílání, ale můžete být to také u toho u velkých oslav zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem zítra. 80. narozeniny. Český rozhlas Hradec Králové tam má také svá zvířátka. I o tom uslyšíte zítra v našem odpoledním vysílání. Poslouchejte anebo přijeďte zítra do Dvora Králové.

0: Omezení na železnici v Královéhradeckém kraji budeme mluvit ve zprávách v 15 hodin, kde vlaky nejezdí, kde byste měli počítat s možnými komplikacemi, třeba zdržením, náhradní doprava a tak dále. V 15 hodin ve zpravodajské relaci za 4,5 minuty to probereme. Mluvit budeme také o vítězi maďarských voleb a o českých hokejistech na švédských hrách. Přejeme dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Portrét dvojnásobného olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka v premiérovém dokumentu Jemný rváč. ČT2. Někdy pravá bitva začíná až po boji. Příběh hrdinu z Iwo Jimy v premiérovém filmu Clinta Eastwooda Vlajky našich otců. A ČT Art. Originální pohled na více než 100 let české grafické tvorby v premiérovém dokumentu Identita, film o českém grafickém designu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Dreamin' Live Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
6: Je 15 hodin.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Provoz vlaku mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelcem je přerušen. Pilová sezóna začala později než loni. Čeští hokejisté na švédských hrách podlehli Finům a teploty v noci klesnou ke 4 stupňům. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Při srážce s vlakem Vertyni v Podkrkonoší dnes kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie. ČTK to řekla krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Mezi stanicemi Malé Svatoňovice, Červený Kostelec a zpět je zavedena náhradně autobusová doprava. Provoz na trati by měl být obnoven v 16 hodin. Pilová sezóna letos začala na konci února, podle meteorologů asi o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale větší sucho, které jen zmírnili deště v posledních dnech. Pilovou alergií v Česku podle odhadů alergologů trpí asi 1/4 obyvatel.
8: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
9: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
10: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
9: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
9: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Třebechovice pod Orebem plánují opravu barokní kašny na Masarykově náměstí. Pískovcová památka z roku 1675 je podle vedení města v havarijním stavu. Opravy se mají týkat olověné vany, ze které uniká voda, i rozvodů vedoucích k tryskám. Město teď hledá vhodný dotační titul, aby mohlo zrekonstruovat celou kašnu najednou. Předpokládané náklady jsou kolem 5 milionů korun, říká nezávislý starosta Třebechovic pod Orebem Roman Drašnar.
12: Kašna bez vody a bez toho, aby z těch trysek stříkala voda, tak vlastně přestává být kašnou a Třebechovická kašna si myslím, že vedle Betléma a Oreba asi je to nejznámější, co v Třebechovicích máme, tak chceme, aby fungovala naplno. Pokusíme se sehnat dotace a rádi bychom šli do té varianty nákladnější.
13: Sport.
6: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Ängelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se utkají od 12 hodin se Švýcary. A českou hokejovou reprezentaci žen už netrénuje Kanaďanka Karla McLeodová. Po 4 letech na lavičce národního týmu ji vypršela smlouva a novou uzavírat nebude. McLeodová, která

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Víte, co nebo kdo je Karl Lohner? Jedná se o vzácný druh hráče na zvonohru. My vám Karla Lohnera představíme. Najdete ho většinou ve věži kostela. No a dnesní zastavení bude u zvonohry, která slaví čtvrtstoletí od svého vzniku, ale je mobilní. A víc v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Zůstaneme i v našem krajském městě. Oblíbený rozhlasový seriál Hradecké minuty dnes bude pokračovat příběhem z 18. století. Bude o měšťanu Hronkovi, který zbohatnul krádežemi, ale také na ně to doplatil. No a hudebně se postarají o vaše hezké chvíle Marta Kubišová, Činasky, Miroš Birka, ale otevíráme Petrem Kotvaldem. Je sobota, je 9. května, přejeme dobré odpoledne. Český rozhlas Hradec Králové.

25 let od jedné mobilní zvonohry připomeneme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové v této hodině také čtecí babičku. Prodloužený květnový víkend je v plném proudu a se skřítkama za klokanem se můžete vydat zítra v Hořicích. Abych vysvětlil ten název, se skřítkem za klokanem. Jde o čtvrtý ročník turistického pochodu. Výtěžek akce bude v plné míře pro podporu klientů denního stacionáře Klokan v Hořicích, proto v názvu ten Klokan. A jinak skřítka také potkáte. Kulturní a sportovní program vás čeká zítra v areálu Zahrada Libonice. Od rána do večera v 8 ráno, to začne skončí někdy kolem 18. hodiny. V Hořicích zítra celodenní krásný nedělní bohatý program v Zahradě Libonice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Nedávno jsme vysílali o takzvané čtecí babičce, která chodí pravidelně číst dětem po obědě pohádky do mateřské školy Albertova tady v Hradci Králové. Že je to hezká myšlenka. Do tohoto projektu je stále možné se také zapojit, přidat. Organizuje ho nezisková organizace Mezi námi. Ta se zabývá mezigeneračním setkáváním, navazováním kontaktů mezi dětmi a seniory. Víc už Janě Kudivejsové řekla Jana Frelichová.
1: Buď to je to program Povídej, kdy mateřské školy chodí pravidelně trávit čas se seniory do domovů, do pobytových sociálních služeb, takže zase seniory, kteří už jsou závislí na péči, anebo naopak máme druhou variantu program Přečti, a to jsou takzvané čtecí babičky, které chodí do mateřských školek. Většinou jsou to dámy, ale máme tedy i dědečky a oslovujeme je různými způsoby ve spolupráci s kluby seniorů, s městy, ve zpravodaji, nebo knihovny jsou velmi dobrými partnery pro nás v této oblasti a děláme výzvy a když se ozvou nějaký seniori, kteří o to mají zájem, tak potom je propojujeme s mateřskými školami.
2: Co to pro seniora, který se přihlásí, obnáší?
1: On se stane oficiálně dobrovolníkem. Máme to zcela legitimní dobrovolnický program pro seniory, takže potřebujeme od nich výpis z rejstříku trestu, potvrzení od lékaře a máme s nimi smlouvu o dobrovolnické službě. A potom vlastně do té školky chodí tedy jako oficiálně dobrovolník a myslím si, že je to dobře, že je to takhle oficiální, protože ve školkách mají zodpovědnost za děti vůči zřizovateli, vůči rodičům, takže v tomhle tom je to také legitimní.
2: A jak často potom čtecí babička nebo čtecí děda chodí do těch školek?
1: Všechno se to šije individuálně na míru, tak aby to vyhovovalo jak babičce, tak té školce, ale zpravidla to sklouzne k tomu, že jde o čtení kolem oběda, ideálně jednou za týden.
2: Jak jsou tomu školky nakloněné třeba tady u nás v kraji, v Hradci Králové?
1: Já se tady snažím budovat klub čtecích babiček 3 roky a za ty 3 roky vlastně jsme vždycky v létě udělali výzvu, ozvalo se minimálně třeba 5 seniorů a za ty 3 roky už se nám podařilo vybudovat klub, který čítá 20 dobrovolníků v Hradci a okolí a školky v Hradci jsou tady velmi nakloněny, jsou přátelské a myslím si, že jsou spokojené s tím, že se zapojili. Máme 15 zařízení, z toho 13 mateřských škol a 2 dětské skupiny.
2: Já jsem měla možnost se potkat s paní Evou, se čtecí babičkou, kterou děti nadšeně vítali, už když jí viděli babička Evička, už se s ní chytali za ruce, pomáhala jim i s převlékáním na odpolední spaní. Bude nějaká další výzva, kdo by třeba chtěl se zapojit do tohoto projektu? Má ještě možnost se někam přihlásit?
1: Má průběžně kdykoliv možnost se ozvat, buď to přes naše webové stránky organizace mezinámi.cz nebo pravděpodobně potkají výzvu, buď to v knihovně města Hradec Králové nebo ve spolku seniori Hradec Králové, takže jsme tomu neustále otevření a naopak se to šíří třeba i mezi seniory samotnými samo a už se mi ozývají, to bylo třeba teďko naposledy poslední babičky, které se nám hlásily na začátku letošního roku. A školky jsou i rády, když mají třeba víc babiček. Takže není už neobvyklé, že do jedné mateřské školy chodí víc babiček, protože tam je víc tříd. My si zakládáme totiž na tom, aby čtecí babička chodila celý školní rok do jedné třídy. Aby tam byl prostor pro to navázat ten kontakt, navázat ten vztah, aby se na sebe zvykli, aby se osvojili, aby se měli rádi, aby se na sebe těšili. A to právě přináší ta pravidelná spolupráce.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6 minutách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové nabídneme oblíbené hradecké minuty. V nich dnes příběh z 18. století o měšťanu Hronkovi, který zbohatnul krádežemi a také na to doplatil. Poslechněte si ve druhé polovině této hodiny. Z hudby Olympik Nebe nad hlavou, Michal Tučný, Tak už nefňukej, Daniela Hulku si dáme jeho ráj a nebo Enigmu. Český rozhlas Hradec Králové přejeme hezkou sobotu, dobré odpoledne. Zvony jako koncertní nástroj. Pražská mobilní zvonohrad dnes slaví čtvrtstoletí existence celodenním koncertem v pražském modřanském přístavu Rozmarína. Na unikátní nástroj z desítek bronzových zvonů přijelo zahrát 6 profesionálních karilonérů z Belgie, Španělska, Nizozemska, Polska a samozřejmě také Česka. Je to událost.
1: Já jsem pozval své přátelé, kteří skutečně to mají jako zaměstnání.
2: Říká autor unikátní zvonohry a známý český zvonař Petr Manoušek.
1: Vždycky říkám, že není asi krásnějšího zaměstnání, než být placen radou města, za to dělám lidem radost, no, protože oni mají jako hlavní úkol koncertovat v tom městě, kde jsou takzvaně statutární a hrají třeba při příležitostech, když je v sobotu trh, tak aby se lidem dobře nakupovalo, tak k tomu hraje zvonohra z městské věže. Takže to budou dva karilonéři z Belgie, Karl van Eidhoven a paní Els de Bever. Potom to bude ze Španělska, Anna Maria Reverte. Ona hrála na tom prvním koncertě v roce 2001, takže tím víc mě těší, že mohla přijet. Potom Monika Kazměrčák z Polska a samozřejmě Rosemary Semčens, která jezdí pravidelně každý rok koncertovat na moji zvonohru už od roku 2008.
2: Každý z karilonérů přiveze vlastní repertoár i odlišný způsob hry. Někdo preferuje jazz, jiný třeba populární nebo filmovou hudbu.
1: V Čechách stále převládá takový ten pohled, že zvony to je cosi na věži kostela, které zvoní před mší, a to není nic pro mě, protože já do kostela nechodím. A já se snažím celá léta prosazovat to, že zvon je v prvé řadě hudebním nástrojem.
2: A to velmi přesným. Hladění koncertní zvonohry musí odpovídat přesnosti až na setinu tónu.
1: A laikům vždycky říkám, když si představí dvě klávesy na klavíru a vzdálenost mezi nimi rozdělíte na 100 dílků, tak s touto přesností musíme zvony naladit. Ale má to zase na druhé straně další výhodu, že zvon je naladěn jednou provždy při výrobě a už se nikdy nerozladí, takže starosti varhaníků v tomto případě nejsou.
2: Mobilní zvonohra vznikla i proto, aby se hudba dostala přímo za lidmi. Na rozdíl od klasických věžních totiž mohou posluchači hráče sledovat z bezprostřední blízkosti. Pro představu 12-tunová zvonohra je pevně umístěná na žlutém kamionu a karilonér ovládá klaviaturu, která je mechanicky, tedy bez elektroniky nebo zesilovačů, propojená se srdci zvonů. Těch je 57 a nejtěžší váží 860 kg.
1: Vždycky jsem říkal, že když budete dělat fotografii některého z nich při hře, tak to, že ty ruce jsou rozmazané, to není chyba fotoaparátu, to je realita, protože hrají tak rychle, že se to nedá ani zachytit.
2: Zvonohru studují na univerzitách v Holandsku, Belgii a Velké Británii mladí lidé z celého světa, třeba i Afriky, Austrálie, Koreje nebo Japonska. Jen ti čeští zatím chybí, říká Petr Manoušek, který má vedle výročního koncertu ještě jeden cíl: najít novou generaci tuzemských karilonérů. V Hradci Králové totiž nově vznikla úplně první koncertní zvonohra ve věži sboru kněze Ambrože a zatím na ní jezdí hrát hlavně zahraniční hudebníci.
1: Mají ideální příležitost dneska se s nimi potkat a domluvit se na tom a mě by moc jenom těšilo, když by se objevil nějaký zájemce a my mu zařídíme kurzy a zařídíme i to vzdělání a měl by unikátní profesi.
2: Budoucí karilonér podle něj nemusí být ani klavírista nebo varhaník. Stačí hudební sluch, znalost not a hlavně chuť pustit se do velmi neobvyklého oboru. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Dalším dílem teď bude pokračovat oblíbený rozhlasový seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Je velmi oblíbený. Všechny už odvysílané díly s fotografiemi najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat a můžete si také přehrát z audioarchivu. Soboty ty má rezervované v tomto čase Jana Vojtíšková z Univerzity Hradec Králové. A dnes vám bude vyprávět příběh bohatého hradeckého měšťana Jana Hronka, tak jak ho zachytil historik František Švenda. Hronek na dnešním Velkém náměstí vlastnil hostinec u Zlatého lva a postupem času i další nemovitosti. Na své nekalé aktivity ale doplatil. Víc už teď právě historička.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: V roce 1701 se ztratilo z radnice větší množství peněz a podezření padlo na Hronka, který však byl nakonec odvolacím soudem osvobozen. V dalších letech se množily stížnosti na praktiky v jeho hostinci, kde docházelo k okrádání hostů. V roce 1708 si proto rada Hronka předvolala a požadovala, aby živnost prodal či pronajal. O 5 let později ho dokonce žádala, aby se už z města vystěhoval. Problémy neustávaly. V roce 1718 došlo na radnici k další precizně provedené loupeži, kdy byly odcizeny vedle téměř 4000 zlatých za prodaný obecní dvůr i účetní materiály. Pachatel zkrátka opět věděl, že je v městské pokladně větší množství peněz. I přes obvinění se Hronkovi nepodařilo nic prokázat. V roce 1722 se měl dokonce dopustit okradení mrtvého, což mu opět nikdo nedokázal. Protože se poté rada obávala, že Hronek vyloupí městskou pokladnu znovu, sešlo se tam 2000 zlatých na zakoupení dvora, nechala místnost s penězi střežit. Hronek, oblečený do černého přiléhavého oděvu s černou kápí na hlavě, přesto loupež rozjel. Byl však náhodou přistižen, když byl schován v kamnech, vybaven nástroji, potravinami a svíčkami. Došlo i hned k jeho uvěznění, ale tvrdě zapíral a vymýšlel si. Nepomohlo ani mučení a soudní řízení se protahovalo. V listopadu 1723 se Hronek ve vězení oběsil. Nebo mu snad někdo pomohl? Kdo ví. Kat poté jeho tělo zahrabal pod šibenici. Majetek zůstal manželce. Z téměř 5000 zlatých, jež byly stanoveny jako odškodnění za způsobené ztráty, dostali radní nakonec jen 400 zlatých. A to na pokrytí výloh spojených s případem, který se táhl více než 2 desetiletí.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
0: Už víte o měšťanu Hronkovi, také o něm už na webu hradec.rozhlas.cz. Hezké odpoledne.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pokud byste se chtěli dozvědět o Tanzánii, tak dnes večer budete mít možnost v Klondike Music Clubu v Peci pod Sněžkou od 19 hodin výstup na Kilimandžáro a safari v nejhezčích národních parcích. Přijďte si užít nezapomenutelný večer na cestovatelskou přednášku Terky Menclové, která vás provede právě Tanzánii. Krásné setkání dnes od 19 hodin v Klondike Music Clubu v Peci pod Sněžkou o safari v nejhezčích národních parcích Kilimandžáru. O výstupu Terky Menclové dnes od 19 hodin.

Hurvínek před pár dny oslavil své sté narozeniny. A tak se dnes po 16. hodině můžete v našem vysílání těšit na setkání s dřevěnými herci, na otce se synem, na Splejbla s Hurvínkem. O jejich hereckém životě uslyšíte, budeme si o něm povídat s Martinem Kláskem, kterým propůjčoval dlouhá léta svůj hlas. Dozvíte se, jak Splejbl s Hurvínkem přišli ke svým jménům, kolik řečí se během své kariéry naučili a také, že nám jednou uhořeli. Hvězdné návraty po 16. hodině věnované dřevěným hercům Splejblovi a Hurvínkovi, protože Hurvínek před pár dny oslavil rovnou stovku, že byste to do něj neřekli. Poslechněte si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.

Dvůr Králové nad Labem bude mít na vybraných místech ve městě nouzová tlačítka. O co půjde, povíme ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Hradec Králové za 3,5 minuty. A také budeme mluvit o kanoistovi Martinu Fuchsovi na světovém poháru. Jak se mu dařilo? Český rozhlas Hradec Králové, zprávy v 16 hodin. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dvůr Králové nad Labem pořizuje na vybraná místa ve městě nouzová tlačítka. Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Závod na kilometr světového poháru má dva vítěze a zítra bude jasno nebo skoro jasno s postupným přibýváním oblačnosti. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Pěkné odpoledne. Město Dvůr Králové nad Labem zavádí na vybraných místech tísňová tlačítka. Nově je mají k dispozici zaměstnanci všech základních škol. Aktuálně se instalují také v objektech pečovatelské služby. Náklady jsou zatím 1 milion a 300 tisíc korun. Podle mluvčí radnice Miroslavy Kameníkové postupně přibydou například v mateřských školách, budově gymnázia nebo na městském úřadu.
3: Nouzová tlačítka mají především urychlit přivolání pomoci, a to v případě ohrožení zdraví nebo života. Jedná se tak o konkrétní opatření, kterým zvýšíme ochranu v prostorách, kde se pohybuje větší množství osob, často dětí, seniorů nebo dalších lidí, kteří mohou být v případě krizové situace ohroženi.
2: Při srážce s vlakem Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku dnes kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie. Doprava na trati v úseku Červený Kostelec Malé Svatoňovice byla kvůli havárii asi 3 hodiny přerušená. Provoz byl obnoven po 15. hodině. Péter Maďar je novým maďarským premiérem. Zvolili ho poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu. Do úterý povede přechodnou vládu, než parlament schválí jeho ministry. Nový premiér slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahu s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Maďarova středopravicová strana TISA v dubnu drtivě zvítězila ve volbách a získala pohodlnou ústavní většinu. Ukončila tak 16 let vlády Viktora Orbána. V Liberci končí festival Anifilm. Pořadatelé 25. ročníku večer ocení nejlepší animované snímky. V mezinárodní soutěži o cenu usiluje mezi krátkými filmy také jeden český loutkový příběh, nazvaný 9 milionů barev, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
4: 9 milionů barev natočila Bárána Stejskalová, je to skutečně obří dílo, skoro opera, bych řekl, muzikál. Ona použila techniku stop motion loutkové animace, vydala se s ní do podmořského světa, sleduje příběh krevety, která má ohromnou sílu a neuvěřitelnou možnost vidět svět jinak. Ona se vlastně skamarádí s jiným živočichem a snaží se docílit toho, aby ten druhý živočich viděl ten svět stejně barevně jako ona. Sport.
2: Kilometrový závod na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Maďarsku má nakonec dva vítěze. Vedle Martina Fuchsy byl organizátory dodatečně ve výsledcích posunutý na první místo ruský kanoista Zachar Petrov, protože rozdíl mezi nimi v cíli nebyl podle rozhodčích dostatečný. Ani jeden ze dvou českých protestů proti změnám ve výsledkové listině uznaný nebyl a Fuchsa na protest nešel na medailový ceremoniál v Segedu. Počasí. Přes noc a zítra ráno i dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty v noci klesnou ke 4 stupňům, na horách a v údolích až k 1. Teplotní maxima v neděli 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové.

0: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
0: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
0: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Urvajst. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
0: Kde všude nás znají a možná i další perličky.
1: Pořad
0: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
0: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
0: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět

0: Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
1: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa a ten toho Spejbla honil po té scéně.
0: Proč ho neměli rádi?
1: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu, ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
0: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
2: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem ho tamhle, no a tak dále, tak jenom dávejte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proce, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
3: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
2: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
3: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
2: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
3: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku?
4: Je ti třeba společenského styku.
3: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
4: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
3: Vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou.
4: obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
3: Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
4: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
3: A když je hotová, strčí do trouby.
4: Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
3: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
4: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
3: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
4: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
3: A pak je to cítit po celém domě.
4: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
3: A nalámej si do kafe.
4: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Fagore.
0: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
6: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané reví. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní reví. Krátce na to překřtěná na reví z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vynela z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No bude ne. Předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera. Jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky museli i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Hurvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek, třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes, ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík, v tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách, tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru a buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Neztratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu, za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Aj, aj, co pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jako Máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se brepta.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
4: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
4: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
4: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí. Ha, ha.
3: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
3: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
3: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to, vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
3: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
0: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu.
0: Ajeje.
1: A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
3: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
0: Tadudo! Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle. A otcovi je to fuk. Tati!
5: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No tak du, co pak si přeješ, synáčku?
4: Čajíček.
5: Ano, ne to bude.
4: Ale pospěš si, jo.
5: Už se nese čajíček, Hurvínku.
4: Děkuju, taťulínku.
5: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
4: To ne.
5: No to věřím.
4: A víš proč?
5: No nevím.
4: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
5: Dítě moje nešťastný.
4: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
5: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
4: Utíkej. No, hezky poslouchá.
3: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
3: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba...
4: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
5: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
4: Warum?
5: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
4: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
6: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko Mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal? Tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo.

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady ji máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy se mě nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Hradci Králové mají vzniknout prostory pro novou dětskou skupinu. Na železniční trati v Žacléři začne v červnu pravidelný provoz. Lokální kina v Česku ubývají a zítra bude jasno nebo skoro jasno s postupným přibýváním oblačnosti. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Radnice v Hradci Králové vypsala výběrové řízení na úpravy bývalé jídelny v Šafaříkově ulici pro novou dětskou skupinu. Vzniknout tam má zázemí pro maximálně 12 předškolních dětí. Zakázka zahrnuje výměnu podlah, elektroinstalace nebo nové vybavení. Stavební práce mají začít na konci července a hotové má být nejpozději do konce ledna příštího roku. Nabídky můžou firmy podávat do 25. května. Letní železniční dráha v Žacléři zahájí v létě pravidelný provoz. Správa železnic se nevyužívané železniční tratě u českopolských hranic zbavila před 4 lety. Soukromé firmě ji i s nádražními budovami v Žacléři a Lamperticích prodala za 2,5 milionu korun. Nový provozovatel na ní vyjede se svými vlaky v červnu.
6: Pravidelný provoz motorových drezín, které spolek sám vyrábí, začne v sobotu 27. června. Jezdit budou každou sobotu a neděli do 30. srpna. Jízdné na drezínu bude symbolické. Jezdit se bude ze Žacléře k prvnímu přejezdu, který je vzdálený zhruba 1 kilometr a ze kterého je to blízko do hornického skanzenu. Jízdenka je platná pro jízdu tam i zpět. O letních prázdninách bude každou sobotu jezdit na trati mezi Žacléřem a Královcem čerstvě zrenovovaný motorový vůz. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: V Česku ubývá stálých lokálních kin. Naopak multikin a letních kin přibývá. Počet klasických kin s pravidelným provozem ale za posledních 25 let klesl zhruba na 1/6.
7: V roce 1990 bylo celkem 1560 kin a v roce 2025 bylo již pouze 269. Tento pokles je z důvodu modernizace jednotlivých kin, přešly na digitální technologie.
8: Vysvětluje tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka. Podobný osud potkal i kino v Červené vodě na Orlicko-Ústecku, které přestalo promítat už v roce 2005.
9: To kino procházelo vývojem a my jsme byli vždycky tak trošku bití na tom, že nemáme širokouhlý filmy, takže jsme nemohli uspokojit nabídku.
8: Říká bývalá vedoucí kina Ludmila Macháčková. Obec teď v létě zahájí přestavbu kinosálu na společenský sál. Z Orlicko-Ústecka Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Rusko podle prezidenta Vladimíra Putina udělá všechno proto, aby pokrylo energetické potřeby Slovenska. Putin to podle státní agentury TAS řekl na jednání slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Zároveň mu poděkoval za návštěvu Moskvy. Fico jako jediný evropský lídr přijel do Ruska na oslavy výročí konce druhé světové války. Vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale nezúčastnil. Po jednání s Putinem řekl, že doufá ve vzájemné výhodné přátelské vztahy s Ruskem. Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že Ficovi účasti hluboce lituje a chce s ním na toto téma mluvit.
0: Počasí.
4: Přes noc a zítra ráno i dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne ale začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty v noci klesnou ke 4 stupňům na horách a v údolích až k 1 a v údolích budou i přízemní mrazíky. Teplotní maxima v neděli do 22 stupňů, na horách do 18, biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku je uzavřena silnice 308 z obce Králova Lhota po odbočku na České Meziříčí. Její oprava potrvá až do poloviny srpna.

plnit vaše přání. Dál vám zpříjemňovat víkend. Dnešní odpoledne Karel Sladký vás z Českého rozhlasu zdraví. A teď pozdraví Helena Vondráčková. Je tady její Kvítek Mondragon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, sobotní písničky od srdce. Abyste někoho mohli potěšit, měli byste vědět kontakty. Rád je připomenu, můžete se ozvat, můžete zatelefonovat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: To je telefonické spojení s námi, zavoláte, od srdce popřejete nebo někoho pozdravíte, telefonní číslo jste slyšeli, mail studio.hradec@rozhlas.cz, který už se také plní vašimi vzkazy a přáními, poslat můžete i krátkou textovou zprávu, začnete slovem Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už napíšete krátký text nebo pozdrav, který odešlete na číslo 900 1104. Hezký prodloužený víkend přejeme z Hradce Králové z Českého rozhlasu i s písničkami od srdce a už je tady první přání. Dobrý den, prosíme zahrát písničku Až na vrcholky hor pro pana Stanislava Hejnu a jeho syna Stanislava mladšího z Lampertic, dodatečně k jejich svátku. Přejeme jim hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví. To vše přejí dcera Katka se synem Máťou, švagrová Jája, Šimkovi Zertyně v Podkrkonoší a Prokupkovi z Trutnova. S Věrou Martinovou se teď vypravíme až na vrcholky hor a písnička bude dárkem pro Hejnovi mladšího a staršího. Zdravíme do Lampertic.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: teď nás určitě poslouchá paní Olga Zahálková ze Žďáru nad Orlicí. Je tady také pro ní přání. Milá Oli, ze srdce ti přejeme pevné zdraví, hodně lásky, úsměvů, spoustu elánu a radosti. Srdečně tě zdraví Majka a Milan. Paní Olze Zahálkové do Žďáru nad Orlicí posíláme písničku.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: paní Olgu Zahálkovou ze Žďáru nad Orlicí od přátel Majky a Milana. A teď už zdravím paní Růženu, která telefonuje od Poličky. Pěkně zdravím, krásné sobotní odpoledne.
1: Já vás taky zdravím, vážený pane moderátore, pane Sladký.
0: Dobrý den. Hezký den. Doufám, že se máte dobře, myslím, paní Růženo. Pěkný den, pěkný
1: sobotu. No tak jako já si vůbec nemůžu stěžovat, protože vlastně to, když si člověk odčerpá veškerou energii, kterou ještě má.
0: To je pravda, jo? Ano. Koho byste chtěla potěšit, pozdravit písničkou?
1: No tak v první řadě to jste vy, protože já vás slyším dneska už, já nevím, jestli třetí den tam máte svoji práci, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a potom Janu Rotrutnova speciálně taky, ano, a koho ještě, no a potom bych chtěla poslat teda do Itálie, no.
0: Do Itálie.
1: To je vaší moderátor.
0: Ano, ano. No já nevím, jestli v Itálii teď poslouchá, myslím, že má jiné starosti, nebo radosti spíš,
1: víte,
0: tak řečeno.
1: Ne, ona, Růženo. Víte co, ona je hodně zapřezená do
0: je,
1: práce.
0: Právě že je, ona, ano, ano. No? Ale možná, že je v té Itálii, kdo ví. Mhm. Dobře.
1: Já už mám 3 knížky o ní přečtané.
0: Ano.
1: Jo, ona to tam píše všechno popravdě.
0: Tak ať no, vás hlavně motivuje, ať vás inspiruje, protože to je cíl těch knížek, proto dodat odvahu, sebevědomí a to, že v žádném věku není pozdě začít.
1: Já se přiznám, pane Sladký, jestli nezdržuju.
0: Povězte krátce ještě. Že?
1: Je to ode mě teda dost takový nehorázný, ale já se k tomu přiznám. Já jsem celý život měla sebevědomí. Celý život. Já jsem ho vlastně získala, jako, že mě chválili za moji práci. Oni jsou viny, ne snad já. Takže to je tak všechno, co jsem chtěla říct.
0: Já vás také zdravím k té Poličce. Písnička bude i pro vás samozřejmě, ať vás potěší.
1: No tak za to srdečný děkuji vám moc.
0: A krásný zbytek dne. Mějte se moc hezky, paní Růženo.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Mějte se pěkně.
0: Pěkný den vám. Rád budeme také pro 3 holky do Jaroměře, Gáju, Silvu a 7letou dcerku Vanesku, která je šikulka a bude mít ve 2. třídě samé jedničky. Oni teď asi ještě skládají pucle, píše Petra, tak ať se hezky baví. A pevně doufám, že se brzy budou moci přestěhovat do Hradce Králové, abychom se mohli vídat. A Vaneska má v Hradci Králové 2 oblíbené brášky, Kubu a staršího Matěje. Tak píseň i pro ně. Bude i pro vás, milá Petro, pro hezkou sobotu, pěkný víkend.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Paní Ružena od Poličky je pozornou posluchačkou. Písnička byla i pro ní, snad jí potěšila. Krásný víkend. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Stanice Svět, Lucie Vondráčková, Radim Flender. Písnička bude pro všechny, kteří dnes šli babičku, pochod, tradiční, ale hlavně pro ty, kteří tuto akci vždy perfektně připravují a zaštiťují. Písnička bude i pro Čápomily od BB se vzkazem Vydržte, draci už se brzy vyklubou. Hezké jaro všem přeje Sojka od Krakonoše.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Hradec Králové a písničky od srdce. Gabriel je také s námi, posílá pozdravy a napsal, abychom zahráli všem, kteří si užívají další prodloužený květnový víkend. Vybral Sagvana Tofiho a píseň Zůstaňme věrní. Gabrieli, krásný prodloužený víkend i vám. Krásnou sobotu s datem 9. května. Dobré odpoledne.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Naším hostem po 10. hodině bude písničkář Michal Horák. Povídat si budeme o jeho novém albu Jsem asi boomer, originálních nápadech, vztahu k východním Čechám, ale i plánovaném největším podzimním koncertu ve Fóru Karlín. Po 11. hodině pak nás navštíví prezidentka společnosti Petrov Zuzana Ceralová-Petrofová. Dozvíte se, jaké to je pokračovat v rodinné tradici, založené v roce 1864, ale i o současném postavení ženy ve společnosti.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: zítřejšímu utrní matek Jarušce Zahálkové pevné zdraví, pohodu, ať má pevné nervy na vnoučata. To jí přejí přátelé. Zahrajte prosím milované mamince Libušce k zítřejšímu dní matek. Libuško, máme tě moc rádi, tvý nejbližší, a děkujeme za tvé velké srdce, za to, co jsi pro nás v životě udělala.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zítra bude den matek, tak v předvečer maminkám určitě rádi zahrajeme a písnička bude také pro maminku Hanku Dobroumova. Maminko, děkuji ti za všechno, tvůj Mirek.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Maňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

žedně nováčkové k zítřejšímu svátku, ale také ke dní matek. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přejí děti. Jára a Květuška.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A ještě Ilona Vaňková tady má pozdrav s přáním všeho nejlepšího k narozeninám. Ilonko, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, pohodu, ať se ti daří v práci i v osobním životě a ať se máš s kamarádkou Jitkou moc hezky. Užij si i blížící se dovolenou, určitě se velmi těšíš, zasloužíš si. Tak a to je z dnešních písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové všechno, ale ještě právě posíláme narozeninový dárek, hudební dárek pro Ilonku.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Tak možná už dnes večer popřejete té vaší mamince v předvečer svátku, zítra Den matek. Český rozhlas Hradec Králové nabídne další program, tak jak jste v sobotu zvyklí po 18. hodině, s šarmem týdeníkem o životním stylu. Tady bude Lada Klokočníková. Užijte si ho. Hezký podvečer.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové letos od kraje na provoz sdílených kol dostane 700 tisíc korun. Lázně Bělohrad staví chodník na Dolní Novou Ves. Kardiologové varují před užíváním steroidů a zítra naměříme maximálně 22 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Hezký podvečer. Královéhradecký kraj podpoří 700 tisíci korun provoz sdílených kol v Hradci Králové. Celkové náklady na služby společnosti Nextbike letos dosáhnou zhruba 6,5 milionu korun. Město tak bude velkou část doplácet. Po krajském městě je aktuálně rozmístěno 250 sdílených kol a prvních 15 minut jízdy zůstává zdarma. Připomíná náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Hradec Králové je rozhodně suverénním číslem jedna v rámci Hradeckého kraje. Rozhodně to napomáhá tomu, aby provoz ve městě byl trochu plynulejší. Vlastně máme rekordní počet výpůjček, za rok jich je téměř 400 tisíc. V přepočtu na hlavu jsme také nejlepší v rámci České republiky.
1: Město Lázně Bělohrad na Jičínsku začalo stavět chodníky na Dolní Novou Ves. Povedou až k areálu rozestavěného hypermarketu, který by měl být hotový do konce roku. Kvůli nutným přeložkám sítí výjdou práce na víc než 10 milionů korun. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové chodník lokalitě výrazně pomůže.
4: Poslouží nejenom těm budoucím návštěvníkům marketu, ale taky vedle je továrna a ti zaměstnanci se poměrně obtížně dostávali pěšky po silnici, mnohdy skákali za svodidla, takže tohle bude takový bezpečný přechod pro ty lidi na tu Dolní Novou Ves.
1: Anabolické steroidy zvyšují pravděpodobnost srdečního kolapsu, jsou zároveň snadno dostupné. Varovali před tím odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně. Steroidy způsobují, že svaly rostou, spolu s nimi ale i srdce. Jenže tenhle růst není přirozený. Kombinace užívání anabolik, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků jsou rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slavie dnes můžou předčasně oslavit obhajobu titulu v Šancelize. Ve druhém kole elitní nadstavové skupiny, k tomu v Edenu v derby pražských S, které začíná za necelou hodinu, potřebují porazit Spartu, před kterou mají v čele tabulky aktuálně 8-bodový náskok. O speciální motivaci mluví slavistický obránce David Jurásek.
5: Tím, že to vlastně může být takhle, mohlo by to být o to hezčí, ale myslím si, že se musíme nastavit hlavně na to utkání, že chcem zvládnout a to, co přijde po utkání, už jenom tak navíc.
1: Ve skupině o titul už Plzeň vyhrála nad Libercem 2-0. V boji o záchranu poslední Dukla Praha podlehla Slovácku 0-1 a Teplice zdolali Baník Ostrava 2-1. Duel Mladé Boleslavy se Zlínem skončil 1-1.
2: Počasí.
1: Přes noc a zítra ráno i dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne ale začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teploty v noci klesnou ke 4 stupňům na horách a v údolích až k 1 a v údolích se vyskytnou i přízemní mrazíky. Teplotní maxima v neděli 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Chlumci nad Cidlinou do konce června počítejte s uzavírkou ulice na Vinici. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V pravidelném čase je tu opět magazín i o tom vašem životním stylu a Lada Klokočníková. Dnes o to slavnostnější, že druhou neděli v květnu si vždy připomínáme Den matek. A tak vám dnes v rubrice Osobnost šarmu nabídnu rozhovor s dvojnásobnou maminkou, výtvarnicí a módní návrhářkou Andreou Vytlačilovou. Jaro se nám tento týden ukázalo v celé kráse a možná pro vás bylo i inspirací obohatit svůj šatník. Pokud si pohráváte s myšlenkou rozšířit svou sbírku sukní a nemáte jasnou představu o tom, jak by měl váš nový módní přírůstek vypadat, inspirujte se letošními trendy. Jaké sukně se momentálně těší největší popularitě, vám poví v módních trendech Jitka Šedová. Taky vám představíme vodníka, šlapací vozítko,

0: Dnešní osobností šarmu je výtvarnice a módní návrhářka Andrea Vytlačilová. Dobrý den, Andreo.
1: Dobrý den.
0: Přejeme krásný den. Vaše hedvábné šátky, jedinečné kabelky, originální šaty zná už celý svět a hezké je i to, že díky své tvorbě pomáháte druhým. Co vás v poslední době nejvíc zaměstnává?
1: No, bude to práce, to je asi pořád, a zároveň teda mám dvě malé děti, tak to je taková kombinace rodinného pracovního života, prolíná se to ve všech možných minutách všedního dne i víkendu.
0: Platí stále to, že místa, která často navštěvujete, jsou Praha, Londýn, Paříž a tak dále, protože, jak už jsem říkala, vaše krásné výtvory zná celý svět.
1: Platí. Teď je to taková, jak jsem zmiňovala, je to taková menší pauza, protože jsem měla teď nedávno druhý miminko, ale Londýn, Praha, to je takové jako moje klíčové místa, protože v Londýně jsem studovala, několik let jsem tam žila, takže jsem tam nechala kus srdce, takže jsou to hlavně ty dvě města.
0: Teď se chystáte do rodného kraje, protože ve Dvoře Králové slavíme 80. výročí Safari. A vy dlouhodobě spolupracujete se Safari. Já bych například zmínila speciální edici 75 hedvábných šátků, které jste vytvořila u příležitosti 75. výročí chovu zvířat ve dvoře. Ten výtěžek podpořil program záchrany nosorožců bílých severních. Krásná akce, setkala se s obrovským ohlasem a asi nebyla jediná.
1: Je to tak, to byla opravdu krásná příležitost. Vytvořila jsem, jak jste zmínila, hedvábné šátky a potom ještě hedvábné kimono vyšívané a kabelku, takže to byla opravdu velmi úspěšná akce. To jsem byla jako velmi příjemně překvapená, protože ke dvoru mám osobní vztah, chodila jsem do školky kousek, takže jsme tam jezdili pořád na výlety. Teďka tam beru i svoje děti. A letos jsme zase navázali na tu spolupráci, protože Safari Park vlastně slaví 80 let. A zároveň vyšla taková speciální příležitost, že se podařilo vrátit 4 samce antilopy Bonga horského zpátky do Afriky, do Keni. U té příležitosti jsem vytvořila nový šátek, který teď budeme právě v neděli prezentovat.

0: právě v zoo.
1: Co vás spojí právě se safari, nebo co je to krásné, čím si vás safari ve Dvoře Králové získalo? A máte tam nějaké oblíbené zvíře?
0: No já teda miluju všechny ty zvířata. Oni, každý to zvíře má svůj příběh a častokrát tam narazím na zvíře, který jsem vůbec neznala, ale úplně mě fascinuje jeho příběh, jak se třeba projevuje, kde žije a tak. Já mám ten safari park ráda už od dětství, jezdili jsme tam, jak říkám, se školkou, s rodiči, takže mám k tomu osobní vztah a přijde mi, že to safari park je tak jako speciální tím, že je to safari, že se můžete k těm zvířatům opravdu přiblížit a vidíte je, dejme tomu, přirozeném prostředí. Takže se ráda vracím a ti chovatelé a všichni, kteří se tam o ty zvířata starají, jsou úžasní, takže kdykoliv můžu pro ně něco udělat, tak jsem ráda.
1: Vy jste 7. dubna, když se teď vrátíme k vám, oslavila 30. narozeniny, takže dodatečně
0: tak.
1: Blahopřejeme.
0: Jste hodná, děkuju.
1: A vy jste je prý oslavila s tou vyšívanou kabelkou, je to pravda?
0: Je to tak, jako zní to opravdu neuvěřitelně, protože ty kabelky, které já vytvářím, jsou vlastně vyšívaný, hedvábný, tak každá ta kabelka je originál, vzniká mýma rukama a tím, že je to vyšívaný, tak to nemůže být jako sériovka, nebo že bych ji nějak opakovala. Takže potom, když jsem došla k tomu, že to zrovna teď vycházelo na tu stou kabelku, tak mi to přišlo úplně neuvěřitelný. Naštěstí mám archiv všech kabelek, takže jsem si prošla, jestli jsem se nějak nespletla v tom čísle, ale opravdu to tak je. A vznikla kabelka, na kterou jsem udělala soutěž a vyhrála to jedna klientka.
1: Jak maminka zvládá půlročního chlapečka a tříletou holčičku při takhle velkém vytížení pracovním?
0: Tak nějak žijem spolu prostě a snažíme se to kombinovat. Bohužel teda moje děti nějak neumějí moc spát, takže trávíme čas hodně aktivně, ale já pak mám v noci prostor na práci a to mě uklidňuje, že se po uspání dětí můžu vrhnout na to svoji práci a tam už nikdo neruší a soustředím se jenom na to svoje.
1: A okukuje už malá tříletá holčička maminku a už zkouší něco malovat?
0: Zkouší. On teda, manžel se taky věnuje vlastně výtvarnou, tak uvidíme, jestli z toho nějak bude vycházet. Ona teda šátky miluje a už je zvyklá, že když k nám chodí klientky, si třeba šátky vyzvednout, prohlídnout nebo vyzkoušet, tak už má naučený jako ty fráze, které já říkám, tak už je taky potom říká, jako vítejte, tady je to hrozně vtipný, no.
1: No, on je také den matek 10. května, ano. Takže proto se ptám na ty dětičky, protože vy to vlastně společně s celou rodinou oslavíte v safari ve Dvoře Králové nad Labem, kde se určitě také společně uvidíme. Tak se na vás moc těšíme, Andreo.
0: Taky,
1: a děkujeme. Taky. Děkujeme za všechny ty charitativní projekty, které děláte a kterými pomáháte. A děkujeme za tu krásu, kterou rozdáváte kolem sebe. Ať je jí co nejvíce.
0: Vy jste úžasná. Moc děkuju. Budu se moc těšit.

0: Další modní trendy s návrhářkou Vítkou Šerovou jsou tady. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Krásné jaro, říkám ještě jaro, protože stále je tu jaro a s jarem přišly i sukně.
1: Přesně tak a sukně patří k ženě a myslím si, že je to opravdu ten ženský prvek v šatníku a je to nádherný, potkat ženu v sukni je prostě nádherný.
0: Dá se říct, že i tady jsou nějaké módní trendy nebo prvky, kterých bychom se měli držet?
1: Vrhla se nám zpátky jakoby do šatníku úzká sukně, popřípadě rovná sukně, ale je to v délce, ať už nad kolena, ale nejčastěji taková ta midi, takže to je trošičku jakoby pod ty kolena, ne moc pod ty lítka, ale tam samozřejmě u těch dílek záleží hodně na tvaru té nohy, na výšce ženy. Zkrátka na všem. Je to vlastně proporční věc a trendy hlásí něco jiného, ale samozřejmě jsme každý trošku jinačí a musí se to přizpůsobit.
0: Já si myslím, že úzká sukně sluší úplně každé ženě, ať je plnějších tvarů nebo hubená.
1: Přesně tak, sluší hodně a tam záleží na té délce, protože dáma, která má jablíčkovou siluetu a má štíhlé nohy, tak jí sluší ty kratší délky. A naopak dáma, která má plnější tvary zase přes ty boky, tak tam zase vypadá pěkně taková ta opravdu krásná slimová sukně, která vlastně jde do té půlky lítek, třeba i trošičku delší a má rozparek.
0: Pokud se podíváme na úzké sukně, z jakých materiálů, to je asi také hodně důležité a samozřejmě není také zanedbatelná barva.
1: Na úzké sukně vypadají úplně luxusně pevnější materiály, takže tam bych se vyvarovala nějakých šifonů. Po případě můžou to být elastické tyly, průhledné, které teďka jdou v trendu vlastně do módy, ale ne, aby byla úpletová, protože ten úplet jako takovej, pokud nemáme dokonalou postavu, tak nám prostě všechno ukáže. A někdy to bývá spíš na škodu, než ku prospěchu.
0: Nosí se i dlouhé úzké sukně?
1: Nosí se i dlouhé úzké sukně, ale tam je to o tom, jak je hodně dlouhá. Pokud jde až ke kotníkům, tak zbytečně naopak ona může ubírat z délky, protože vlastně vypadáme, že jsme v ní až jakoby vyloženě jako zaražený. Takže taková ta lady dílka, midi dílka je v tom trendu pro mladé dívky. Je to třeba zas naopak opravdu jakoby mini sukně, krátká, do půl stehen nebo pod zadeček.
0: Ano, ano. A co ty barvy?
1: Barvy, co se týká designu proužek, může tam samozřejmě být i ten květinový vzor, anebo jednobarevná sukně a může být tón v tónu s celkovým outfitem, anebo může být prostě nějaká, ať už živá barva, mintová, zelená, žlutá, jak se nám hodí do šatníku, anebo samozřejmě nadčasové neutrální tóny, ať už zemité, nebo zkrátka nějaké takové ty podzimní tóny. Ono samozřejmě i ty podzimní, třeba lahvově zelená podzimní nebo smrkově zelená, vypadá samozřejmě krásně s limetkou zelenou, která zase to celý osvěží. Takže tam je opravdu na nás, jakou sukni, jakou barvu si vybereme.
0: Zmínili jsme se o úzkých sukních, ale co ty balónové nebo široké? Ty se také nosí?
1: Ty se také nosí, je to teď módní trend a nosí se i v asymetrické dílce, kdy vepředu je to trošku o něco kratší, vzadu je to delší ta sukinka a vypadá to velice pěkně. Tam je kladen důraz na tvar nohy, protože přece jenom odhaluje nám víc té nohy, ale zároveň poutá pozornost k těm nohám, takže musíme být opatrné a připravené na pozornost, vlastně, že to bude na sebe strhávat samozřejmě, ale pokud jsme milovnice dlouhých sukní i jenom rozevlátých, tak sáhnout po šifonových sukních, které jsou třeba bohatě v bohostylu vlastně řasené, můžou být krajkové, můžou být kombinace šifonu, kombinace vrstev, takže tam si myslím, že je velký výběr.
0: Uh-huh. Co skládané sukně?
1: Plizé sukně a skládané sukně, to je trošičku taková ta nadčasovka, kterou nikdy nic nepokazíme a pokud chceme rozevlátou sukni a nechceme poutat to, že by to byla čistě jenom letní sukně právě z těch materiálů lehčích, tak myslím si, že plizovaná sukně vypadá výborně a tu můžeme zkombinovat s košilí k sáčku, můžeme ji zkombinovat i jenom s tričkem a právě k těm teniskám, takže ona je trošičku takový ten chameleon a zase tam záleží, jestli ji vezmeme ze šifonu, jestli ji vezmeme z úpletu plizovaného nebo z něčeho lehčího. A skládaná sukně jako taková vyloženě, kde jsou odšívané sklady, zase vypadá třeba lépe z pevnějších materiálů a vlastně proč si neudělat i letní variantu skotské sukně?
0: No možná na ty některé varianty těch skotských sukní a dalšího výrazného oblečení se podíváme příště na ty proužky, puntíky, kostky, jak je kombinovat, aby to vypadalo dobře a aby to nebyla ta šeť ulice. Jitka Šerová byla naším hostem, děkujeme za rady a těšíme se za týden, na shledanou.
1: Já taky děkuju. A nashledanou.

0: Řekne-li se vodník, mnohému z nás se asi vybaví Erbenova kytice, někomu ladovské obrázky pokuřujícího vodníka na vrbě, nebo taky árie vodníka milujícího a lákajícího Rusalku. Já bych vás ale teď chtěla taky za jedním vodníkem pozvat a nebude to vodník ledajaký. Najdete ho v Hradci Králové a představte si to v Kolárně. Ano, v Kolárně. A tam vás taky teď zvu. Tak vodníka si spíš představuju někde u rybníka na vrbě, ale ten, na kterého se teď dívám s Radkem Fikrem, prezidentem České federace klubu vozítek s pedály, si pěkně odpočívá tady v Kolárně a čeká na svou příležitost. Nesedí, ale řekla bych, pěkně se povaluje na čtyřech kolech. Dobrý den, Radku.
1: Dobrý den, ano, je to tak. Já musím upřesnit, protože on ten vodník tady neodpočívá, ale on je doslova přivázaný na řetězu.
0: No, proč jsme tady? Je to vozítko, které minulý rok obdrželo v seriálu Mistrovství Evropy v kategorii estetika hlavní cenu, takže dodatečně blahopřejeme.
1: Ano, děkuju.
0: Vy jste přinesl ukázat i ten nádherný stříbrno-zlatý pohár, který jste získali. Za co to tedy konkrétně bylo?
1: No, je to za kategorii estetika, kam se počítá hlavně scénka, protože my to máme tak, že vždycky každý tým se představí nějakou zábavnou, vtipnou scénkou. No a pak i oblečení, jak jsme oblečení, jaké máme kostýmy, jak vypadá naše vozítko a jak to celkově dělá dojem, tak tohle to volí vždycky porota, která je vybraná z náhodného publika.
0: Tak to rozhodlo, no představme tedy toho vodníčka, který si tady krásně leží na tom vašem šlapacím vozítku a vůbec celé to vozítko vypadá nádherně. Zelený vodník, to je jasné, červené sedadlo, pojďme dál.
1: Ano, je to přímo závodní speciál, je to v podstatě stejný jako kolo, že máme pedály, přehazovačku, brzdy, akorát místo dvou kol máme čtyři. Tohleto konkrétně, tak jsme dostali starší už z Francie a oni byli tak skvělí, protože už tam máme jako hodně dobrý vztahy, že to jsou kamarádi, vlastně když jedeme do Francie, tak bydlíme i u nich, že nám ho připravili právě do toho našeho konceptu vodníka. A tohle je v podstatě výsledek.
0: Ještě spojíme k té povinné výbavě. Co je tedy zařazeno do povinné výbavy, pokud se někdo chce účastnit závodu, jakých se účastníte vy?
1: Tak ono, my máme dané rozměry. Jo, je tam důležitá velikost kol, ta je jednotná. A pak je to i výška umístění nad vozovkou v podstatě a celková jako dílka vozítka.
0: No, já jsem slibovala, že pozveme na zajímavou, krásnou, zábavnou sportovní soutěž, která bude tady v Hradci Králové. Pojďme na to.
1: Ano, já říkám, že my jsme taková jako kulturně sportovní akce a v podstatě ten vrchol bude 29. května, to bude taková ochutnávka, protože pojedeme spanilou jízdu městem večerní, takže ty vozítka nasvětlíme a totální vrchol přijde v sobotu 30. května ve 13:30 u muzea v Hradci Králové, kde odstartujeme ten hlavní závod, vlastně už třetí, evropského šampionátu.
0: A nebude to jenom vodník, ale budou to také například Mašinka Tomáš, hasiči, večerníček, veterán, sanitka, to všechno jsou názvy vozítek, které už taky tady Hradečáci viděli.
1: Je to tak, už jich máme poměrně hodně. V začátku, když byl první ročník, tak tuším, že nebylo žádný vozítko, u toho jsem ještě nebyl, jo, ale pak první vozítko bylo Český lev. A teď už jich máme 16. S tímhletím počtem dokážeme udělat i svoje závody bez účastí mezinárodních závodníků.
0: V čem je ta krása těch šlapacích vozítek? Jste prezidentem České federace, tak povězte.
1: Tak je to o tom, že jsme netradiční a že vlastně cílem toho celého je zábava a sport. Jo, prostě se hýbat, užít si srandu, proto se dělají vtipné scénky. Ty baví naše diváky nejvíc, protože ty mají na jednom místě a střídají se vlastně jedna posádka za druhou. Pak, když se rozjedeme do samotného závodu, tak už prostě kroužíme okruh a lidi nás vidí jenom, že prosvištíme kolem a už to je jako pro někoho třeba takový jako stejný.
0: Letos už je scénka připravená.
1: Ano, samozřejmě.
0: Dobře, takže já děkuji. Já si do toho vozítka alespoň za chviličku sednu. Zkusíme nafotit. Vám děkuji za to, že jste nám věnoval čas. Přeji krásný zážitek z jízdy, který vás čeká už koncem května. A děkuji také za to, že jste nám vodníka představil v plné kráse. Mějte se hezky.
1: Já taky moc děkuju. Naschledanou.

0: Tak to byla kapela Opět a Radeček. Muzikanta a zpěváka téhle šumperské kapely Tomáše Poláka čeká náročné období. Asi už jste zaznamenali, že přijal pozvání do letošní Stardance, ale nevzdal se koncertování. Takže vystoupení s kapelou bude prokládat dřinou na trénincích a samotnou soutěží. Jeho partnerkou při soutěži bude mistryně republiky ve standardních i latinskoamerických tancích Adriana Mašková. Ta už protančila střevíce ve 4 ročnících téhleté soutěže, a to s Miroslavem Hanušem, Janem Cinou, Josefem Maršálkem a také Filipem Blaškem. Tak uvidíme, jaký to půjde s Tomášem Polákem. My se ke Stardance také ještě vrátíme za týden v Šarmu, kdybych vám chtěla představit další soutěžící, herečku a režisérku Petru Nesvačilovou. Teď už nás čeká lekce etikety. V dnešním díle našeho seriálu o zdvořilosti starších vůči mladším, který připravujeme s Danielem Šmídem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Se zastavíme u fyzického vzhledu, protože to je také téma, které často v rodinách pulzuje, a nejen v rodinách, i na pracovišti, starší vůči mladším. Někomu se nelíbí, že ten mladší má kohouta načesaného, a teď jak se k tomu zachovat? Nikdy asi nekomentovat.
1: Nekomentovat na veřejnosti. Pokud máme pochopitelně naše děti a chceme jim dobře poradit v jejich odívání nebo v jejich vzhledu, tak je k tomu vhodný okamžik o samotě, kdy máme čas, ne těsně předtím, než se vypravujeme. Opustíme-li ale tady tu nejbližší, tak se relativně často stává, že starší lidé se až, řekněme, příliš nápadně nebo dokonce hlasitě vyjadřují k vzhledu těm, ta zas vypadá, co ti mají na sobě, co se to teď nosí za hlouposti, nebo třeba k pleti ostatních mladších lidí, která je, řekněme, ovlivněná tou hormonální bouří v tom teenage věku. Tohle vše bychom měli téměř 100% jistý, že ten člověk vycítil, že se bavíte o něm. A pokud neví úplně přesně co, tak se nebude cítit s vámi dobře, a pochopitelně to převede na každého ze starší generace. To znamená, starší člověk je nepřátelský vůči mně, protože mě hodnotí, posuzuje, vysmívá se mi. Vzpomeňme si sami na sebe, jak jsme oproti našim rodičům chodili výstředně oblékání a jak nad námi povytahovali obočí a jak nám to bylo příjemné nebo nepříjemné.
0: Takže chce to nutnou dávku tolerance v tomto případě, uvědomit si, že kdysi jsme byli taky takoví, a být opravdu, jak už jsem říkala, tolerantní. Ještě jeden dotaz možná, který s tím tak trošku souvisí. Co když někdo má nějaký defekt na sobě, my ho zaznamenáme, upozornit nebo to přejít mlčením a nechat tedy třeba nějaké to smítko na rameni?
1: Tak to je zase trošku jiný příběh. To už není kritika toho člověka, leda, že bychom se mu vysmívali za to, že má, pardon, plkanec od holuba na rameni, ale je naší povinností doslova a společenskou odpovědností vůči tomu člověku za ním přijít, opatrně ho oslovit, aby se nevylekal, pozdravit, oslovit ho a sdělit mu, asi jste se někde otřel kabátem o zeď, nebo zřejmě asi nevíte, že máte ušpiněné rameno, nemusíme říkat od čeho, protože to přesně
0: je
1: asi
0: dobré upozornit.
1: Určitě je dobré upozorňovat. Stejně tak, jako kdyby někdo měl něco na čele nalepeného nebo na botě nalepeného.
0: Budeme si to pamatovat. Děkujeme za dnešní rady a přejeme krásný den. Naschledanou.
1: Děkuji také. Naschledanou.

0: posloucháte Charm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A dnešní kosmetický rádce bude po čase naplněný radami a recepty vám dobře známé kosmetičky Vlasty Libotovské, která opět zavítala mezi nás, aby nám dodala nejen recepty, ale i tolik potřebnou životní energii. Tady jsou.
2: Jelikož je jaro a je ještě na to dobrý čas, tak bych doporučila takový detoxikační jarní koktejl. A stačí k tomu i natrhat takových 8-10 kopřiv i se stonkem. Dát si to do mixéru, do toho přidat jeden velký banán, jedno jablko, dvě polévkové lžice, buď třeba javorového syrupu, nebo agávového, nebo medu a zalít to dvěma sklenicemi vody. To úplně rozmixujete do mrtě a budete to pít. Vypadá to jak zelený žabinec, ale je to děsně dobrý.
1: A má to hodně energie.
2: No nejenom energie, ale kopřivy, ty obsahují hodně aminokyselin, vitaminu a silný beta-karoten, což teďka potřebujeme na to slunce.
1: Výborně, takže to je recept na prodloužený víkend od Vlasty Libotovské. Mě by docela zajímalo, co dalšího z toho seriálu si pro nás připravila.
2: My jsme skočili z jara rovnou do léta, tak určitě vybrat krémy, kde je SPF, protože to nás chrání proti spálení. Ale Lado, já bych řekla, že málo kdo ví, že když se díváte vlastně na ty opalovací krémy, tak tam máte UVB a nikdo si neuvědomí, že tam má být i UVA, protože to je proti předčasnému stárnutí pleti. To je důležitý. UVB je proti spálení, ale UVA je proti stárnutí. Takže, milé dámy, tohle to určitě sledujte.
1: Dívejte se na krémy, protože teď nám začíná svítit sluníčko, tento týden se ukázalo v plné kráse. Další recepty tady Vlasta Libotovská právě teď odchází načítat na naší režii. My mnohokrát děkujeme. A poslední otázka ještě možná přece jen na ty kosmetické salony. Je něco, co tě trápí, co se týká právě všech kosmetických salonů nebo kosmetiky jako takové vůči nám?
2: Mě trápí třeba influencerky, protože ženy se dívají, co oni říkají, přitom oni nejsou odbornice. A přijde mě zákaznice do salonu a teď vidíš, že ona má nějakou alergii nebo něco a vlastně ona poslouchá influencerku, která radí třeba, řeknu, peelingový krém na noc si dát přes celou noc. Takže dávejte si jenom pozor na ty influencerky, jo, kteří
1: ne
2: opravdu...
1: Každá je proškolená, ne každá je proškolená. Ne každá je kosmetička, určitě. Jako Vlasta Libotovská. Děkujeme
2: mnohokrát,
1: krásný prodloužený víkend a zase brzy v Šarmu, nashledanou.
2: Děkuju.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A jako každý týden, i dnes tu pro vás máme cenu za hlas v anketě Šarmantní osobnost roku. Můj tip František Kinský, to nám napsala Marta Siglová z Mochova a my vám, paní Marto, posíláme knížku Nedělní káva od Vladimíra Burianka. Blahopřejeme. Za týden pak to bude Radiokarta Díky za každé nové ráno od spisovatelky Haliny Pavlovské. Tentokrát čte Lenka Krobotová, tak pokud máte chuť, pošlete nám návrh na Šarmantní osobnost, která vás zaujala v loňském roce nebo vůbec v posledních letech. A tahle ta radiokarta může být vaše.

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm bych vám ráda představila, jak už jsem říkala, herečku a režisérku Petru Nesvačilovou. Taky vám představíme kolekci elegantních a nadčasových šatů Machač Fashion a pozveme na módní přehlídku. A chybět nebudou ani další rady v našem kosmetickém rádci. Tak si Šarm za týden opět nalaďte. No a když už jsem v úvodu zmiňovala Den matek, nezapomeňte popřát maminkám k svátku. Nakonec je to asi to nejkrásnější slovo na světě. A pokud jim uděláte radost třeba kytičkou růží, ani nemusíte nic říkat. My kytičku poslat nemůžeme, tak alespoň rozhlasová kytice růží od Gilbera Bekóda a Lady Klokočníkové, která se s vámi loučí. No a i v dalších květnových dnech myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Desítky tisíc lidí si musí do léta povinně vyměnit občanské průkazy. Péter Maďar je novým premiérem Maďarska. Čeští hokejisté po výhře nad Švédskem podlehli Finsku a zítra naměříme maximálně 22 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Zhruba 35 tisíc lidí v Česku čeká do léta povinná výměna občanského průkazu. Týká se to seniorů, kteří mají doklad vydaný před víc než 25 lety, říká vedoucí správního odboru hradeckého magistrátu Terezia Vitáková.
3: Mají buď kartu, která je ale vlastně vydaná před rokem 2000 a má málo bezpečnostních prvků, anebo jsou to ještě knížky. Ono ministerstvo má ještě evidovaný obrovský počet těch lidí, ale tady v Královéhradeckém kraji těchhle z těch lidí je málo.
2: Radnice v Hradci Králové vypsala výběrové řízení na úpravy bývalé jídelny v Šafaříkově ulici pro novou dětskou skupinu. Vzniknout tam má zázemí pro maximálně 12 předškolních dětí. Zakázka zahrnuje výměnu podlah, elektroinstalace nebo nové vybavení. Stavební práce mají začít na konci července a hotovo má být nejpozději do konce ledna příštího roku. Nabídky můžou firmy podávat do 25. května. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Vítěz dubnových voleb Péter Maďar odpoledne složil přísahu na ustavující schůzi nového parlamentu. Prozatím povede úřednickou vládu, než sněmovna potvrdí jeho ministry. To by se mohlo stát už v úterý.
4: Maďar v parlamentu slíbil, že jeho vláda bude sloužit všem a omluvil se učitelům, novinářům i menšinám, které podle něj režim Viktora Orbána perzekuoval. Kromě toho Maďar slíbil i nápravu ústavního systému a opět vyzval prezidenta Tamáše Šujoka k rezignaci.
5: Systém brzd a protivah se vyprázdnil. Proto vyzývám představitele institucí, kteří sloužili předchozímu režimu, aby převzali odpovědnost a ustoupili z cesty demokratické obnově Maďarska.
4: Maďar prezidenta často označuje za loutku Orbána a strany Fidesz. Bývalý předseda vlády se jednání neúčastnil. Už dříve se také vzdal poslaneckého křesla a poprvé po 36 letech tak nebude součástí parlamentu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté na švédských hrách prohráli s Finskem 2-3. V zápase výkonnostně i výsledkově rozdílných třetin Češi dokázali srovnat v prostřední části z 0-2 na 2-2 díky gólům Dominika Kubalíka v přesilovce a trefě Davida Tomáška. O zápase mluví útočník Jakub Flek.
6: Nechci říkat guláš, protože ten vstup do zápasu výsledkově byl špatný, ale myslím si, že herně zase až tak ne. Já jsem tam hned ze začátku měl sebnou šanci, pak jsme bohužel inkasovali dva góly, pak neuznaný gól, my hned střídání, na to jsme ten výsledek skorigovali, ta hra se hodně vyrovnala. Z mýho pohledu a škoda, že to potom soupeř si vzal na svoji stranu přesilovce.
2: Zítra v poledne nastoupí Češi k poslednímu zápasu turnaje proti Švýcarsku.
1: Počasí.
2: Zítra ráno i dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne ale začne od západu přibývat vysoká oblačnost. Teplotní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku pokračují práce na inženýrských sítích na silnici třetí třídy v obci Libuň. Omezení potrvá do konce června. Objízdná trasa vede přes újezd pod Troskami.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luje a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších. A to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě

řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovali a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo burkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na richtě byl nějaký důstojník, takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda. Tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům. To byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jako oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do Nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat v rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: Já se spíš divím, že vůbec ti lidé žijící na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burgmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlížely a excesy taky trestaly.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první té války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyně šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku. Takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se tak kladu otázku, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což ne úplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: S Julií Lien-Vrbkovou jsme se poznali nedávno na panelové diskuzi o postavení vietnamských žen ve společnosti, kde mladá paní doktorka poutavě představovala některá historická, ale i kulturní fakta. Něco z toho jsme ukázali v našem pořadu. Dnešní My a oni je osobnějšího rázu. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oljača. Mladické snění o studiu hudební vědy vzalo za své už v gymnaziálních dnech, když Julie Lien-Vrbková pochopila, že v budoucnosti bude potřebovat více praktického ducha. Zároveň ji velice oslovovalo zajímavé vyprávění vietnamských spolužaček o jejich vlasti. Vznikl rozumný kompromis pro budoucnost, studium jazyků a vietnamistika. Co to znamenalo pro její profesní a osobní život, uslyšíte za chvíli.
2: Už v posledním roce gymnázia jsem s vietnamštinou začala. Začala jsem se jí učit. S tím, že už jsem byla rozhodnutá, že v budoucnosti bych ráda obor vietnamistiky studovala.
1: Měla jste z té volby dobrý pocit, že jste opravdu správně vybrala?
2: Ano, měla a bylo určitě fajn, že jsem ho studovala i s tou lingvistikou obecně. A v době svého studia většinou to bylo tak, že rovnou ze školy jsem šla doučovat vietnamské děti, nebo jsem už potom postupně začínala i tlumočit, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, věnovala jsem se vietnamštině hodně, nebo jsem byla někde s vietnamskými přáteli, i třeba českého původu. Ho asi po roce studia jsem už měla kamarádky, které česky nemluvily, což bylo pro nás objevné vzájemně. A věděla jsem, že po studiu určitě budu chtít žít nějakou dobu ve Vietnamu.
1: A kdy jste se dostala do Vietnamu, jaké to bylo?
2: Po dokončení studia na Univerzitě Karlově jsem následující měsíci odlítala do Vietnamu. Měla jsem možnost tam se věnovat doktorskému studiu vietnamské literatury a pak jsem postupně se mohla věnovat výzkumu, který byl při ústavu lingvistickém a to se týkalo hledání metod pro vietnamské mluvčí, jak se mají učit cizí jazyky, především třeba anglický jazyk. Navíc jsem se seznámila s celou řadu zajímavých osobností, literátů, spisovatelů, s tím, jak to ve Vietnamu skutečně je.
1: Akademická sféra je jedna věc a druhá je, že byla bez ohledu na své vietnamské jméno cizinkou ve společenském a kulturním prostředí, které předtím znala převážně z knížek. A poznala něco z těch stránek i v praxi? Jak to fungovalo v běžném životě?
2: Velmi děkuji za tu otázku. Naštěstí v České republice byla už v té době silná vietnamská komunita a v Praze žilo mnoho Vietnamců, proto to nebyl až tak extrémní šok. A ještě krátce předtím, než jsem odletěla do Vietnamu, jsem si i udělala tlumočnické a překladatelské zkoušky a stala jsem se soudní tlumočnicí také. Takže když jsem přijela do Vietnamu, myslela jsem si, že jsem jazykově kulturně připravená a musím říct, že v prvním období toho života tam jsem vlastně potřebovala někoho jako tlumočníka. V tom prostředí Vietnamu, kde se mluvilo v běžné řeči, tak ta řeč byla tak rychlá, že se mi nestačila běžně sledovat a v prvním období jsem potřebovala mít někoho vedle sebe, kdo mi některé části té rozmluvy zopakuje pomalu. Dále jsem se seznamovala prakticky se záležitostmi, o kterých jsem předtím, jak říkáte, jenom četla nebo jsem o nich ani nevěděla. Doprava byla složitější, než jsem si myslela. Stejně tak i ten způsob přípravy jídla byl zcela jiný, než jsem byla zvyklá. Ta hygiena týkající se přípravy jídel a dalších věcí, takže spousta věcí byla jiná a nová, ano.
1: I na panelu jste se přiznala, že vám to nešlo. Jak to?
2: Nebyla jsem tedy nikdy nějaká vynikající kuchařka, ale když jsem přiletěla do Vietnamu, tak se zjistilo, že ten můj způsob vaření absolutně nesplňuje level vietnamských měřítek přípravy jídel. Toto hledisko vedlo mé kamarádky k tomu, že usoudili, že ve Vietnamu se v žádném případě nemůžu vdát, protože záležitost vaření je jedna z klíčových schopností, kterou nevěsta Vietnamce musí mít.
1: A neměli pravdu.
2: protože už jsem 12 let šťastně vdaná za vietnamského manžela, tak pravdu zcela neměli. Dokonce se stalo, že pár babiček ze sousedství za mnou jednoho dne přišlo mě hromadně navštívit a přemlouvali mě, abych se vrátila co nejdřív do České republiky a rychle se vdala, protože už se připozdívá, bude mi 30. Já jsem byla v prostřed svého doktorského studia a ani jsem v té době moc na vdávání nemyslela. Tak jsem se tomu jenom pousmála a poděkovala jsem jim.
1: Jestli to něco svědčí o blízkosti českých způsobů s Dálným východem, o hezkém navazování na zdejší pojem slušného chování, nechávám na vás, milí posluchači. Pocit zpřízněnosti Julie Lien netají. Své druhé křestné jméno Lien si přidala do rodného listu. Ještě během studia vietnamistiky jí přátelé takto říkali. V překladu je to lotosový květ. A není divu, že ho cítila jako svou součást. A proč nezměnila příjmení Vrbková?
2: Důvodem je, že jsem se vdávala ve Vietnamu. U vietnamských žen není zvykem, aby si brali jména svých manželů.
3: Žádný Nguyen.
2: Můj manžel je Hoang. Ve Vietnamu v té době nebylo možné to příjmení převzít a později mě to i napadlo, že bychom mohli mít celá rodina stejné příjmení, ale zajímavé bylo, že manžel chtěl, abych si uchovala to své i s ohledem na podnikání a na určitou známost v některých okruzích v pracovní, kterou už mám.
1: Tím začala druhá část rozhovoru, kterou nelze pojmenovat jinak než zamilovaný příběh.
2: Já jsem se seznámila s manželem v okolí svých přátel, tak i on byl jedním z té určité skupiny, takže jsme se znali a pak jsem se seznámila víc s jeho rodinou, tak jsme měli víc příležitostí se setkávat. Někdy jeho rodina ke mně přijela i na návštěvu, někdy přijel i on a podobně. Když jsme měli možnost spolu o některých věcech mluvit, tak jsme zjistili, že určitá jako shoda názorů nebo zalíbení tam je, ale já jsem byla ve Vietnamu velmi opatrná na ty záležitosti týkající se lásky. Především jsem si uvědomovala, že v těch rodinách první vietnamský syn má odpovědnost, že se musí se po celý život starat o své rodiče a často s nima i bydle. Já jsem věděla, že toto nebudu schopná dodržet, už protože mám taky sama rodinu v České republice, se kterými taky chci být v kontaktu do budoucnosti. Nechtěla jsem, aby ten vztah zašel do velké lásky, pokud toto nebude vyřešené. Takže nejdřív jsem mluvila s jeho rodinou o těchto těch možnostech, přímo a oni řekli, že si to promyslí a pak mi řekli, že tento syn je volný na to, aby se mnou odešel, kam já budu chtít. Je totiž zajímavé, že právě v téhle oblasti, kde můj manžel vyrůstal, mají specifické zvyky a v této oblasti bývá nejmladší syn s rodiči. Takže když jsme se nad tím takto domluvili, tak vztah mohl pokračovat a nakonec jsme se domluvili na manželství.

0: Nemůžu říct, že by tam nebyla láska, ale v každém případě to bylo do určité míry i manželství domluvené, protože bylo důležité se domluvit, kde a jak budeme žít a jaké budou naše závazky k těm vzájemným rodinám.
1: Jak manžel snáší tu vzdálenost a to odloučení od rodiny?
0: Manžel s tím počítal už při naší svatbě, že za nějakou dobu asi pojedeme do této vzdálené krajiny a nebylo to pro něj zcela neznámé, protože někteří jeho členové z jeho rodiny už v zahraničí byli. Takže už o hodně o Evropě slyšel, navíc jeho rodina má spoustu přátel z ciziny. První období pro něj bylo těžké, ale ani ne tolik kvůli odloučení rodiny, jako spíš kvůli tomu zvykání si na nové podnebí. Třeba ze zdravotního hlediska celkově začal mít alergie a nebyl zvyklý na jídlo. Je zajímavé, ačkoliv tam nějaká nebo vietnamská tržnice v Brně také je, tak i tak ze začátku úplně nevěděl, jak si to připravit stejně jak ve Vietnamu. S touto záležitostí se mu taky nebyla úplně schopná pomoct. Teď, když žijeme v Praze, tak toho vietnamského jídla už má více. Z jeho hlediska myslím, že cítil jako asi největší oběť to jídlo, že mu chybělo. Co se týká rodiny, v dnešní době už je možné být ve spojení velice často a online, tak ani vlastně třeba s mojí rodinou nejsme v kontaktu každý den osobně. Můj tatínek třeba bydlí v Brně, takže se vídáme také občas. Takže je to něco, co je jakoby běžné v dnešní době, že nelze být s rodinou stále.
1: Co jste od vietnamských žen jakoby vzala za své?
0: Přemýšlím. Nejsem ani nemůžu být zcela vietnamská žena, nebyla jsem v tom prostředí vychovávána. Na druhou stranu myslím, že i ten pobyt ve Vietnamu a mé studium mě určitým způsobem ovlivnili, takže určitě třeba s manželem mluvím vietnamsky. Se ve Vietnamu je zvykem říkat manželovi starší bratře, přičemž žena sama sobě říká mladší sestra. Ale začátku manželství se mi to úplně nelíbilo. Měla jsem pocit, jako kdyby manžel byl výše a já jsem níže, jako a z začátku jsme měli domluvené, že si budeme říkat manžela manželka, sami sebe oslovovat. Pak v pozdější době jsem se rozhodla na to přistoupit, protože jsem pocítila i ten rozměr té určité romantiky, i té poetičnosti a krásy v tom daném jazyce. A manžel byl velmi rád, že jsem některé tyto zvyky nebo i ve slovech a ve způsobu mluvení převzala. Myslím, že nemůžu být ani toho dosáhnout, abych byla tou typickou vietnamskou manželkou. Neumím ani tak dobře vietnamsky vařit, jako umí vietnamské ženy. Za to můj manžel je skvělý kuchař, že se doplňujeme jiným způsobem. Ano. Co se týká vlastností, tak myslím, že to, co jsem se asi naučila v manželství se svým vietnamským manželem, je, že je důležité některé věci prostě nechat jenom mezi manželi, což je asi důležité v každém manželství obecně, a nemluvit třeba o ní vůbec s nikým, ani s rodinnými příslušníky. To bylo něco, co jsem pochopila, že na to manželovi velmi záleží.
1: Nebyly problémy pracovního rázu, co se týká manželového zaměstnání tady?
0: Na začátku manžel vlastně hodně pomáhal s miminkem a já jsem postupně nastupovala na nějaké částečné úvazky. Za začátku jsem pracovala více já. To bylo něco, co jsme s manželem měli domluvené už ve Vietnamu. On souhlasil s tím, že se v podstatě do určité míry sebeobětuje a že mi bude v životě umožňovat, abych pracovala víc než on. Toho jsem si právě vážila, přestože on ve Vietnamu měl svoji práci, kterou měl taky dobře rozvinutou a dobře hodnocenou. Potom po čase, když už náš syn povyrostl, tak manžel se začal věnovat se mnou v tom podobném oboru, v integraci a společně jsme pak pracovali na magistrátu města Brna. Byl terénním pracovníkem a bylo to velmi příjemné, že jsme mohli spolupracovat v té dané práci.
1: A tady v Praze, jak pokračujete, co plánujete?
0: Nyní čekáme další miminko a moc se těšíme.
1: A práci, jakou plánujete společně i nadále?
0: Určitě můžeme. My především se společně rádi věnujeme integraci, tedy podpoře vietnamských rodin. Třeba některé rodiny, které nemluví dobře česky. To je věc, která nás baví oba. Jinak manžel mě často podporuje tak, abych se mohla věnovat svoji práci na univerzitě, výzkumu a to, co mě baví. Je velmi ochoten se starat o děti, někdy i více než já. Takže toho si velmi vážím.
1: A já děkuji, že jste si našla čas a byla hostem pořadu Mia Oni.
0: Velmi vám také děkuji.
1: tak sme se rozloučili slušne a s poděkováním, na čem často bazírají jak Češi, tak i Vietnamci. Julie Lien Vrbková v současnosti působí jako lektorka a výzkumná pracovnice na katedře mongolských, korejských a vietnamských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je také soudní tlumočnicí a překladatelkou vietnamštiny. Na příští pořad mi a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Pilová sezona v České republice letos začala později než loni, zhoršuje ji ale velké sucho. Obyvatelé Prostějova loni odevzdali téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení. České florbalistky budou hrát na letošním juniorském mistrovství světa o bronz. A počasí zítra v České republice převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Pilová sezona letos v Česku začala na konci února. Podle meteorologů je to zhruba o 2 týdny později než loni. Zhoršuje ji ale velké sucho. Pilovou alergií v Česku podle odhadu alergologů trpí zhruba čtvrtina obyvatel.
3: Musím být zaléčená, protože jinak bych se ani nevyspala.
4: Popisuje Magdalena, která už od dětství trpí alergií na břízu. Onemocnění ale může začít i kdykoliv v dospělosti, říká alergolog Tomáš Balner.
5: Máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie.
4: Můžou za to podle něj třeba prodělané infekce, které naruší sliznice. Alergiků přibývá a také se objevují nové alergeny. Pokračuje Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Známá je ambrozie, ta se k nám šíří hlavně ze Slovenska a z Maďarska.
4: I když letos pilová sezóna začala později, stále je to dřív než v minulosti. Důvodem jsou teplejší zimy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Téměř 19 tun vysloužilého elektrozařízení odevzdali loni obyvatelé Prostějova v rámci takzvaného zpětného odběru. Informuje o tom vedení města. Odevzdané elektro čeká další zpracování, říká mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.
7: Recyklací elektrozařízení se městu podařilo dosáhnout významných úspor a ekologických přínosů. Konkrétně se jedná o úsporu 43 340 kW elektrické energie, která by jinak byla spotřebována při výrobě nových produktů a těžbě primárních surovin.
2: Vedení radnice v Mimoni na Českolipsku nechalo na restauraci na tamním koupališti umístit novou fotovoltaickou elektrárnu. Od investice za zhruba 750 tisíc korun si město slibuje dlouhodobé provozní úspory. Nespotřebovanou elektřinu bude navíc možné posílat do domova pro seniory, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
8: To bude mít význam a bude elektrika využitá pro 2 organizace vlastně města. Je to daný zatím na jižní straně a částečně východní, a ještě to uvažujeme, že jestli se to osvědčí, tak to dáme i na západní stranu, protože tam nic nemáme. Sport.
2: Čeští hokejisté druhé utkání švédských her prohráli. V Engelholmu podlehli Finům 2-3 a v zítřejší generálce na mistrovství světa se střetnou se Švýcarskem od 12 hodin. České florbalistky prohrály v semifinále juniorského mistrovství světa v Itálii s Finkami 5-6 v prodloužení. Zítra tak budou obhajovat bronz.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích až plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku, tedy ráno a dopoledne slunečno, jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte menší zdržení před Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je omezení a také menší kolona zhruba na 5 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
9: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muzeum.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cáb a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové, Darinky Rolincové, Michala Penka i Ivety Bartošové a napsal i píseň Sedm dní pro Helenu Vondráčkovou.

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš lásko.

první polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dietla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesně řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropskou komisí o změně plánu růstu státních výdajů. Vedení Jihlavské radnice chce zjistit zdroj nočního hluku v průmyslové zóně Bedřichov a počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce změnit vládní plán růstu státních výdajů. Jednat o tom bude s evropským komisařem pro oblast ekonomiky Valdisem Dombrovskisem. Ministryně to dnes potvrdila televizi Nova. Současný plán schválila v roce 2024 bývalá vláda Petra Fialy z ODS. Podle Aleny Schillerové je schválený materiál nereálný.
2: První krok, který my uděláme, že požádáme o změnu fiskálně strukturálního plánu. Pán komisař Dombrovský, jsme si řekli technické informace, co k tomu máme doložit, počkáme teď na makropredikci Evropské komise a tak dále, zpracují dopis, bude s ním mluvit ještě náš premiér a budeme jednat o přejednání.
0: Vytvoření plánu požaduje evropská legislativa, a to kvůli dohledu nad rozpočty členských zemí a koordinaci hospodářských politik. Vedení Jihlavské radnice chce nechat měřit hluk v průmyslové zóně v místní části Bedřichov. Lidé, kteří v jejím okolí žijí, si totiž dlouhodobě stěžují na zvýšenou hlučnost hlavně v nočních hodinách. Město teď proto vybralo specializovanou firmu, která bude situaci několik měsíců sledovat, říká radní z ODS David Beke.
3: Přestože město disponuje i nějakým měřiči hluku, tak jsme se rozhodli, že pro nějakou identifikaci toho zdroje bude nejlepší zařídit takzvané kontinuální měření, to znamená měření po delší dobu, a pokusíme se rozklíčovat, odkud ten zvuk, který lidi obtěžuje, pochází.
0: Majitelé domů v Dubé na Českolipsku mohou požádat radnici o příspěvek na nová okna nebo nátěr fasády. Dotace je až 20 000 korun. Více peněz přitom dostanou lidé s památkově chráněným domem nebo s nemovitostí v památkové zóně města.
4: Jak uvedla starostka Irena Žalovičová za ODS, v takovém případě se příspěvek navyšuje o 50%. Jedna z podmínek dotace je zachování původního členění oken, v případě fasády pak maximální dodržení historického vzhledu. Žádosti je možné podávat do konce listopadu. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul nastoupili doma proti Spartě a v případě výhry by už měli jistý titul. Utkání je těsně před koncem, běží právě 97. minuta a Slávie vede 3-2. Ve druhém kole nadstavby se dnes hrály další čtyři duely. Baník prohrál v Teplicích 1-2, Dukla se Slováckem 0-1. Plzeň porazila Liberec 2-0 a Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1. Házenkáři Plzně vyhráli v rozhodujícím pátém finále play-off extraligy v Karviné 29-28. Po třech letech tak slaví český mistrovský titul.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, jen ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. Zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno. Odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně přibývání oblačnosti na oblačno. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni, vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný, od východu až jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy pozor na překážku za Rokycany. Na 52. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika a na dálnici D8 Ústí nad Labem Drážďany pozor na překážku v tunelu Panenská. Na 680. kilometru se porouchala dodávka a je tam uzavřený pravý pruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadla vzhledově do vaší zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, co je dobré vědět o zahrádce. Příští týden tedy po třech zmrzlých. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Nepěkný plot, loubí nebo pergolu si můžete nechat popnout rostlinami s něžnými květy. I do vás je můžete nařezat a některé z nich krásně voní. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková nás určitě bude ještě chvilku napínat, ale nakonec prozradí, o kterých rostlinách je řeč.
1: Dostali se k nám ze Sicílie někdy v 18. století. První zahradní odrůdy začaly vznikat o století později a dnes se pěstuje velké množství hybridů, lišících se nejen barvou květů, ale i jejich velikostí, přičemž novější odrůdy mívají květy zvlněné, pruhované nebo dvoubarevné. Možná vás překvapí, že mluvit budeme o hrachorech. Které to mohou být? To už se ptám Ivana Dvořáka z časopisu Zahrádkář.
2: Jednoleté, jak se jim říká, hrachor setý, ty nádherně voní, mají úžasný barvy květů, perfektně se pnou a dokáží zakrýt velkou plochu a potom třeba hrachor vytrvalý, úzkolistý latifolius a ten zase je v jednom místě i více let a taky velmi dobře zdobí a velmi dobře přikrývá ten plot. Prostě hrachory jsou pro mě jednička.
1: Můžu je vysít i teď?
2: Pokud jde o ty jednoleté, tak ano, vlastně ty vytrvalé v tuhletu dobu seženete buď jako sazenici, anebo si někde okoukáte, kde kvetou a budou dozrávat a seberete si semena a vysejete je na místo určení přímo po ten plot až na podzim.
1: My máme plot odhadem vysoký asi jako já. Ne, tak 1,50 m typuju, ten drátěný. Jak vysoko vyroste ten hrachor?
2: Tam a zpátky by se dalo říct, on dokáže vyšplhat do těch 3 metrů, takže naprosto v pohodě ten plot popne a ještě pokud roste bujně a je dostatečně vlhko, tak vám převisne i z druhé strany toho plotu.
1: Dá se stříhat i do vázy?
2: No určitě hrachory, ty voné, ty seté, vlastně to je prvorepubliková květina, která se dávala do váz, pěstovala se ve skleníkách, rychlila se.
1: Kdy ten hrachor pokvete?
2: Tenhle ten jednoletý, pokud ho zasejete teď koncem května, za týden se objeví nad zemí, za další 3 týdny už bude narostlý, takže se začnou objevovat květenství na jednotlivých nodech a z toho výsevu v tuhletu dobu pokvete si myslím 2. týden v červenci.
1: Vy už jste to myslím zmínil, ale pro zopakování. Jeden z nich je trvalka, jeden je letnička.
2: Letnička je ten, o kterém říkám, že je setý a voní. Ten druhý hrachor latifolius je trvalka. Ta trvalka zůstává na jednom místě 5, 10, 15, 20 let a začíná se rozrůstat, takže se dá dělit. Ten setý už podle jména se jenom vysévá na jaře. Musíte z něj pozbírat semena a nikdy nesmí přijít na to samé místo. Alespoň 4 roky by měl mít odstup, protože když ho vysejete hrachor po hrachoru, tak neporoste, naroste vám tak možná do třetiny. Z těch semínek vyroste každý 10. třeba.
1: Všechny druhy hrachorů vyžadují slunné a teplé stanoviště. Půda by měla být středně těžká, výživná a vápnitá. Ať se hrachorům u vás daří.
0: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Máme pro vás pěknou písničku a potom se pustíme do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Tady je posluchačka ze Severní Moravy. A měla bych prosbu. Dotaz se týká pokojového olivovníku. Jak u něho pečovat? Je krásný, už je tak asi 30 cm v průměru, ale začínám teď zhazovat listy. A není to napadené žádnýma breberkama nic. Je prostě v pořádku. Tak co mám dělat?
0: Tak s tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Paní posluchačko, je to úplně jednoduché. Žádná rostlina jako pokojový olivovník neexistuje. Není pokojový olivovník. Stejně tak, jako olivovník není rostlina, která v České republice bez problémů přezimuje venku. Což celá řada firem, která se specializuje na prodej olivovníku, tvrdí. A vlastně k nám, když potom jak lidi chodí a ptají se na ten olivovníček, tak jsou smutní, co udělali špatně, že jim to přes zimu zmrzlo, nebo že jim prostě opadaly listy, že to bylo špatně. Takže bohužel mnoho lidí se stává obětmi bludů, které tady někdo šíří. A realita je taková, že olivovník je rostlina, která venkovní je, ale je venkovní třeba kolem Středozemního moře, kde ta zima v podstatě nefunguje. Olivovník je celoročně venku, počítá se, že na něj svítí sluníčko s velkou intenzitou, že jsou vysoké teploty a suchá léta v těch místech, kde olivovníky rostou. A pokud u nás olivovník chcete s úspěchem pěstovat, tak je tam několik velkých problémů. Za prvé, nesmíte ho nechat venku, protože zmrzne. Není to rostlina, která by k nám patřila. Kdyby k nám patřila, tak kromě jabloňových, tak máme ještě olivovníkové háje, ale ty my nemáme. Za druhé, když rostlinu, která potřebuje hodně sluníčka, prostě dáte do obýváku nebo někam a dáte třeba tu rostlinu i vedle okna, tak v zimě metr od okna ta rostlina dostane asi 5% slunečního záření, který by dostala, kdyby byla ve své domovině. Ona nedostane nic. Ta rostlina to reaguje tak, že začíná schazovat listy, začíná osychat a vlastně chátrá, umírá, většinou to do toho jara nezvládne a když, tak potom nevypadá pěkně. Takže olivovník, pokud u nás chceme pěstovat, tak ideálně v nádobě, ideálně třeba po tom nádobu mít nějakou platformu s kolečkama, abyste tu rostlinu mohli třeba potom zatáhnout někam dovnitř. A dobře olivovníku bude v nějaké méně topené zimní zahradě na tu zimu, když bude mít někde třeba mezi 7 a 10 stupni občasnou zálivku a bude mít opravdu hodně sluníčka, protože to bude třeba prosklená zimní zahrada, tak bude olivovník úplně jak v pohodě. A nebo další možnost, u nás je olivovník občas dá pěstovat venku a třeba taková zajímavost, kdybyste chtěli vidět olivovník, který pěstovaný venku, tak třeba v zoologické zahradě v Plasích, tak mají olivovník vysazený venku a kolem toho olivovníku na zimu staví skleník z polikarbonátu. A funguje to tak, že jakmile prostě se objeví teploty někdy kolem nuly, tak kolem něj postaví provizorní konstrukci z polikarbonátu, dovnitř zavedou elektriku, dají tam prostě přímotop a jak teplota klesne pod minus třeba 3, tak se olivovníku zatopí. A ten olivovník krásně funguje, prostě je mu tam hezky a je mu tam hezky už třeba asi 10 let. Takže takovýmto způsobem se to dá dělat, ale samo od sebe to fungovat nebude a olivovník rozhodně není pokojová rostlina.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Mám smrk sivý, tedy koniku, a začal mi ze zhora, už je asi metra půl vysoký, začal mi žloutnout a schnout. Zalýval jsem to, co mě poradili, zalýval jsem to hořkou solí, ale pokračuje to.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Konický smrček bývá velice často pěstován na zahradě, je to zakrslý druh smrku, který je takový nízonký, hustý. A že začíná od hora žloutnout, stává se to. A stává se to zejména v suchých létech, tedy v teplejších nížinách, kde zase se právě vlivem suchého vzduchu přemnožují většinou jeden z druhů svilušek, které jsou velice malé, je to malinkatý tvoreček, který staje na těch právě mladých špičkách na koncích těch letorostů. Takže tam je jediná odpomoc, jakmile se nám přestane zdát, protože ona je pouhým okem dost špatně vidět, jakmile se nám přestane zdát barva těch jehlic na vrcholku, okamžitě zasáhnout chemicky a koupit přípravky, které se běžně používají v zelenině na likvidaci svilušek nebo roztočů, to by v každé odborné prodejně měli vědět.
0: No tak to slyšíte, co se u nás každý týden dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Od poloviny dubna mohou rybáři lovit dravce. Mezi ty patří mimo jiné sumci, okouni, candáti, štiky a také pstruzy. A zajímavé na tom je, že za pstruhovými vodami se nechodí jen do nejčistších koutů přírody. Pstruha je možné chytit i ve městě. Zjišťovala to pro nás naše hobbyredaktorka Irena Šarounová.
2: U mostu na Malé Jihlavce na okraji Jihlavy stojím s rybářem Lubošem Pavlíčkem. My se známe, budeme si tykat. Ty jsi členem Moravského rybářského svazu, ale si střeště, to tam v Třešti nemáte pstruhovou vodu.
3: Pstruhových vod je obecně velice málo. Jednak je to velice náročný na údržbu, to zarybnění a starání se o ty toky, které mají leckdy třeba 20 km, jo, tak to je velice náročný.
2: Ty jsi muškař, proto mluvíme o pstruhové vodě a muškařit se může od poloviny dubna.
3: Od 16. dubna. Nejsem jenom muškař, jsem i takzvaný vláčkař. Dneska vláčím, protože je to tady neskutečně zarostlý. Velice těžko se tady chytá.
2: Jaký je tedy rozdíl mezi muškařením a vláčením?
3: Třpytka se hází do vody jakoby švihem a vlastní váhou. A muškaření, ta muška je opravdu jak muška, ta má gram. Dostáváš to tam pomocí muškařský šňůry. Se vlastně rozkmitá, vytvoří se takovou jako smyčka ve vzduchu, smyčka a vystřelí se to do vody.
2: Jsi krásně připravený rybářsky, máš ty vysoké kalhoty.
3: Broďáky, tohle jsou neoprény a ty používám prakticky tak do poloviny května.
2: Takže jdeš do vody.
3: Ne, vždycky jdu do vody, ale teďka jsou to neoprény, protože ta voda má, dejme tomu, já nevím, 4, 5, 6 stupňů.
2: Samozřejmě krásná vestička se spoustou kapsiček, vidím tady peán a na druhé straně to je jehelníček a na to máš právě
3: ne,
2: ty mušky.
3: Ovčí rovno.
2: Tak mně to jako přijde jako jehelníček.
3: A do toho se zapichují mušky a oni tam krásně uschnou.
2: Jak se tak dívám na tu vodu, tak moc vody není.
3: Je tady strašně málo vody. 5, 6 cm vody.
2: A co ty ryby?
3: Tady jsou tuně.
2: Přeskáče ten pstruh.
3: No jasně.
2: Jak poznáš to správné místo, kde se řekneš, tam to zkusíme?
3: To je taková poučka. Správné místo není světlé místo. To je mělčina a je tam písek. To není kapr, který by se v tom rejpal.
2: Nebo ty hledáš tu tůňku hlubší.
3: Já hledám to černý, to je vedle tady a to je tmavý. Tam ten pstruh někde bude schovaný, bude při kameni nebo bude za kamenem a bude číhat, až mu tam splave nějaký hmyz nebo nějaká rybička.
2: Když je tak mělko, tak jak pracuješ s tím prutem?
3: Snažím se jít při břeh, protože pod břehem bývají vodou vydláblí tůňky, mikrotůňky. Vidím tmavo, tak pomaličku se k tomu připlížím a hodím do té tůňky, nechám spadnout třpytku a nechám ji pomaličku vytáhnout. A to sami dělám s muškou.
2: Jsme na okraji Jihlavy, krajského města. Ryba se mi vždy spojuje s čistou vodou. Je tady čistá voda?
3: Je. Jediný problémy, které můžou nastat, tak je třeba po přívalových deštích, který tady bývají bohužel u nás na Vysočině už teď poslední dobu dost často. V tom samozřejmě se nedá chytat.
2: Teď nám tady zasvítilo sluníčko právě do té rozbublinkované vody a je to samé zrcátko, nevidím nic.
3: Od toho mám polarizační brýle, který vlastně vám umožní kouknout pod vodu.
2: Pro tebe je ten duben začátek rybářské sezony?
3: Pro normálního rybáře ten obvykle začíná v prosinci, protože dostane vánoční dárky. Já ne.
2: Takže si vytáhl.
3: Žívám z toho, co mi nerozkousali myši a před několika minutama, doslova minutama, jsem si utrhl podrážku u bot.
1: S rybářem Lubošem Pavlíčkem u pstruhové vody natáčela naše hobbyredaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Máme pro vás trochu muziky a pak budeme radit, jak ušetřit za teplo v domě. Thank you.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Program týkající se snížení energetické náročnosti objektů Nová zelená úsporám už skončil. Za dobu tohoto programu se vyčerpalo 109 miliard korun a teď už by měla být připravena jeho změna. Diskutuje se o bezúročné půjčce na obnovu a rekonstrukci domu. Rekonstrukce domu, jeho zateplení a snížení jeho energetické náročnosti představuje pro majitele domu velkou finanční zátěž. S poradenstvím a konzultacemi podle stavu budovy bude nadále pomáhat síť energetických konzultačních a informačních středisek, kde odborníci sestaví možnosti na míru daného objektu. Kde začít? Tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra na návštěvě u Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení.
2: Třeba by jsem přímo rozdělil stáří budovy. Domy postavené mezi lety 1950 až 1980 mají jiné energetické ztráty než domy postavené v 90. letech a podobně. Takže co se týká těch modernějších domů, kterým dnes už je také 35 a 30 let, tam vidím tu možnost investovat do výměny oken a dveří, zvolit kvalitní okna s trojsklem a podstatná věc, kterou hodně preferuji a doporučuji, je zateplení stropu. Tam si myslím, že dokážeme snížit klasický únik energií o více než 30%.
3: Vidíte, a já jsem myslel, že začnete mluvit o zateplování fasád. Kdy je to prospěšné a kdy ne?
2: Zateplování fasády by vždycky mělo být tím krokem, který následuje po výměně oken a dveří. U těch systémů zateplovacích bychom si vždycky měli dávat pozor na to, aby z jednoho pera nebo od jednoho výrobce pocházel celý ten systém. A co se týká zateplení fasád, ne každý dům je na to stavěný. U těch domů 1950 až 1970, kde je hodně stavebních chyb, tam to nerozporuji. U modernějších domů, které jsou postaveny ze sofistikovaných stavebních materiálů, jako je už moderní porobeton, moderní cihla, tak tam by jsem zvážil tu podstatu toho zateplení v návaznosti na jeho návratnost, protože my v rámci té 20-leté životnosti toho zateplovacího systému musíme ve 13. nebo 14. roce znova použít fasádní barvu, šednou a podobně, rostou nám na tom řasy, ale také musíme vytmelit ty praskliny, které tam vznikají.
3: U staré letité chloupy, třeba 200 let staré, která je z kamení, tu a tam nějaká cihla, doporučujete co? Má metrové zdi třeba.
2: Tak tam je pak otázka, zda je to i možné, jak technicky mnohé z nich jsou pak v centrech měst, jsou třeba památkově chráněné. Já si myslím, že alfou i omegou, i pokud by jsem citoval třeba profesora Smila ze Spojených států, tak jsou vždycky okna a dveře zateplení stropu. Tam máme ty nejmarkantnější úspory a za mě, pokud si mám půjčovat a má to být klidně bezúročná půjčka, tak to množství vynaložených peněz se mi nejrychleji v čase vrátí. Existují proškolení energie manažeři, specialisté v rámci EKISu, kteří poradí, spočítají a doporučí.
3: Jsou okna a okna a jsou dveře a dveře. Některý výrobce dává záruku 20, 30 let, některý 10, 15. Jak se v tom orientovat? Když je ta záruka kolem těch 10, 15, vyjde to laciněji a ten úvěr rychleji splatím.
2: Premiová okna, která jsou třeba o 20% dražší než ty levnější s kratší životností, tak se nám právě v té dlouhé životnosti zaplatí. Já vlastně investuju pouze jednou tu cenu, zatímco u těch oken, které jsou často z dovozu, musím investovat o 20% nižší částku, ale dvakrát za sebou, takže na konci zaplatím více.
3: Vy jste to i spočítal, jak jsme na tom?
2: Jsme na tom tak, že pokud pořizovací cena prémiových oken bude na úrovni 600 tisíc, tak já opravdu zaplatím 600 tisíc. Pakliže bude o 20% nižší, budeme se pohybovat někde na ceně 480 a já za dobu životnosti té budovy zaplatím 960 tisíc korun. Což je obrovský rozdíl proti tím prémiovým, které se mi na počátku mohou zdát dražší, ale v průběhu času ušetřím.
3: Dvakrát by nastal výbuch po těch 10-15 letech a nová výměna.
2: Dvakrát by nastal výbuch a myslím si, že i manželka by vás nepochválila. Ten úklid je opravdu náročný.
1: Tak to byly rady, jak ušetřit za teplo od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Natáčel s ním náš hobby redaktor Jirka Šobr. Až bezúročné půjčky Nová zelená úsporám začnou, je už jenom na vás, jestli toho využijete a do čeho budete své peníze investovat. No a za chvíli pro vás máme zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, co je dobré vědět o zahrádce příští týden po třech zmrzlých.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Vinařský kalendář.
1: Tři zmrzlí, Pankrác, Servác, Bonifác, tady budou příští týden a to je signál i pro ty nejopatrnější zahrádkáře k vysázení všeho možného bez rizika, že by to mohlo zmrznout. Jenže podle starých pranostik ještě není vyhráno. Po třech zmrzlých totiž přijde Žofie a to se říká, že svatá Žofie políčka zalije a pak je tu ještě jedno varování na ochlazení a to se váže k 25. květnu a to se říká, že Urban bývá studený pán, ale se také říká, že na Urbana pěkný teplý den bude suchý červenec i srpen. Viná réva nedbá toho, bude míti vína mnoho. Co je dobré vědět o zahrádce po třech zmrzlých? Ven můžete vysazovat veškerou teplomilnou plodovou zeleninu, rajčata, lilky, papriky, ačokču nebo i melouny. U těchto druhů zeleniny je nutné vysadit předpěstované sazeničky, aby stihly dát dostatek úrody. Ale rychle rostoucí a plodící cukety, dýně a fazolky i slunečnice můžeme teprve vysít. Na záhony se v květnu vysévají a vysazují také letní saláty, brokolice, květáky a kedlubny. Pokud jste ještě nevysadili hlízy jiřinek a begonií, je na čase je osvobodit ze sklepa a svěřit půdě. V druhé půli května přichází čas pro výsadbu citlivých hlíz mečíků a koncem měsíce na hlízy do sen. Rovněž lekniny a další vodní rostliny do zahradních jezírek je ideální vysazovat v druhé půli května. Ven můžete umístit také truhlíky osazené petúniemi, muškáty, lobelkami a dalšími balkónovými rostlinami. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme maličkou opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové, tedy my, vozíme, co sami zničíme. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. No a mi nezbývá už než říci krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Snižování výdajů na obranu podle agentury STEM podporuje 17% Čechů. Pro instalace výdejních boxů v Jičíně budou platit nová pravidla. Fotbalové derby pražských S nebylo dohráno poté, co na trávník v Edenu předčasně vyběhli fanoušci. A počasí v České republice zítra převážně slunečno, později přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Snižování výdajů na obranu podporuje necelá pětina Čechů. Největší podíl lidí, a to 27%, preferuje jejich nárůst na průměr zemí Severoatlantické aliance. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM, kterého se zúčastnilo více než 1300 lidí. České ministerstvo obrany počítá s tím, že na čistě obranné náklady letos zamíří 1,74% hrubého domácího produktu. Vedení radnice v Jičíně zpřísní pravidla pro instalaci výdejních boxů na území města. Nová strategie vznikla jako reakce na rostoucí oblibu těchto zařízení a jejich stále výraznější vliv na podobu města.
2: Cílem je, aby místa, kam se lidé chodí pro balíčky, nebyla jen funkční, ale i příjemná a přispívala ke kultuře každodenního setkávání ve veřejném prostoru. Jako první krok ke zlepšení míst město zpracovalo analýzu výdejních boxů a ve spolupráci s provozovateli došlo k označení vhodných míst a vytipování vhodných lokalit. Důležité je jejich vizuální či stavební řešení. Zásady se vztahují jak pro boxy integrované do objektu, tak i pro ty samostatně stojící. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Restaurátoři opravují před Sokolovnou v Hranicích na Přerovsku památkově chráněný meteorologický sloup. Vedení města na rekonstrukci dalo 1 milion korun. Odborníci více než 100 let starou stavbu zbaví vlhkosti a plísní a také zprovozní všechny měřící přístroje. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Je to unikátní věc. Těch meteosloupů se nám asi v rámci republiky nebo v rámci Moravy nezachovalo tolik. A ten v Hranicích, on teď možná nevypadá a spousta lidí si ani neuvědomuje, že tady nějaký meteosloup je a jsou často překvapení, takže se moc těším na to, až se vyloupne do té krásy.
1: A z Moravy ještě krátce. V Luhačovicích začíná lázeňská sezona. Teď o víkendu se tam koná festival otevírání pramenů. Zítra požehná léčivým pramenům v největších moravských lázních bývalý olomoucký a pražský arcibiskup Jan Graubner. Sport. Fotbalisté pražské Slavie tři kola před koncem prvoligové nadstavby o titul slavit nemohou prvenství v nejvyšší soutěži. V derby proti Spartě v Edenu sice vedli 3 minuty před koncem nastavení 3-2 a kráčeli za úspěšnou obhajobou. Pak ale vtrhli nad hrací prochu domácí fanoušci. Napadli i členy spartianského klubu a po několika dalších minutách rozhodčí zápas předčasně ukončili. Slavii by mohla hrozit také kontumace utkání. Teď to budou řešit příslušné orgány Ligové fotbalové asociace. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno, pouze ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem mezi 8 a 4 stupni, v údolích plus 1, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den ráno a dopoledne slunečno, tedy jasno až polojasno, odpoledne a pak hlavně večer čekáme postupně většinou oblačno, zatím pršet nebude. Nejvyšší teploty zítra mezi 19 a 24 stupni. Vítr většinou slabý, během dne na jihu republiky místy mírný od východu až jihovýchodu. V pondělí čekáme přechod frontálního systému, k tomu časté přehánky a v úterý zhruba 10-stupňové ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze teď velmi opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu na Lanový most. Za nájezdem od Běchovic stojí dodávka, na místě už jsou policisté, pravý pruh je uzavřený a vybočuje se tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
4: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali, ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
5: Ty jsi vážně milej.
4: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
5: Nikde.
4: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
5: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
4: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
5: No, kdo by mi tady uklízel?
4: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
5: No, vidíš.
4: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volá vás Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu tažena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká najednou svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964. Významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky sičí,

0: to neříkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsán je pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co tak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídí, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura ta je celkem ucházející. Konečně šaty dělají člověka, ovšem o pase o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon. Tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no,
4: co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani česky nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já taky jsem taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš, R, když mluvíš německy?
5: Já jsem řekneš, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká
5: česky,
4: Karel, ale...
5: tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítějí něco,
4: a
5: co
4: ty bys
5: je
4: řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu jeho
4: takže tady je teplo, bys
5: řekla. Here is there warm. Tady je
4: warm. Here is there warm.
6: Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robie, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě půdí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře, zastav, muži zdatný, jak si přejezde to robě. Pravý blinkr hbitě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stvěl. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, neslup se na mě, já jsem opravdu nečekala.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mějí.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzo, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: No, samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže zdřínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Měli přece lidi. Zabouchla si dveře.
9: Ale tlačící nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape. Ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty? Ty.
8: Jo, vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleš, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječný, děkuji.
9: To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Heleno, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybrustila Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny. Pravda je taková, že se tehdy opravdu do sebe zamilovali při natáčení filmu Jen ho nechte, ať se bojí. Heleně tehdy imponovalo hodně věcí. To, že byl mladý, vtipný, hezký a také uměl hrát tenis. Chodili spolu půl roku. Pak ten vztah nějak, jak oba říkají, vyšuměl, ale nerozešli se ve zlém. I když, kdo ví, jak to vypadalo, když Helena řekla, že končí.
3: Teď si dám na ženský pozor. Ne, tak si s nějakou nezačnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo. Tady, tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám. Teďka mu to mám vysvětlovat.
2: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teďka mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Riu. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře, Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, homole cukru, Korkovádo, Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
3: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
2: Herců a zpěváků. No. A mám z toho nádherný fotografie.
3: Já jsem viděl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
2: Horst Buchholz.
3: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
2: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
3: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
2: Jo.
3: No já to sleduju, to ty nevíš?
2: No to já vůbec nevím, že by umřel.
3: Ano, že jo, Karel to taky ví. No, tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska konec?
2: Kde jsem já a kde
3: no,
2: je
3: kde on? Seš ty a kde...
1: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama. To
2: no, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá.

0: 70. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš? Jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od neprakty.
2: Ale prosím tebe. Jiříček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne.
1: Co? Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron, Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení Kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v Táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Jak jsou, že jo? Vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Jabit.
2: No tak,
1: ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No, no. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jsi tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu. Moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím, už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: pěší,
1: papá,
2: mami, sešla,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměrný provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
5: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
6: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
5: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
6: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
5: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
6: No jo. To jste slyšel?
5: Ne.
6: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohl uživit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
5: No tak proto nepřišel, to je logický, to je logický.
6: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
5: No jo, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
6: No by ne.
5: No jo.
6: A oni jsou stejně všichni na peníze.
5: No nejvíc prej ta Bohdalová.
6: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muží v Římě za špagety.
5: A ona je viděla na vlastní oči?
6: Aby ne.
5: Ty špagety?
6: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
5: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší Československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točr. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková Československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem jej obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že jí některé stanice málo hrají. To je jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typicky japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku. No a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik odevřel dveře, já jsem tak strčila tu hlavu a on bude vyděšený. Říkal, ježiši Kriste, co tohle to, paní kam? A no v šoku byl, no a ve smě, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, který když si vyvraždil rodinu. No, opravdu to byl teda vrah, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrah teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardí kožich a peří. A
3: na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nasili, víš, na těch velikých podpacích.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutnala.
4: Jsem to měla v taxiku, víš, těma zapálenýma.
3: No a co říkala taxika?
4: Ne, neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdany. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo tý 11. hodiny, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline. A mělo to barvu světozelenou. A já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Teď jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
3: A on známý estet,
4: vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil a říkal, Ježiši, Karle, mě je nějak špatně. A teďko ten Karel Gott ještě říkal, nekecej, vážně. A teď prostě na něj hodil. Teďko ten Karel jako skočil, fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr, minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím čvečet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zatáhli jsme za to. Ble. Nic.
3: Nešlo to dolů.
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo, začali skrovat. Nic, drželo to tam. Karle, prosím, nesundej si svetr, tak. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
3: Se zdrcnul.
4: A Karla říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
3: Říkal určitě, no prosím tě, to prostě prosím, není
4: to
3: možný.
4: Není k vám za...
3: Svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám, anebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
5: A kdy jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
6: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
5: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
6: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
5: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
6: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
5: Jasně. Pane Bože, chlape nešťastný, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
7: Dva ráno.
5: A večer. Tak nashledanou, pane Baldínský.
8: Nashledanou. Tak šupity dupity, honem, honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrepíte. Ano, prosím, a nebul, nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda a taky třeba tu naší, vaší stanici po internetech, klidně na druhé straně zeměkoule. Dnes vás zase jako včera z jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Zdravím všechny z vás, ať už pravidelné či přes polní posluchače, následující dvouhodinovky, která bude na téma inflagranty. Moc děkuji taky za technickou podporu do Prahy. Petr Kubala mačka, tlačítka, páčky dává nahoru a dolů. A když to udělá teď, tak spustí otevírací znělku noční linky a taky i první písničku. Ale vlastně k té se ještě dostaneme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: 9. května 2026 sobotní noční linka přistižen při činu. Tak zkuste přemýšlet, kdy jste vy někoho anebo někdo vás při činu přistihl a těším se na příspěvky, ať už veselé a radostné, méně radostné, smutné, plačtivé a možná s odstupem času i dost poučné. Každopádně je to na vás. Moc se na to těším a budu moc rád, když se zapojíte a nejen, když budete tak v koutku poslouchat naše vysílání. Bez vás by noční linka neměla smysl. Tak dáme nějakou hudební romantiku na úvod?

0: Načapali vás někdy při něčem, co jste chtěli utajit? Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali? Přistihli vás rodiče, šéf, partner? Chytili vás někdy při krádeži, podvodu, nevěře nebo jen při malé nepravosti? Zažili jste moment, kdy jste zůstali stát bez slova? Snažili jste se to třeba zamluvit? No, to je téma dnešní noční linky. Když se řekne inflagranti, tak to ještě neznamená, že to má spojitost pouze, však víte, ale je to přistižen příčinu. Tak jestli jste vy někoho příčinu přistihli, nebo vás někdo při nějakém činu přistihl, pojďme si z toho udělat možná osvětovou dvouhodinovku v rámci sobotní noční linky na vlnách Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun a těším se na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Není to jen o telefonním čísle, je to i na téma e-maily anebo příspěvky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tak kdo si s těma internetama rozumí, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka a jsme vám k dispozici. I když spousta inflagranti vzniká při důmyslném vymýšlení možných plánů. Já myslím, že máme tady jistou hudební nápovědu, která by nám to mohla trochu otevřít víc.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku, která právě otevírá. Jsem rád, že posloucháte, ať už jste se připojili teď, anebo jste čekali přesně na 23. hodinu. Každý člověk má ve svém životě chvíli, kdy byl takzvaně přistižen při činu. No a někdy jde o maličkost, tajně snědený dort, schovanou pětku na vysvědčení, nebo pozdní příchod domů. Jindy, ale o mnohem vážnější situace taky může jít a ty dokážou změnit vztahy i pohled lidí kolem nás. Právě v takových chvílích se často ukáže charakter, jestli budeme zapírat, vymlouvat se, anebo přiznáme barvu. Psychologové říkají, že stud je jedna z nejsilnějších emocí vůbec. Člověk má chuť utéct, schovat se nebo dělat jako, že se nic nestalo. A vlastně možná právě proto si tyhle okamžiky pamatujeme celý život. Někdo vzpomíná na rodiče, kteří ho nachytali s cigaretou v garáži, jiný na šéfa, který odhalil podvod v práci, nebo na partnera, který přišel na nevěru. Některé situace čas promění ve veselou historku, jiné zůstávají bolestivé i po letech. Zajímavé ale je, že často nejde ani tak o samotný čin, ale o ztrátu důvěry. Lidé totiž většinou odpustí chybu s nás, než dlouhé lhaní. A možná právě proto bývává přiznání, i když nepříjemné, nakonec menším takovým problémem než nekonečné zapírání. Protože když člověka někdo načapá při něčem, co chtěl utajit, maska spadne během jedné vteřiny. Kdo otevře dnešní noční vysílání linky pro vás na téma inflagranty, přistižen při činu. Jsem sám zvědavý, kdyby náhodou, prosím, Péťo, šepni mi do ucha, hned přepojíme toho, kdo se dovolá. Jinak tady mám připravené také už příspěvky od vás posluchačů. No, ono i o tom tajném kouření to je, ano, už jsem to i zmiňoval, tady mi to píše Pavel z Kolína. Bylo mi asi 14 a s kamarádem jsme si hráli na dospělé. Za garáží jsme tajně kouřili spartakiátky, kašlali u toho a mysleli si, jak nejsme světáci, jenže v nejlepším se objevil táta. Nic neříkal, jen se na mě podíval. To bylo horší než facka. Doma si ke mně sedl, zapálil si vlastní cigaretu a řekl, tak vidíš, jak blbě to chutná. Bylo mi trapně ještě týden, dneska se tomu směju, ale tehdy jsem se chtěl propadnout. Taky tady mám od Lenky příspěvek. Manžel několik měsíců tvrdil, že chodí po práci na bowling. Jednou jsem ale přišla domů dřív a našla ho s jinou ženou v našem bytě. Pamatuju si úplné ticho. Nikdo nevěděl, co říct. V tu chvíli člověk pochopí, že některé věci už nejdou vrátit zpátky. Nejhorší nebyla samotná nevěra, ale to, jak dlouho mi lhal do očí. Rozvod přišel rychle, zaplat pámu, tady mám ještě v závorce, a důvěra už nikdy zpátky ne. Dnes na téma inflagranty. Zkuste se vy zamyslet nad tím, při čem jste kdy byli přistiženi při činu, anebo kdy jste vy někoho při činu přistihli, a zkuste nám o tom povyprávět. Může to být vážně, odlehčeně, samozřejmě záleží na vás. Tak prosím písničku a pak už doufám někdo na telefonu.

0: Sobotní noční linka, přistižen příčinu inflagranty, volá Maruška. Maruško, vy to celé otevíráte, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem, zdraví vás babička Mary.
0: Povídejte, kdy jste vy někoho přistihla příčinu, anebo přistihl snad někdo vás při něčem skoro nekalem?
1: No tak už je to pár let. Šla jsem na 12-hodinovou službu na noční. A pod Hradlem, pod tratí, tak byl tunílek. V tunílku vykukovalo auto a z auta ruce a nohy. A mně nedošlo o co jde, takže když jsem šla úplně okolo, byla tam holka, dva kluci, tak jim povídám, co tady děláte. No a oni mě odpověděli, a to řeknu slušně, my tady šu.
0: Ano.
1: No, takže potom odjeli, noc byla v pohodě a když jsem se vrátila jako na ubytovnu, tak jsem byla domluvena s majitelkou bývalého hotelu, že zkontroluju kuchyňku, jestli tam třeba vedle deteče v záchodě neprotýká voda, nebo jestli není zapnutý vařič na kuchyňce, nebo jestli se nesvítí. A teď mě zarazilo, tam už dlouhodobě nebyly dveře, jak to na těch ubytovnách bývá. Bylo to zaházené židlema. No, tak jsem jako chtěla zjistit, co jde. Opravdu jsem nevěděla, že jo, co se stalo během té noci. No a když jsem byla vevnitř, tak najednou křik a já jsem manželka. No byl tam milující se pár. Ta paní za ně měla veliký kus opravdu z jiného státu. No, kdybych to bývala věděla, to jasně, že bych tam nelezla.
0: Tak to máme dvakrát přistižení příčinu u radovánek lásky plných. No, stává se to, no, stává. A člověk
1: můžu vám říct, vlastně...
0: Ano, povídejte.
1: No, tak taky, že ubytovna všechno rozbitý a byl tam instalatér, on to byl spíš zloděj, no, tak měl to tam opravit, najal si na to svý lidi, pak jim nedal peníze. A manželka na něho čekala před hotelem v autě, aby to nepropil nebo aby to neprohrál na automatech. A já jsem tam vypomáhala s úklidem a viděla jsem ho tam na umyvárce s prostitutkou. Jo, takže ty peníze nedostala ani manželka, ani ty chlapy, ty mu to tam potom všechno, to, co spravili, rozbili.
0: Přistižen příčinu a to doslova. Takhle to je. I v podání Marie trojnásobné. Teda to jsou zážitky. To ani mně se nepoštěstilo. Neříkám, že já bych měl mít právo víc než vy, ale tohle je teda velká náhoda. No, Maruško, děkuju.
1: Mně už je 70 plus. Já už hodně pamatuju.
0: Dobře. Prosím
1: a poslouchám dál.
0: Děkujeme
1: já
0: moc.
1: Já se vzpomínám.
0: Budeme poslouchat i další příběhy. Doufám, že budou. Ano. Telefon je teď k dispozici každému z vás. Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No je fakt, že přistižen příčinu, no takový zloděj, ten když je přistižen příčinu, to taky je okejhák, jak se říká. Podařilo se i někomu z vás něco takového zažít a případně, jak se ta situace dál odvíjela. I to mě zajímá. Jestli seberete odvahu, nebojte, macík nekouše ani z Jihu Čech.

0: přistižen příčinu je okamžik, kdy spadne maska. Někdy jde o drobnost, tajně snědený dort, pozdní příchod, malá lež, jindy o vážnější věci, které dokážou změnit vztahy i důvěru. V té vteřině se láme všechno, všechno, všechno. No jak se zachováme? Budeme zapírat, anebo to vezmeme na sebe? Co si myslíte, že je lepší? Co máte odzkoušeno? Zapírat, anebo radši to všechno říct na rovinu, jak to je. Přistižen příčinu je téma, které bych vám samozřejmě rád nabídl ve spolupráci s vámi až do 1 hodiny ráno. Dnes z Jihu Čech zdraví mimořádně Honza Macoun. Doufám, že se slyšíme skvěle a doufám, že budete také naladěni na stejnou vlnu. Já jsem, prosím vás, kdybych mohl říct, tak jsem přistihl příčinu. Původně jsem si myslel, že to je myslivec, jo? Ještě jsem mu zamával. No úplně to tak ten myslivec nebyl a tímto asi nemusím dál vyprávět, kdo to asi byl, ale byl jsem rád, že se to potom s tou zbraní, kterou měl v ruce, ještě neotočilo proti mně. Ale to už zase jsou černé představy, i když vlastně to jsou pocity, které člověk v sobě má a bez kterých by byl necita, kdyby to neprožíval. Já to fakt prožíval. Velmi moc, když jsem si to uvědomil. Co vy? Byli jste někdy při něčem přistižení a nemusí jít zrovna o sex, ale taky proč ne? Člověk s pozdějším nebo člověk s takovým tím přidáváním let potom zraje a ty myšlenky se ustálí a pak se k tomu člověk může jenom zpětně vrátit a říct, no to jsem teda, no. A zase na druhou stranu lidi se nemění. Aspoň teda já to tak jako v životě mám. No nic, zkusíme to. Zkusíme to, než si dáme příspěvky psané, dáme si někoho telefonického. Kdo to je? Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Tady Zdena, Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, Zdeno do Karlových Varů. Povězte, inflagranty.
1: Já jsem teda přistižena nikdy nebyla, ale řeknu vám takovou pikantní historku.
0: Jsem s tím.
1: Bydlela jsem v ulici s maminkou a šla jsem k ní na návštěvu a my jsme v domě měli takový velikánský plechový vrata. A my jsme vyšli a teď přicházím s dětma přes silnici a vidím, jak jde takhle chlapík a už se stahuje kalhoty a už se rozepíná a šel do toho našeho domu. Takhle jako za ty vrata, jakože tam asi měl potřebu. A já jsem se otočila, viděla jsem to a říkám, děti, počkejte. A vlítla jsem vám do toho baráku. Ty vrata jsem na něj přilepila. A on chudák, tak jak mě říkal, ty dole, chtěl tu, tak vyběhl zmatený z toho baráku a běhl s těma kalhotama na půl žerty po ulici a teda koukali, co se děje. Takže to bylo taky docela pikantní.
0: Teda řeknu vám, že tam jsem teda jako vůbec netušil, že se dostaneme v rámci ročního povídání. Ale
1: to bylo taky přistížené příčinu.
0: No jasně, já to beru, já to chápu, no, přistížím příčinu,
1: jsem
0: hezký.
1: Přistihla příčinu, že v pěťačku, jak chtěla mlátit mý dítě, jenom protože ji nechtěl pustit do baráku, no tak jsem ji narvala do popelnice.
0: Dobře, a co vím, vy vás nikdo nepřistihl příčinu?
1: Já nějak možná asi jako dítě možná určitě jsme něco vyvedli, a jako dospělou ne.
0: Neříkejte, že jste nikdy neukradla čokoládu, Lipo, nebo tak.
1: A víte, že ne?
0: Ani abyste byla v partě?
1: Počkejte, my jsme chodili krát třešně.
0: Už to z vás leze.
1: Ale jako v obchodě nikdy, jako že by, když jsme jezdili k babičce, tak tam jsme samozřejmě, že jsme do sadu vezli, že jo, na třešně a hrát.
0: A hnali vás?
1: No to víte, že nás hnali.
0: No tak, jako byli bydle.
1: Ne, to byl takový starý pán, ale on to zase znal s babičkou, takže my jsme zdrhli a dělali jsme jako, že teda nic. Ale on to nějak neřešil, jakože by nás chtěl nějak popohánět za něco, ale jako, no. Že bych někdy něco někdy ukradla, to ne, to.
0: A takhle, když nějaký... už se na něco teda jako takhle omylem náhodou čistě úplně mimořádně přišlo, je lepší to zapírat, anebo to říct rovnou, když teda
1: já
0: se to
1: dost... Já lepší to říct rovnou, protože vím, že moje sestra jednou, my jsme lítali hodně venku a přišli jsme domů, byli jsme hrozně takový upocený a měla žízeň. A my jsme ještě v té době, protože to byly 60. leta, jsme měli na chodbě vodu, jako kohoutek. A maminka říká, prosím vás, vždycky nám říkala, když přijdete zvenku uřícený, nepijte ledovou vodu. A moje segra si vzala skleničku a šla se napít na tu chodbu. Mamka jí říká, co tam děláš? Ty jsi šla pít? Ne, mami. A jak takhle strčela tu skleničku za sebe a maminka jí chtěla tu skleničku vzít, tak ta sklenička jí praskla v té ruce a ona se pořezala. Takže si myslím, že tohle to jako se jí hodně nevyplatilo, to zapírání.
0: Děkuju i vám za pokračování noční linky, jak jsme se dostali od zlodějiny a tam až ke skleničce a pořezání. Řeknu vám...
1: No to bylo tu zapírání, takže prostě
0: no, jasně.
1: Tím, že jak zapíral, tak se jí to vlastně nevyplatilo.
0: No, to je fakt, to je fakt. Moc děkuju. Dobrou noc a zdravím Karlovy Vary.
1: Dobrou noc.
0: Milan mi napsal, kolega si upravoval pracovní výkazy a pár měsíců mu to procházelo. Jednou ale vedení zjistilo nesrovnalosti a přišlo se na to. Seděli jsme všichni v kanceláři a on najednou nevěděl kam s očima. Nešlo ani tak o peníze, ale o důvěru. Byl to člověk, kterému jsme věřili. Po tom incidentu odešel a atmosféra v práci už nikdy nebyla stejná. Jak já tomu rozumím? To je podvod. To je podvod. Doufám, že ho to vytrestalo navždy.

0: Až jsem se pěkně rozněžnil při poslechu písničky Levandulová, tak jsem zvědav, jestli budeme tou něžnou notou i pokračovat. A s kým? Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Iveto, zdravím vás. Já si teďka představuju, jestli jste byla přistižena příčinou vy, nebo jestli vy jste někoho příčinu přistihla.
1: No, byla jsem přistižena příčinou, takhle moji rodiče nesnáželi lež. Ale mezi mnou a mojí maminkou bylo takový něco trošku zvláštního. Mamka byla z hospodářství, její bratr a švagrová měli veliké hospodářství a bratránek jezdil na koni. Já jsem koně milovala a jak jsem mohla, tak jsem byla u nich a prostě jsem byla u koní. Ale teta byla ošetřovatelkou vepřův a já když jsem přišla domů, tak můj tatínek vždycky jenom tak jako nasál a říká, pro Krista pána, jestli zase vyváděla co. A říkám, já jsem byla u tety, já jsem mi byla pomáhat s mojima pesátkama. Máma se jenom podívala, loupla očima a říkala, já ti dám prasátka. Já si věděla, ta poznala prostě, jestli se přišla ze přína nebo od koní. Ale nikdy jsem za to, za to byla snad jediná věc, za kterou jsem nikdy nebyla potrestaná.
0: Jo, takže žádný sekec, mazec nebo výchovná nebyla?
1: Ne, nebyla. Jako, když je zahlasala v čemkoliv jiným, tak to by byl rozchod. Ale tohle to mi máma tolerovala. A ty koně, ty mi prostě zůstaly celý život. No, dneska už mě kuň ani neunes, ale tenkrát jsem prostě, jak jsem mohla, tak jsem byla u koní. No.
0: Co se ve vás evokuje, když se řekne inflagranty? Je to fakt jenom ten sex, nebo ne?
1: Já myslím, že asi ne, že prostě každá prostě nepřístojnost, každá lež a tak, že to je takový jako...
0: Nevím, ne, já radši jsem se jenom teďka ujišťoval, protože já když jsem řekl inflagranty, tak kolega Petr Kubala, který se staral o technické spojení tady dneska při dnešním vysílání, tak říká, podívej se, já jsem koukal na Tutti Frutti, jo, a zase sex, jako, a víte, co bylo Tutti Frutti, jak to bylo z nějaký erotický pořad německé televize, jak tam ženy odendávaly podprsenky a tam měly místo, já nevím, jestli to říkám správně, to víte, já jsem mladý člověk, tohle už se nepamatuju, nebo to mě nějak minulo, ale prý tam se jako ovoce a něco takového, nevím, vy jo, vy pamatujete?
1: U tohle to nepamatuju, já jen pamatuju jinou věc, když pracovala jsem ve školce, děti dostali nějaký nový nábyteček, tak jsme dělali takový jako koutky pro kouky a koutky pro děvčátka. Kluci už měli svůj koutek hotový, tak si tam hráli a bylo tam nějaký podezřelý ticho. Tak jsem se tam k tomu jejich koutku došla podívat, co se tam děje. A tam byly takový hlášky, je, no vidíš to, no to jsem ještě neviděl, no to je, říkám pro Krista pána, to jako zkusit, co to má být. No, my koukáme na film, pak říkám, jo, a prosím tě, co dávají? Porno, ale to není pro tebe.
0: A prosím, no, ale to se hodí se to.
1: To se děti ve školce prostě tímto způsobem bavili. A nejlepší na tom bylo, že když jsem pak o rodičovské schůzce prosila maminky, jestli to někdo doma má, aby si to dal tak, že jako to pro ty děti přeci jenom v tomto věku ještě není vhodné, tak aby si to schovali. A ozvala se jediná maminka. Tak to maminka toho chlapečka, který mi řekl, to je film, ale ne pro tebe.
0: No, tak já myslím, že to se hodilo do dnešního vysílání. A proč ne přistižen příčinu inflagranty v mateřské školce?
1: To bylo ještě pokračování, protože potom o Silvestru přijeli známí a ten kamarád přijel a říká, já jsem sehnal takový hezký filmeček o nějakých trpaslících a do sněhurce, já nevím, to už si to nepamatuju, ale vím, že a já jsem tak jako provinila, podívala a říkám, a Jindřichu, Já to mám ze školky zakázaný. Protože jim mohli smíšit, protože to věděli, že jo. Tak jsem se vrátila druhýma dveřma a říkám, ale víte co, zakázaný ovoce nejvíc chutá.
0: No prosím. A už je to venku. Už je to venku a já vám za to děkuju. Jsem rád, že jste normální. Vážím se za zavolání, protože to... Já bych bez vás neusnul dneska.
1: No to určitě. Tak jo. Mějte se hezky a
0: taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má v životě chvíli, kde byl takzvaně přistižen při činu. Teď jste slyšeli v rámci našeho posledního povídání, že můžete i ty nejmenší přistihnout při činu. A teď, když nad tím přemýšlím, a já jsem to i poměrně nedávno zmiňoval do vysílání, i já jsem byl jako opravdu velmi malý chlapec se svojí sestrou přistižen při činu. Teď... Hráli jsme si na doktory.

Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Já už jsem se tady uklidnil. Možná je dobře, že jste neslyšeli konec celého toho příběhu, protože to jsou vzpomínky na mládí, to se vám fakt nevymaže z hlavy. Byli jsme přistiženi příčinou, ano, hráli jsme si na doktory. Je fakt, že chybami se člověk učí, to je jasné. A proto jsme už nikdy hru neopakovali. Tak, tím to můžeme uzavřít. Ale přistižen příčinu, to je dnešní téma, které bych rád s vámi dál probíral, ať už to bude z vesela nebo ze smutku, protože někdy to může být až jako na oči v sloup. A taky, co na to říct, když se to stane. Daniela z Prahy píše, byla jsem na služební poradě, kde se sjeli referenti z celé republiky, aby firma postupovala jednotně ve všech krajích. Psal se rok 1973 a pobyt v luxusním hotelu s barem v nejvyšším patře nebyl pro většinu z nás každodenním zážitkem. Bohužel jsem odpadla kolem půlnoci a šla spát na pokoji, kde jsem byla ubytovaná se starší kolegyní z jiného regionu. Bylo kolem 3 hodiny, když mě probudil veselý smích a do sousední postele spadla kolegyně i její společník s lahví sektu v ruce. Začali se milovat a já zavrtávala hlavu do polštáře a rozhodně jsem se styděla víc než ti dva. Ráno, když jsem vklouzla nevyspalá do koupelny, za mnou nakoukla kolegyně a žádala mě, abych na poradě byla omluvena, že jí je špatně od žaludku. Oddechla jsem si, když jsem seděla na poradě, vrátila jsem se domů a za pár dní mi přišel malý balíček s krásným hrníčkem a připojeným lístkem promiň. Až ti bude 45, tak mě pochopíš. Do dneška, když si do šálku vařím kávu, tak si na kolegyni vzpomenu. Už jen s úsměvem. Daniela, to je krásná příhoda, i když v daný okamžik, chápu, propadnout se radši až pod postel by bylo lepší. Sobotní noční linka na téma přistižen příčinu. Tak pokud jste vy někoho načapali nebo někdo načapal vás a nemusí se jednat jen o sex, ale o cokoliv jiného, i když teda je pravda, že asi statisticky to bude spíš směřovat k tomu sexu. Víte co? Je to na vás. Jo? Není to o mně, je to na vás. Tak se prosím v uvozovkách zmužte, vezměte aparát do ruky a už ťukejte nebo vytáčejte číslo 731 800 900. Za chvíli jsme zpátky.

0: Já na Péťu Kubalu nevidím samozřejmě, jenom vždycky slyším ve sluchátkách jeho aktuální technické pokyny, jako třeba romantické, nebo to bylo velmi něžné, volá ti Luis. Tak schválně, Luis. Muž nebo žena, muž?
1: Já jsem muž, jako... Já jsem jenom tady reaguju na to vaše vysílání, tady jako poslouchám, je to dost zajímavé. Tady jsem přišel počítač a podobně. Já jsem dlouho žil v Americe a právě tady na to překvapení vlastně jsem doplatil, kdysi jsem tady měl nějaké restaurace, hotely a podobně. 5 let vlastně jsem to budoval, no a pak svoji družku, který jsem věřil, najdete s kuchařem, tak jsem do toho kop vlastně říkal, nebudu mluvit prostě, jsem vlastně rozprodal všechno, tady ty 2 lidi jsem vyhodil, no a vlastně odjel jsem do státu, je to asi na několik 25 let, no a vlastně jsem se dostal mezi pekelný anděli, vlastně lítal jsem na motorkách, jsem profesionální muzikant, takže vlastně ta zrada mě jako nakopla, pomohla vlastně, že jsem si prožil kus takového pěkného života, akorát samozřejmě z začátku to bylo těžké, jako, protože když někomu věříte a vlastně 5 let jsem byl v té době docela atraktivní, mohl jsem mít další jako známosti, ale prostě tak se mě všechno zesypalo, no tak zaplať pámu, že jsem sedl na to letadlo, no a že jsem odjel do té Ameriky, vlastně o který jsem snil, akorát jsem tam vlastně zjistil jednu věc, protože jestli to ještě můžu trošku prodloužit, si vám nevadím.
0: Ano, povídejte.
1: Tam jsem zjistil jednu věc, že já jsem byl takový blbec, že z výšky mě vyhodili, vždycky udělal jsem se ještě konzervatoř a průmyslovku a vždycky jsem byl přesvědčený, že lidi v demokracii jsou vychovaní úplně jinak než my. No já jsem přijel do Tennessee, pak do Minnesota. No jak mě tam ponižovali, urážili. Říkal, Maria, panoli, to jsou ty sami. No, darebáci, jako u nás nebudu mluvit prostě. Takže takhle, no a tak. Pak jsem
0: všude projížděl, je to stejné, a... všude je to stejné, jinými slovy.
1: Fakt? No já jsem koukal, no protože, víte, tady jste znali jenom ty časopisy na Veletrhu Brně a podobně, jak se podniká, jaký jsou lidi úplně jiný. Říkám, tak u nás tady, že jo, samý udavač, no tam to je to samý. To je jako,
0: ale tak tam to musí být ještě o to víc nebezpečnější, protože vám to řeknu s úsměvem a s vybělenými zuby.
1: No, pak to je hezky. No. Tak jsem vás slyšel a pozdravu všechny posluchače. Dokázal jsem to přežít. Teďka jsem měl se bouračku na bajku, mám přeražený hnáty, no tak mladost, radost, Dírek starý, no tak to víte.
0: Tak se držte, tak, držte, ať se srostete, ať jste se fit, ať se daří, pěkný večer, dobrou noc.
1: No tak to bylo moc krásný, že jsem vám mohl zavolat a pozdravuju všechny lidičky, ať se nedají, to je celý, tam mě nikdo nepomohl, tam podání ruky neznamená nic, to bylo i tady v podstatě, takže tohle, no. Tak jo, dobrou noc a držte se všichni, ano?
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 731 800 900, telefon s posluchačem Luisem před chvílí pro vás, byl stručný, klidně dáme ještě jeden telefon. Peťo, prosím, zařiď to, vykouzli někoho dalšího a přepoj hned do vysílání. A zadařilo se, šepnu, to mi bylo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, ahoj, Luboš ze Slovenska.
0: Zdravím, Luboši, tak povězte.
3: Já reaguju na toho pána, co odešel do té Ameriky a tak já jsem za totality sloužil na jednom velkém mezinárodním nádraží a to bylo v tomto období květnovém po půlnoci jak v nějakým bordelu, všude se souložilo, chodili za mnou kolegové, ale já si odskočím z frantu, pohlídej nám to, jak jo, jo. Potom jdu na WC, tam na chodbě Rakušák z vlaku v uniformě, zebral si tam nějakou mladou a klátil jí tam na zemi, na koberci. Prostě to byl jeden velký bordel po půlnoci, třeba opilci mi před kulturním střediskem leželi, že se nemohl ani vyjít ze dveří a souložili, tak jsem volal kolegyní, nech se podívají, na co mám před dveřma a říkám, já je nemůžu rušit, protože bych mohl narušit jako
0: česko-rakouské přátelství
3: populace. A tak jsem musel čekat, až to všecko odbydou a opilci to, těm to trvalo dlouho. No a nad ránem jsem měl sám takovou příhodu, že taxikáři ke mně chodili, kromě třeba kontrarozvědky, ty tam měli dokonce hned v mojí kanceláři speciální telefon, aby volali, koho zatknout, koho zavolat a tak. A odkládali si tam pistoli vždycky, že hele, já si nechám pistoli, jdu do parku s jednou. A tak jo, říkám, dobrý, no. To byla taková hlavní náplň v noci. A nad ránem taxikáři si tam chodili sednout, odpočinout, když byla zima, tak aby nebyli v autě. A nad ránem se stala taková věc, že taxikář doběhl a povídá, hele, nepouštějí, zamkni rychle. Tak se zamknula za ním krásná ženská, sexy a začala prosit, a to už bylo 6 hodin, prosím tě, pust mě dovnitř. A on říká, nepouštějí. A tak, ale lidi, co byli venku před okýnkem, měl jsem tam frontu, tak oni netušili, že ta sexy baba, že ona to na mě jako, oni, že ona jako na toho taxikáře, oni si mysleli, že to na mě, abych jí pustil. A já jsem nereagoval, já jsem musel rychle obsluhovat, protože fronta a ona furt a tak nakonec si klekla na kolena, pro boha tě prosím, já tě miluju, musíš mě pustit dovnitř. A no a tak to všechno jsem odnes já, protože oni toho taxikáře neviděli, on byl schovaný. No a on, ten taxikář se bál, protože to byla žena boxera místního, nějakého mistra, a on se bál, že když jako jí měl v taxíku a že to špatně dopadne, tak utekl nakonec pryč. Takže jako, že to bylo za tvrdý totality a ten pán jakože nevěděl, jak to u nás chodí a odešel do Ameriky a pak byl překvapený. Tak já jsem ani překvapený nebyl, protože tu Ameriku jsem zažil na vlastním nádraží. To je tak všechno.
0: No tak to vám teda děkuju. Ať se daří, dobrou noc vám přeju. Děkuju.
3: Děkuju a vám, zdravím vás, mějte se krásně, naschle.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu dnes na téma inflagranty. Přistižen příčinu, ale prosím vás, musíme se trochu mírnit, protože zase bezbřehé uši nejsou u každého, pochopitelné uši taktéž ne. Tak ať je to v nějaké rovině toho, že ano, přistižen příčinu můžeme být při letčem. Ať už my sami, anebo my, ať už jsme těmi hlavními aktéry, anebo těmi, kteří vyruší. Samozřejmě může se to týkat sexu, ale může se to týkat i čehokoliv jiného. Ne, že bych tak jako se tak nějak úplně obával z toho vysílání, to ne, ale doufám, že i vy s těmito příhodami se připojíte a zkusíte doplnit naše vysílání i o jiné směry, než ten jeden jediný, který je zatím převažující. Tak hezký večer vám přeje Honza Macoun. Za chvíli bude půlnoc, teď drupy.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, posloucháte nás i na přelomu dalšího dne, tak vítejte, je tu nový den.
1: Noční linka.
0: Ano, už si to tady doťukávám, kdože nám slaví, tak nejdříve vítáme nový den, kterým je neděle 10. května 2026. V kalendáři mé oko zostřilo blaženu. Blažen je něco přes 6 000, úplně nejčastěji se blaženy vyskytují v Jihočeském kraji, město Strakonice, zdravím vás tam. Podle příjmenáře slaví Řehákovi vás je něco přes 3 000 a vidím tady takové 2-3 odnože tohoto příjmení: za A Poděbrady, za B Česká Třebová a za C Valašské Klobouky. Ať už dneska něco slavíte, nebo ne, to je úplně jedno. Pojďme přivítat s úsměvem nový den, v klidu, v pohodě a s námi, s Českým rozhlasem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zjuček zdraví dnes mimořádně Honza Macoun. Páč neumím zpívat a tak rád bych vám zaspíval aspoň něco. Ne. Tak Pavel Bobek to převezme a děkuji.

0: Jestli jsem nezapomněl, Petr by měl být na druhé straně. Zdravím vás, krátce po půlnoci, tady Český rozhlas.
1: Ano, zdravím taky.
0: Tak Petře, je to na vás infagranty, nebo přestížen příčinu. Je to teď na vás, tak buďte odvážní, pojďte do toho.
1: Jo, no, ono se to týká spíš, já dobrý večer všem teda, já jsem si vzpomněl na takovou věc z 90. let, co se nám stalo, ale já ne, je to jako souvisí to s tématem, ale zkrátka oni jak prostě lidi začali hodně jezdit do zahraničí tehdy a naša rodina taky, jo, my jsme měli příbuzního vlastně ve Švýcarsku, takže já jsem tady měl holku v Praze, a prostě jsem nějak nechtěl s nima, no táta byl restaurátor, jo, takže v podstatě jako tam měli domluvenou práci, čili oni čekali ještě měsíc a když to prostě nešlo, já jsem prostě chtěl být s tou Dominikou, tak jsme se dohodli, že oni pojedou napřed a nechají mi tam, já nevím, nějaký peníze, že jo, prostě zajištění a já jsem vlastně zůstal sám v bytě, jo. A teďka tady byla babička v Praze a příbuzný, ale oni odjeli, jo. Já jsem nějak jako ani neviděl kam, jo, co viděl teda, že asi jsou toho strýce, s tím, že mi měli napsat. No ale za dva dny najednou zazvonil telefon a prostě ozvalo se, jako rychle utečte, jo, nějaký takový jako mladý hlas, no. Rychle běžte pryč a položil to, jo. A teď já jsem to neviděl, jsem dělal předtím ve vojenské nemocnici ještě civilku, takže jsem byl takový jako v pohodě. A teď tohle, tak já jsem to položil, teď jsem přemýšlel, co mám dělat, že jo. A kde mám boty, že bych teda, na Češi, to trvalo dvě minuty a najednou rány do dveří, no. A teď já jsem přišel k těm dveřím a otevřel jsem je, no. A teď zkrátka, tam byl nějaký chlap, stačil mi botu mezi dveře a ještě další tři lidi, no. A teď já vím, že jsem dostal nějakou něco na pusu, já nevím, jestli to byl ten chloroform, nebo prostě, že jsem jakoby začal ztrácet vědomí, ještě jsem viděl, jak ten jeden běží k telefonu a přestřel tu šňůru od toho telefonu, jo. A to je vlastně všechno, co si pamatuju, jako z té chvíle, no, ale jako to přistížím příčinu, já jsem spíš chtěl říct, nám ještě teď vykradli chalupu, ono to jako trvá vlastně trošku ta situace, jo, to je, už je to vlastně 25, 30 let skoro, jo, ale zkrátka mně se pak podařilo po několika měsících jako z toho vlastního bytu vlastně utíct, jo, protože ty dveře oni hned zamkli, jo, ale prostě nějak zapomněli zámek, zapomněli zamknout, takže já jsem, ale oni, já jsem prostě v tu chvíli, když oni přišli, tak já jsem měl normální oblečení, jo, džíny, nějakou mikinu, já nevím, USA, a teďka prostě oni mě převlíkli nějakých tepláků, nějaký tričko roztrhaný, no. A já jsem na celý vždycky se mi podařilo, jako když jsem byl trochu přivědomý, se dostat k záchodu napísat tý vody, jo. Nebo tam bylo občas spadený jídlo, takže to bylo jediné, co mě asi zachránilo nějak. Ale zkrátka já jsem teda utekl a teď v takovým tom jako polovědomí, že jo, jsem došel na jednu služebnu policie v Praze, já jsem jel za tou babičkou, jo, ale prostě jsem omdlel v autobuse a musel sebe vystoupit, no. A teď jsem došel na tu služebnu a tam byl takový mladý kluk a to je možná trošku k tématu, oni hodně, hodně jako ty mladí policisti, no prostě se tam díval nějaký porno a prostě jsem ho rušil vyloženě, no. A on teda strašně naštvaný, prostě mi řekl, jestli sedněte, jo. A asi po dvou hodinách tam přišel takový starší pán, jako saku a říkal mi, tak říkej, tak, co si provedl, jo. A teď já jsem mu říkal, prosím vás, já bych potřeboval pomoc jenom, jo. A on, ne, to nás nezajímá, co si provedl, jo. A teď, jako, prostě já jsem neviděl, co mám dělat, jo. A on to se snažil jako normálně nějak, nemlátil mě nebo to, ale v podstatě mi řekl teda asi po půl hodině, jako, no, my máme čas,

0: musel jsem se, jediné, co mě napadlo, vrátit se zase zpátky do toho bytu, no.
1: Já teda vůbec nerozumím, vůbec tomu příběhu nerozumím, jo, to je úplně, jako je to takové...
0: Šílený.
1: To je šílený.
0: To takový je, ale jako víte, co on je tady, že teďka točil nějaký filmy teď ze současné doby o jako skutečný příběh ze zdravotnictví a ta redaktorka se optala, jestli jako je točí podle skutečnosti a on říkal, že samozřejmě se jako ptá těch lidí a že zná ty skutečný příběhy, ale že kdyby říkal tu skutečnou pravdu, tak jako já teď, takže by to tomu nikdo nevěřil, jo? Že prostě ta realita dnes třeba i v tom zdravotnictví nebo u té policie, že to je tak šílený, že rozumíte, diák, že jo, tak dále. Prostě, že to nikdo jako, že to musí upravit tak, že to je v podstatě nesmysl potom, ale že to se lidem líbí, no.
1: No, tak no. Když to jenom udělám suma sumárum, to znamená, my jsme začali u toho, že vlastně vás načapali doma zloději. Rozumím tomu správně.
0: Zloději, jako... Víte co, to byly čtyři nějaký lidi a v těch 90. letech, když se otevřely hranice, tak jsem se dostal spousta různých lidí ze západu, což byli třeba teroristi, jo, což tady nikdy nebylo, že jo, předtím. A já nevím, jako, o co přesně šlo, ale...
1: Jako, vám vykradli byt, nebo ne? Nebo?
0: Ne. To bylo, jestli, jako, já zase to bude znít divně, ale když jsou ty takový ty seriály, jo, třeba MI5, že jo, profesionálové, tak když jsme se na to dívali, tak člověk se říkal, no tohle se nemůže stát ve skutečnosti, že jo. A tam byly něco podobného, když jakoby někdo se potřebuje ukryt před nějakým větším zásahem, třeba teroristi, tak skutečně to tak je, že prostě obsadí nějaký úplně normální byt a tam vlastně připravují něco, jo? A to bylo zřejmě něco podobného.
1: No ale tak jako potom, proč by vám někdo telefonoval, že máte utíct?
0: Jo, a to by vypadalo, že to byl někdo ze sousedů, asi možná nějaký kluk nebo holka, co je viděli přicházet, jo. Já jako říkám, já
1: si... Takže zrovna za vámi, no ne, já to chápu, no, ale je to ne, tak strašně nevím, zmatený, no. Že teda jasně, jako jasně. Sfilmovat to by bylo veselý, teda.
0: Jasně, to nechme.
1: Dobrý, děkuju, přestížem přičinu, to tam bylo, ať se daří, děkuju, dobrou noc.
0: Taky díky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, teda velký nádech a výdech. Kdybych mohl, tak to rozkouřím, ale protože vysílám a měl bych se chovat slušně, tak řeknu, jdu na čerstvý vzduch, protože některé příběhy jsou fakt k neuvěření.

0: Ano, s láskou pro vás i Honza Macoun a taky i někdo další v rámci našeho večerního vysílání. Kdo pak je tam?
1: A tady Anna z Havířova.
0: Ano, Aničko, zdravím do Havířova, tak povězte, co veselého, neveselého se tam u vás může stát, přičem se dá někoho přistihnout, anebo naopak?
1: No, tak já jsem dlouhé roky pracovala v obchodě, no a v našem řetězci prostě my jsme měli hmotnou odpovědnost. To znamená, ano, že když by si bylo při inventuře zboží, bylo by manko, tak by jsme jako museli zaplatit. No a chodilo tam celkem dost jako zlodějů, tak my jsme je jako hlídali, no a občas jsme je i chytili jako, takže jsem neustále prostě chodila na služebny i s kolegyněma, na soudy jsme potom jako chodili, jednoho jsme chytili jednoho zloděje a prostě nás zranil s kolegyní, tak nás policisté dovezli do nemocnice, no a byl tam lékař arabského původu, a ten nám lámanou češtinou řekl, že dámy se přece neperou jako s chlapama. To se nás úplně jako vytočilo. No a ten jeden dotyčný seděl jako, byl ve vězení, pak se po čase vrátil a my jsme s kolegyní a zase už jinou jeli na šichtu. No a v 5 hodin ráno na celý autobus mi začal vyhrožovat, že jsem pí. Zbytek si domyslíte.
0: Ano.
1: No a nejhorší bylo, že potom jsem dělala na jiné prodejně a tam chodila jedna paní taková slušná, dělala pečovatelku u lidí, prostě solidní paní. No a jaké bylo moje zděšení, když onen zloděj, který mi vyhrožoval, tam přišel s mnou, protože to vlastně byla jeho maminka.
0: Aha.
1: Takže už si tak si jako uděláte, jako to byl úplně normálně jako shocking, jako. Potom no už počát mi manžel zakazoval prostě, abych je chytala ty zloděje nebo tak, nebo alespoň prostě, aby se tam psalo prostě, že na prodejně, protože oni vlastně viděli ty zloději celou adresu a prostě jsme měli i obavu o kluky, kteří byli menší, že se jim třeba můžou pomstit nebo tak jako něco jim jako udělat, protože podle adresy jako Havířov není zase tak velký, tak dohledáte jako.
0: No, no, tak to všeobecně, to se netýká jenom Havířova, ale když někdo něco chce zjistit anebo chce někomu se pomstit, tohle je nejjednodušší cesta vlastně, jak to udělat, že jo, ale co to bylo vlastně za obchod, co jste lovili zloděje?
1: No, tak to je takový jeden větší řetězec tady na Severní Moravě.
0: Já vím, ale druh jako. To nemyslím, ale jako druh zboží.
1: Potravinářské zboží a oni potraviny. Prostě tam byly potraviny i drogerie, třeba jak je i v Kauflandě, ale jiný řetězec, takže vlastně se kradlo všechno. Začínalo to vlastně od vlastně uzených mas, balené salámy, spreje prostě, no, čokolády, káva, pak už se alkohol dal prostě k pokladnám, aby jako na alkohol nemohli, pokud byl alkohol ještě na prodejně, tak alkohol, no všechno prostě.
0: No, je pravda, že to mi připomínáte, že vlastně, ano, je to tak, mohu potvrdit i já vlastně z rodinné skutečnosti, že zkušenosti i skutečnosti, že jakmile došlo ke zranění nebo k zadržení, k podání vysvětlení, tak vlastně se chodí i před soud, no, a vlastně se to řeší i tímhletím způsobem, což opravdu chcete ve svém volném čase řešit ještě tyhle ty věci. Takže
1: když jsem byla dokonce v nemocnici a prostě syn už byl potom velký a prostě přišel za mnou do nemocnice a říká, no maminko, máš tam prostě obsilku doma, jako paní pošťačka říká, že něco je tam s modrým pruhem pro tebe, že jako to nevyzvedl samozřejmě, bylo to na občanku, takže jako potom jsem musela jako si proto jako vzít si z nemocnici den volna, zajet tam a jako na poštu a si to vyzvednout, no a pak jsem byla na soud, že bohužel, že jsem jako nemocná, že prostě nemůžu prostě jako na soud jako přijít.
0: No, děkuju vám a i vám.
1: Já jsem byla asi já jen 5x, 6x jsem tam jako byla jako.
0: Děkuji za váš příspěvek, za to, co jste řekla do vysílání, protože ano, tenhle to mohu potvrdit opravdu i já. Neříkám, že úplně z vlastní zkušenosti, ale rozumím tomu, ale jak se člověk cítí, není to úplně dvakrát příjemné. Taky nikomu to nepřejeme, ale přistižen příčinou patří to do našeho tématu. Děkuji vám moc, zdravím do Havířova.
1: Mluvíte furt o sexu, takže jako...
0: No, to je jasné. To jsem rád a moc si toho vážím. Naschledanou.
1: Naschledanou, mějte se hezky, naschled.
0: Ono se to dá, ono to půjde, paní Trčková. Nejen o sexu je život dnešní téma, in flagranti.

0: většinu, to je téma dnešního vysílání Noční linky a berte to, ze kterého úhlu budete chtít, zkuste se připojit do našeho vysílání, pravda, dneska je to dost odvážné. No, stane se. Samozřejmě i vy můžete přidávat další téma, tak klidně napište jan.macon@rozhlas.cz. Ano, i má Baru se právě probrala a koukla na mě tak asi jako pravděpodobně, že by se jí zdálo o asi dvou tunách kuřecích křídel. A co vidí, vidí mě, jak nemám dvě tuny kuřecích křídel. No, holčičko... Ne, papání až ráno. Teď popojedeme dál k dalším příspěvkům na to naše noční povídání. Třeba Michal píše, byl jste viděn, a to je tak v uvozovkách, dodnes mi tahle slova předsedy bytového družstva zní v uších, prý jestli se to bude opakovat, hrozí mi vyloučení z družstva. A proč jsem byl vlastně pozván na kobereček? Soused se nechal slyšet, že viděl, jak v noci liju nějakou tekutinu z okna. Dokonce jsem se předtím v okně rozhlížel, jestli mě nikdo nevidí. Ale já si to opravdu nepamatuju. No pravdou je, že jsem opravdu lil a několikrát. Jednou zbytek čaje, jindy špinavou vodu ze zvlhčovačů. Prostě jsem si jenom chtěl ušetřit cestu do koupelny a ani vlastně moc nepřemýšlel nad tím, že se to nemá. Cokoliv vyhazovat či lít z okna je dokonce zakázané. No ale od té doby jsem hodný jako beránek. Mimochodem, po novém roce jsem zase já viděl, jak soused hází vánoční stromeček z lodži. Pokud se předtím ujistil, že dole nikdo nestojí a v zápětí ho uklidil, pak i já tedy nic nenamítám. Jsem aspoň rád, že naše družstvo je takové přísné, jak vidno hravě by si poradilo s případným problémovým obyvatelem. Takovou zprávu by potřebovali i na Luníku 9. Tam z okna létá kde co a kdo neháže, není z klanu. A tomu by se snad nelíbilo, toho by defenestrovali určitě taky. No, řeknu vám, moje Baru má zákaz chodit pod balkóny. A je poměrně jasné, proč. Protože tam je labůžo mnoho. Obávám se ale, že tohle labůžo, které už tam leží třeba i několik týdnů, je labůžem jenom pro ní, protože ne, tohle páníček neocení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pojďme na to, pojďme k dalším vašim příspěvkům. Téma máme dané, přistižení příčinu, inflagranty, o tom to dnes v noci je. Budu rád, když zavoláte právě teď, pokud se vám to podaří, hned se vás připojíme do vysílání. Ono přistižen příčinu. Může vás kdokoliv načapat někdo při něčem, co úplně není OK, při něčem, co jste třeba chtěli utajit. Viděl vás někdo ve chvíli, kdy jste lhali a přistihl vás třeba rodič, šéf, partner při něčem, co se blbě vysvětluje. Zkuste vysvětlit i vy mně polopaticky, o co se jednalo. Já vám jenom odkývu, že je to v pořádku a že to patří do našeho tématu. Bez vás by noční linka nebyla noční linkou. Tak jen houšť, pojďte na to.

0: Ladíte noční vysílání Českého rozhlasu, tady je noční linka Honza Macoun a kdo nám volá jako další?
1: Tady je Eva ze Sokolovska. Mám Zdraví. Takovou příhodu, když mi bylo asi 10 let.
0: Ano, tak ven s tím, už jsem jedno velké ucho.
1: Ano, jako děti jsme chodili tenkrát do tělocvičny a vraceli jsme se domů na malém městečku, vraceli jsme se domů a už bylo skoro tma. No a nic chytřejšího a nás nenapadlo, nežli zvonit na zvonky, ano. No a pak jsem na dovolenou jezdívala k příbuzným do východního Slovenska, do Prešova. No a já nevím, proč jsem to teď, no, protože jsem byla naučena zvonit na zvonky, tak jsem byl v tom městě za bílého dne, jsem asi na pár zvonků zazvonila a pak jsem uviděla veliký billboard. Voják Švejk měl tenkrát premiéru asi v tom Prešově a tak jsem koukala, protože jsem v životě neviděla tak velkou fotku. Ještě dneska po 70 letech, když vidím toho Hrušinského, jak tam leží a ty jeho oči, ještě dneska mám z toho hrůzu, protože já jsem na něj tak koukala a najednou mě někdo začal hrozně bít. Hrozně mlátit za bílého dne uprostřed města. No, pak jsem pochopila, protože u toho něco říkal, pak jsem pochopila, že to je některý postižený, u koho jsem asi zvonila na ty zvonky. No, ale ještě dneska, jak říkám, mám hrůzu, když vidím toho Hrušinského a podivuju se tomu, jak to, že ti lidé, že ho nechali mě tak mlátit.
0: No teda, ale to mi řekněte, to je úchylka, ale takhle to já to musím určitě nějak jako musí říkat, zvonit na zvonky za bílého dne, ještě v Prešově.
1: No, to byla úchylka, no tak to víte, byli jsme děti, i když jsem byla holka, tak taky jsem to byla.
0: Já myslím, že Švejk má poměrně dost, nebo vlastně v rámci Švejka se tam najde spousty možností, jak vás z toho dostat. Třeba takovej klistýr a pořádnej. Jestli si pamatujete ze Švejka, tak tam tahle láška byla, tak to byste měla jako sekec mazet ode mě.
1: Takže takhle, jinak...
0: Já vám děkuji.
1: Už nic horšího v životě nezažila, ale jak vidím Švejka, tak už jsem úplně přikrčená po tolika letech. Už si vůbec na toho člověka nepamatuji, ale vím, že mě byl hlava, ne hlava.
0: Děkuju i vám, děkuju. Bylo to milé a nezvoňte a doufám, že už teďka nezvoníte na zvonky.
1: To nikdy nedělám a bydlím na vesnici, mám tady zvonek a nikdy mě nikdo tohle neprovedl. To se divím.
0: No, prosím.
1: A přitom bydlíme v přízemí. Asi jsme byli zloby za děti.
0: No, tak zase, kdybyste byli dost dokonalí, tak by to taky nebylo úplně OK. Člověk se musí poučit, byť třeba vám to trvalo v tomto směru ještě poněkud déle. Ale
1: no,
0: děkuju
1: ale
0: vám
1: to
0: za
1: ještě
0: to.
1: Ještě dneska vidím. Ještě
0: je, já vám
1: dneska
0: rozumím.
1: Vidím toho Švejka a už je mi ousko.
0: No tak, nebojte.
1: Zdravím vás všecky, ať se vám daří.
0: Moc děkujeme. Moc děkujeme, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No je fakt, že u toho Švejka, no tam to bylo, no. No když si to zasloužil, klistýr a pořádnej. To jako, kdybych mohl, tak to hned pustím do vysílání. Ale ne, máme málo času, do jedné hodiny už zase tolik volného času není, tak pojďte ještě jednou přidat i vy přistížení příčinu, ať to bude cokoliv, my to vydržíme. Dneska do jedné hodiny.

0: Psychologové upozorňují, že reakce na odhalení je silně spojená s emocemi jako stud a vina. Výzkumy v oblasti sociální psychologie ukazují, že stud vede spíš ke snaze utéct nebo situaci zakrýt, zatímco pocit viny častěji vede k přiznání a snaze napravit škodu. Zároveň platí, že míra otevřenosti a přiznání ovlivňuje, jestli se důvěra mezi lidmi obnoví nebo definitivně naruší. Aničko, pěkný večer, pěknou noc.
1: Pěkný večer vám přeju a všem posluchačům. A já mám takovou, možná, je to už velice, velice stará příhoda. Byla jsem malé mrně, tak 10 leté, 11 leté. A my jsme vyrůstali s maminkou a tři bratři už byli, měli své rodiny. A v domě byl teda můj bratr a on byl vyučený kovář. A když přišel domů, tak si pověsil kalhoty v předsíni, na věšák. No a já, protože byla taková chytrá, čertovná, občas si do té kapce trošku sáhla a občas si odsaď nějakou korunku vytáhla. Někdy se to povedlo.
0: Jo? Aha, a je to tady. Takže zlodějina.
1: A jednou jsem byla, vytahovala jsem si tam na zmrzlinku korunku a Anička byla přistižená. No a samozřejmě bratříček jmenuje se stále Ladík, Vladimír, ale říkali jsme mu Ladík, tak Ladíček to vyřešil stručně a ručně, ano. Aha. Tak pár facek jsem dostala, no ale mělo to pokračování, mělo to do hru. Mm-hmm. Anička se cítila strašně uražená, strašně plakala. A protože jsme měli takové domácí hospodářské stavení a byly tam chlívy a kůlna, pod kůlnou stál žebřík a docela nízko byl takové silné dřevo, já si vzpomínám, ale teď mě to vypadlo. Prostě jako takový to spojovací, nějaký to, ten trám takový spojovací trám, a to. No tak já jsem si vylezla ten žebřík, sehnala jsem si doma někde, když se nosila tráva, kus provazu a já jsem mi chtěla postrašit maminku a jeho. A že se oběsím. Ježiš. Že mě nemá nikdo rád, že mě nemá nikdo, no ale já jsem to chtěla jenom na ně bu udělat, jo. No, oni mě určitě pozorovali. No a když už jsem tam ten provaz měla na tom trámu a dělala jsem tam tu smyčku, no tak milý Ladíček přišel, ale to pak bylo deko. Pak teda byla nakládačka. To jsem si 2 dny nesedla na zadek. protože já jsem se cítila strašně ublížena, že teda si vemu korunku, protože tehdy, že jo, korunka byla teda peníze, v té době to už je takových 70, skoro 70 roku a korunka byla peníze, no ale byla jsem přistižena, byla jsem a po právu potrestána, no ale v té době jsem se cítila velice ublížena, takže jsem jim chtěla udělat bolest tím, že se ověsím. No ale byla jsem přistižena u toho taky, tě dvakrát, no a pak to bylo teda ještě horší.
0: To chápu to správně, že vlastně jste celý život dělala vlastně v rámci teda toho mladistvého věku, vlastně všechno blbě.
1: Určitě jsem se nemínila, že bych si vzala život. Jo, ale chtěla jsem na ně udělat bu, protože moje matka to věděla a řekla, jen jde, ať se to nenaučí, ať to potom není z něho, z ní nevyroste nějaký zloděj, nebo to. Jen jde, no a já jsem se cítila taková osamocena, velice ublížena, no tak jsem si říkala, já je musím taky, ale já si myslím, že určitě jsem, já už vám to neumím říct, ale určitě jsem si nechtěla vzít život, ale já jsem je chtěla tak jako vystrašit.
0: No to chápu. No
1: ale oni potom mi za to pořádně zaplatili teda. To jsem si 2 dny na zadek nesedla.
0: Aničko, děkuju i vám. Teda řeknu vám, že já kdybych přišel na tady to, že chodíte pro korunky, pro kováče do kapsy, já kdybych na to přišel a tak nějak jako to teda jako viděl, tak já bych to na vás potom nalíčil a dal tam pastičku na myši. To by bylo bolestivější.
1: No tak možná by to dopadlo dřív líp, protože bych si třeba nemohla udělat potom tu smyčku tam na tom trámu. No.
0: Ach jo, dětská hlava dubová. Děkuju, jo, dobrou jo. Noc.
1: Dobrou noc, tak na to jsem si teďka vzpomněla. A jinak v obchodě se nikdy nic nestalo. A poctivá jsem byla celá, já budu husa v nebi. Protože napravo šli ty, co byli nevěrní, a nalevo šli ty, co byli, co se... o muže starali a byli jim věrní. No a tak svatý Petr jim dal husí křídla, protože když říká, když byla husa na zemi, tak budeš husa i na nebi. No, takže...
0: Jo, rozumím jo? Tomu naprosto. Aničko, jo? Děkuju, že zdravím a ať se daří. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Naše noční linka jde pomalu do finále. Přistižen přičinu, to je to dnešní téma. Tak kdo to uzavírá, to se ptám do Prahy, Péti Kubaly, který nám to tam všechno zprodukuje. Zavolejte. Teď je ta nejvhodnější šance.

0: A kdo je poslední? Halo, halo, Honzo, u telefonu.
1: No, dobrý večer nebo dobré ráno. Tady Maruška Severní Tichy a já bych vám řekla takovou příhodu, která se mi stala v roce, je už to hodně stará příhoda, v roce 1971. Já jsem přestupovala z vesnické školy, která měla ustoupit dolů celá ta vesnice, tak jsem přestupovala do městské školy. Byla jsem tam teda nová a měla jsem tam děti, holčinu ve druhé třídě a syna ve třetí. No a když bylo pololetní vysvědčení, tak mě za týden zastavila její soudružka učitelka a říkala, hele, nemám vysvědčení tvojí dcery, tak jí to připomeň. No tak večer, když jsme se sešli doma, tak říkám, kde je vysvědčení, a když mi ho ukázala, tak jsem myslela, že omdlím, protože ona to vysvědčení, ty jedničky prostě propiskou tak zvětšila, že to byly sloupy a že tak půl centimetrové sloupy, a já jsem na ní říkala, co jsi to dovolila, když je to úřední listina, no tak dostala nazad, dostala přes ruce, no já byla úplně vyřízená, teď já tam byla nová, ředitel byl prověřený, nevím, jak bych to řekla, nechci říct, no, straník, že jo, no,
0: tak prověřený soudruh. Prověřený soudruh, který...
1: Ano, byl to, co? Teď já tak jsem říkal, jak to vymyslím, aby to ráno nějak dopadlo. No tak ráno jsem učila od 7, tak říkám, ne, tam ta sekretářka, jsem to tam ještě tak moc neznala, ale ta na mě působila jako hodná žena. Tak já ji poprosím, aby mi dala nový blanket, a já pak poprosím tu třídní učitelku, aby to předala. A já nevím, už jestli se tenkrát, ještě se v té době ještě ta vysvětlení podepisovala rodiči. To teda si nepamatuju už, ale to je jedno. Takže bych to takhle udělala, proběhlo by to v klidu, nic by se nedělo. No a přišla jsem k té sekretářce a to byla taková velká místnost a doleva byly dveře do ředitelny a doprava zástupkyně. No a tak jsem jí to začala jako říkat, najednou se otevřeli ty dveře a vyšel ten ředitel. No tak to jsem teda stuhla, říkám, no to jak dopadne úřední listina, co s tím. No a on vám ke mně přišel, on je tam totiž lákal. On byl předtím na schůzi v té vesnici, tam a já tam dělala vystoupení s dětičkama a on sám mě pak, já se mu to líbilo, jako začal říkat, že nastupuje na školu, že je prověřené a tak dále. A že jestli bych tam nechtěla jít. Takže jsme se trochu znali. A on vám přišel teda k tomu stolku. A co potřebujete, Maruško, na mě řekl. No a já mu to podala, já nemohla ani mluvit, protože jsem to prostě zrovna nechtěla. No a on se na to podíval a chvíli mlčel a pak vám řekl, no nic nepřepsala, tak soudružko, dejte jí nový blanket, ať to dá tři dny, ať se to napraví. No ani nevíte, jak se mi ulevilo teda, že to takhle dopadlo. No,
0: vy jste tak, se ho jinými slovy bála.
1: Blanket jsem dostala, no a všechno jako vysvědčení bylo dobře. No třídní soudružka učitelka byla hodná, tak to všechno pochopila, bylo to. Ale
0: no,
1: měla jsem
0: mi
1: veliký strach, protože přece jenom tohleto si jako v tehdejší době nemohla žádně dovolit. No,
0: řekněte mi, ale prosím pěk,

0: Mě,
1: já jako jsem tak nějak na chviličku zůstal stuhlý. Ono se dřívávějc podepisovalo vysvědčení rodiči?
0: Ano, ano, já to pamatuju. Ale to právě v tom 71. roce už nevím, ale já jsem ročník 40. Takže vím, že jako to bylo po válce, že ty rodiče to vždycky podepisovali a tak to už tedy jako si nepamatuju, že v tom 71. jestli to tak bylo nebo nebylo, ale já jsem prostě si myslela, že to byla úřední listina v té době, teď už je to všechno jinak, teď to vytisknete, víte, no to vůbec tak nebylo, to byla jako dost taková listina, jak bych řekla, v úctě a ona tohle udělala. No já nevím, co jí to napadlo, protože se jako dobře učila i byla celkem...
1: No chtěla, aby jedničky byly ještě větší, to je jasný, a kdybych měl taky samý jedničky, nebo jedničky, teď jako to já bych vrněl blahem.
0: To byly zatímco... slouky, to nebyly jedničky.
1: Zase na druhou stranu vám musím říct, že při představě, že bych měl své rodiče obeznámet s vysvědčením tak, aby ho podepsali, tak to bych byl pěkně v háji, protože to si neumím představit vlastně, aby to podepsali, protože já jsem vždycky s tím vysvědčením šel za tím rodičem, který byl mě v ten daný okamžik více nakloněn. Já jsem tak nějak jako úplně šprtědničkář fakt nebyl, no. Ale to je zase na někdy jindy. Moc děkuju za vaše povídání.
0: Na někdy jindy. A můžu vám říct ještě jednu příhodu, teda to je takový spíš, já jsem učila pak 33 dětí, to bylo teda, a já jsem vám tam, přišel mi tam září slova ze Slovenska, prostě a mluvil slovensky. No a měl teda zcela zvláštní chování. Byl u staré mamy, takového vychovácího, měl pak už dost, tak ho dá tatínkovi a tatínek byl voják, který se o něj vůbec teda nezajímal. A on se uvedl už první den, že házel v té třídě, dělal kuličky s honem z tých moty a házel to na zem a bylo vymalováno a ta modelína je masná a tak byl hned u ředitelky. Ale to nic, ale on byl velice zvláštní a teď já měla hodinu češtiny a všechny ty děti měly sklopený ty hlavy a psali. Bylo to dostanou vždycky tak na těch 6-7 minut, psali, bylo ticho. A on vám byl už v první lavici, byl neuhlídatelný, velmi ubližoval dětem, tak seděl v první lavici a já stála na tom stupínku a pozorovala jsem ty děti a když někdo něco nevěděl, jako viděla, že nepíše, tak
1: ano.
0: K němu šla a on najednou vám slyším, soudružka, učitelka, teraz vám to vela sluší. No, ty děti nazvedly všichni ty hlavy, koukaly, já teda taky. A já jsem vám vůbec nevěděla, co říct. A pak povídám, a včera ne. A on mi povídá, těž. No a ty děti skoupili zase a psali dál. Já teda jsem se uklidnila trochu, ale říkám si dodatečně, na co teda v tu hodinu to dítě myslelo, když vás tohle řeklo. Tak to už je všechno, pane Honzo.
1: Ano, děkuju, vešli jsme se nádherně, ať se vám daří.
0: Vesele.
1: Ať se daří, dobrou noc, děkuju.
0: Zdravím všechny linkaři a Aničku, tu znám osobně, tak jsem jí slyšela, moc zdravím.
1: Ano, děkujeme, dobrou noc. A já se loučím taky s posluchači nočního vysílání, noční linky. Děkuju za zájem, za to, že jste zavolali a že jste i odvážně se mnou dnes promluvili na téma přistížen příčinu. Mám pro vás jednu zprávu, vlastně dvě. Jednu dobrou a jednu možná ještě lepší. Jdeme spát a vy, kdo spát nemůžete, poslouchejte další pořady Českého rozhlasu. Mimochodem, to další vysílání noční linky pro vás bude mít Zdeněk Novák, kolega z pardubického studia a téma Naše první auto. Tak se hezky rozpovídejte, jako dneska, ať si to taky Zdeněk užije. Ještě jednou Honza Macoun z Jihu Čech přeje dobrou noc, pěkné sny, ať se daří a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
2: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
1: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
3: Dovolí, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
1: Ale já teď nebudu, díky.
3: Tu máš.
1: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
2: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
1: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
3: Ale naposled.
1: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
2: Už to mám.
1: Tak výborně.
2: Ale tohle není všechno.
1: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
2: Víš, co tě čeká?
1: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
2: Za to nedostanu ani 500 rublů.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát, aby hned i celý svět tu píseň zpíval rád. Krejčík se jenom usmál, to kdybych paní svět ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned.

0: co kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají lísky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát v pátek, to je pondělí, to už... No to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste. To si, prosím, zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: My jsme tady všichni. Voráček a Panta z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, s Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, když tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou, prosím, stovky lidí. Přece si je, prosím, nevezmu domů, já... Prosím, mám garsonku, hrát se, prosím, bude, cirkus, prosím, musí být, nebo laskavě, prosím, řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný. Vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati? My tady žádný byrokraty nevedem, pane. To snad u vás. My se tady musíme umět točit, pane.
4: No, rozumíte? No, to byste tedy musel dokázat, víte? To byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Víte? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko, víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já, že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu, to je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte, dělá. Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sešeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte! Nezapomeňte telefonovat, rozumíte, tak? Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krásné.

0: Všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
0: von,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
0: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám. Je?
1: No, no, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
0: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
0: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
2: Až potom.
0: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
3: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu přenechal?
1: Proč?
4: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
4: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
4: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
4: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
4: O, pardon, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
4: Ne.
1: Dobrou noc.
4: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
3: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
5: Dobré jítro, madam.
6: Děkuju.
5: Ano.
6: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
5: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
6: Tak viděl jste ho nebo ne?
5: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
6: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
5: Ne, madam, nic.
6: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
5: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
6: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
3: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří propula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, madam.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděla.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrel v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla fuč. Cyrel pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž? Jaký muž?
13: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Bývá mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
3: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
4: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
2: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to...
2: Co z toho
0: že bude? O tom nemají ani tušení, že to existuje.
2: Proba, co?
0: Moudrá žena.
2: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť, když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
2: Se ptá, proč?
0: No, se ptám. No.
2: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No, tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
2: je,
0: co
2: vy
0: pořád?
2: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
2: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý no, dokonce, máte, no. Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
2: A z toho si vůbec nic nedělejte.
1: Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já prosím. Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše. Sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali, dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku, extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste přišla. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
3: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou, Marií Drahokoupilovou, a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
4: Co je to šáší?
5: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
6: To byla asi ta první, že? Zkusíme to, ne?
7: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
5: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
6: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
7: On mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
5: Teď se nepřikláníte, ale vyberte.
7: Na trojku Sambucus nigra.
6: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
5: Sambucus nigra.
7: Určitě.
5: Tak co to je Sambucus nigra? Může to být původní označení brazilské samby. nebo botanický název pro černý bez, a nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
4: Dvojka.
5: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět bedlivě.
8: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
7: Je ztracený.
5: Tak prosím.
4: Ta štyrka je krásná. Já se nejdřív myslím, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
5: Co je to pagát? Tak pagát.
6: No, tak.
5: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
7: pagáč.
5: Rozstříhaný provázek.
4: Špagát.
5: A nebo nejnižší taroková karta. Koláč je provázek karta.
6: Ne,
4: Karel,
6: ale já si myslím, že to bude asi...
7: Já jsem teď ztracena.
6: To je ta vědnička.
7: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
6: No, pagáč.
7: Jsou pagáče.
4: To je lidový vypraveč. Na
7: ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
4: To se smí přilevře.
6: Pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
5: Ano, koláče, provázek, karta.
6: Koláče, provázek, karta.
4: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
7: Jak nás máte?
6: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
5: Ke kartě. Máte pravdu.
9: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta, stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebude tě tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No, ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jmenu jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšem a je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama podat. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl kudy vám paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okam, již, malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam, má vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za tvá šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No,

0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
1: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, no, rozumíte, ty
2: buditelský
1: čas. Ne, tak v té době se opravdu ještě dělala...
2: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
1: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
3: A co jste dělala do 50.
4: Děkuji,
1: Dívala jsem se na vás, pane Verich.
3: A tě vás neznám z té doby.
1: No tak, abych to dopověděl.
5: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
1: Už nechte mě žít. No, no. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám...
5: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
6: Jo.
5: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupily. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
1: Opravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
7: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejči jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zinspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
1: Opravdu hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
7: Nevím, a máte se tež si úplně. Se vám šedé, on nespí.
1: Ano, opravdu,
7: já jsem
1: nadšená.
7: Já ztrácím čas, tak aby mi neužijte.
1: Čnůstkami.
7: Nikom se neužičkami. A já vám, madame, zapomínám o říci, jak by se mi líbit. Och, enormemo. A že vás, madame, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, neboť to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
1: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
7: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
1: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
7: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
1: A kdo to je?
7: Leblou, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monkel.
1: Dejte mi nějaký čas na rozmýšlení.
7: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
1: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
7: Madame, nedopřejte se mu snouben, jsem to
1: nyní. Už se přijíš na
7: mě. No, já páhnu po vás, nemohu
1: vás žít. Řekla jsem, že skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
7: Prosím, promiňte, promiňte.
1: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
7: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
1: Pojďte, pomohu vám.
7: Mrsí.
1: Vy jste příliš vychytralý.
7: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.